0: Žila to lásko vážne, relí poslední.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

maraton, svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez sny v gesta i v činy. A já tu zůstanu, ztracené malířské pláto. Třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

spojenu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nečí.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu po týdnu zdraví Vítě Troníček, máme tu folková pohlazení. Kdykoliv se někdo někoho zeptá, co je na současné folkové scéně nejvíce v kurzu, pak v nevelkém výčtu osobností a interpretů určitě nebude chybět jméno Epidemie. Dnes už 20letá partička, která začínala jako normální folkové trio na jihočeských žánrových soutěžích, dvě kytary, kontrabas a trojhlasy a prospívané noci na sejšnech u táboráků či ve vodáckých kempech. Dnes už jako čtveřice s bicíma zaslouženě určují tep žánru, ukazují, jak se lze i v tradičně poklidných folkových vodách vydupat vlastní energický sound, jak zazářit i mimo folková pódia a pozor, pořád přitom zůstat srozumitelný i těm nejzarytějším kotlíkářům. Magii skupiny Epidemie se dnes budeme věnovat. Jejich 6. řadové album Do sebe

0: Posloucháme novotou vonící album jeho české skupiny Epidemie, šesté v pořadí a jmenuje se Do sebe. Musím přiznat, že nejsem schopen být k ním kritický, protože se známe opravdu od samého počátku a jsem veliký fanda jejich počínání. Pravidelní posluchači folkových polazení vědí, že zde v našem pořadu vlastně nepouštím nic, k čemu bych neměl nějak blízko. Když namátkou vzpomenu na minulé pořady Kapky, jako Bohoráka, Bonce číslo 3 nebo třeba Fukanec či Žambochy, vždycky odmítám být kritický, haltám a rozumím tomu, co dělají. Ale v případě Epíku to je hlubší spojení. Marian a Epidemie se totiž spolu poprvé potkali na konkurzu festivalu Zahrada v Jihlavském divadle na Kopečku někdy v roce 2004. Dvě vyklepané a vykulené začínající kapely před porotou a od prvního okamžiku mezi námi fungovala chemie. Jeli jsme spolu na vodu, absolvovali mnoho výletů, prospívali mnoho nocí i silvestrovských. Prostě stejná krevní skupina. A taky zdravá soutěžní rivalita a zkoušení jiných směrů, vzájemné porovnávání a výměna zkušeností, vše v nejhlubším přátelském duchu. Upřímné fandoství a muzikantské kamarádství a pošťuchování. Ostatně jsem kmotrem jejich prvního alba. To jsem normálně přesličku na pódu, co by krvelačný doktor operoval a album vyndal ke zděšení diváků z jeho útrob. Zažili jsme mnoho. Jednou nás přeslička vytáhl na Tofány, jak se tam teďka jezdila olympiáda. Z posledních šíleností loni na jaře jsme spolu sami pluli po Pastvinské přehradě na paddleboardech. Myslím, že byl ještě březen a kolem pluli ledové kry. No, to se mi pak těžko hodnotí nové album. Zatímco hudební kritici a publicisté oceňují Epidemii za progresy v muzice a jejich energii, já oceňuji naopak to, že i když se jim povedlo doplout do vod profesionální hudby, pořád zůstávají věrni tomu, co je ve folku nejdůležitější. A to jsou krásné melodické písně s velmi chytrými texty a obsahovým sdělením. Žádná výplň, prostě touha něco sdělit a prospívat se životem, tak jak náš věk přináší různé zkušenosti a mění pohledy na svět. Na nic si nehrát a jen hrát. Být věrohodný a žít muzikou a pro muziku. Jak snadný recept nejen k folkovému úspěchu.
1: Víš, kdybych nevěřil příteli, že má mě tak rád, sotva bych opřel.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síly, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

sedap.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: sedím v baru a dívám se na vás.
1: No ne, já myslím, co děláte v životě.
0: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
1: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
2: Epidemie. Výjimečné autorské kytarové duo z Táboráku odrostlý Honza Přeslička, co by zakládající člen, a vedle něj Míra Vlasák, vyrůstající spíše na Beatles, který se přidal časem. K tomu nepřehlédnutelný uhrančivý zdroj energie, zakládající zpívající basistka Lucie Vlasáková, věčně poskakující za kontrabasem, pokud samozřejmě zrovna nedojímá posluchače nějakou baladou, a za nimi fenomenální jazzový bubeník Tomáš Hobzek. Od předposlední desky Prosklené nebe k tomuto albu Do sebe uběhly 4 roky. A co se změnilo? No vlastně nic, zaplať pánbu. Témata možná. Mohli bychom krásně jít do historie. Za mě bylo výjimečné už to první debutové album Stopy nezmizí z roku 2008 ještě s kytaristou Lukášem Kazíkem. Už tam Přesličkovy písňové nápady vynikaly originalitou a já předvídal zářivou budoucnost. Druhé album Maso, tehdy s kytaristou Dušanem Weinerem ze skupiny Chandre, bylo na mě trošku syrové, ale už tehdy se v sestavě zjevil Míra a epíci se rozkročili směrem k folk rocku. V roce 2013 si zahrali třeba i na Rock for People a všichni jsme bedlivě sledovali, jestli uspějí i ve světě velké hudby. Místo toho vstoupili do dějin album Kotlina, přinášejícím tématickou sbírku silných písní, odkazující na velké příběhy naší nedávné historie. Nikdo už neřešil, jestli se zvukem nevzdalují jádru žánru, protože obsahem a sdělením potvrdili svou folkovou duši. Ten vnitřní kompas písní směřující k dobru. Anděl za toto album byl zasloužený, je to už 10 let. Míra jako autor je stejně přesvědčivý jako Přesla a o generaci mladší kapely začaly rychle řešit, jak se na epidemie napodobit. To je vždycky klíčový moment v kariéře. Rok 2019 pak přinesl album Milé děti a opět sehrála roli autorská věrohodnost, jejich radost ze života. Naopak duchovní rozměr, pak tiší postcovidové album Prosklené nebe, nesoucí atmosféru rozjímání ve slavném neratovském chrámu v Orlických horách. Na existenční otázky se těžko hledají odpovědi, ale už samotné formulování těch otázek, to je úžasný a povznášející pocit. Ten mám i z alba Do sebe, které dnes posloucháme. Epidemie krásně stárne.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

I tuhle poctu slavným textařům a jemnou výtku směřovanou do hudebního průmyslu, kterou plně podepisují, nalezneme na albu Do sebe od jeho české epidemie. Přináší 13 písní, které kapela natočila ve studiích Svárov a Barrandov Sound v produkci Jardy Helešice. Mně osobně to přijde sympaticky živější, byť zvukově chlupatější než moderně vymazlané nahrávky Dalibora Cidlinského, v jeho studiu epíci natáčeli předchozí desky. Ale to je o pojetí, v tomto směru nelze hodnotit, co je lepší. Ale tady muzikanti přesně vědí, co chtějí a hledají a nabízejí. Prý hodně natáčeli pospolu, aby věrně zachytili tu živou koncertní atmosféru. Jo, to je myslím z nového alba znát. Ona ta koncertní energie epidemie je pověstná a nakažlivá. Autorsky je to teď tak půl na půl, ale ku podivu nejde o společnou tvorbu jednotlivých písní, jak jsme v minulosti viděli. Tady prostě chlapci Honza i Míra přinesli každý své písně a teprve jako celek do sebe zapadají a vytvářejí tím daleko širší a pestřejší záběr než muzika kapel postavených na jednom tvůrci. Notabene na 6. autorském albu.

utéct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš.

Nemá cenu modrovat o tom, jestli epíci na novém albu Do sebe mohli udělat něco jinak a lépe. Chápejte, jde o kapelu, která si prorazila cestu a diváckou odezvu jim závidějí i zasloužilejší profíci. Prostě nemůžete brát nějaký mustr nebo měřítko na kapelu, která ví, co a proč dělá a dělá to dobře. Obvykle u nových nahrávek říkám, jestli tam náhodou nechybí nějaký hit, ale tady to je hitůvka jedna za druhou. Uvidíme sami časem, jestli se z toho něco ujme. Jestli mě něco mrzí, tak asi to, že zůstávají utajení širšímu světu. Za to v tomto případě může trochu vydavatel. To album si vydali sami, nebo je tam podepsán přímo kapelník Honza Přeslička. Myslím, že být muzikantem a být producentem nebo někým, kdo to album dostává do světa, to je dost odlišná práce a na to Přesla asi nemá. Takže ano, tohle album asi zůstane utajeno širšímu světu. Ale to neznamená, že by to tak mělo být. Jejich chytré písničky dost kontrastují s přihlouplou produkcí většiny soudobého hudebního průmyslu. Řekl bych, že texty současných popíkářů jsou opravdu daleko vzdáleny tomu, o čem bychom mohli říci, že tohle není blbé. Omlouvám se za ten výraz, ale pokud si předchozí větu zasazujete do správného výkladu, pak nemám strach používat češtinu v plné kráse. Když poslouchám třeba Radiožurnál, který nás nešetří novinkami z českého popu, skoro se až stydím za naivní a nedospělé mudrlování při poslechu, které obsahem cílí na naivní, já nevím, asi 14-leté pubertěčky, jako 50-tník, to prostě chápat nemohu. Epidemie by rozhodně byla řešení v playlistech proudových rádií, protože není pravdou, to, co se obecně míní. Písničky prostě nejsou spotřební materiál, konzumní zboží, které se prožene hlavou a neměly by zanášet duši a hlavně neměly by nutit posluchače přemýšlet. Hloupé věci prostě budou hloupé. A je smutné, že kvůli nim a vydavatelským tlačenkám mají chytré věci, jako třeba tyhle od Epíku, mnohem menší šanci se prosadit.

0: A to bylo moudro od Cefura pro dnešní folková pohlazení. Věřím, že vás ale přesvědčili spíš ty písničky, ono. Ostatně, co vám mám o muzice vykládat? Muzika umí mluvit sama. Notabene, ta od Epíku. Gratuluju tomhle čtyřlístku k dalšímu úžasnému albu. Nevím, jestli za to pozbírají anděli, asi ne. Nevím, jestli hudební kritici nad tím budou hýkat, nebo jestli si toho nějak někdo vůbec všimne. To je jedno. Mně se to album moc líbí a věřím, že posluchače Epidemie nesklame. A to není málo. Tak mějte se báječně, přátelé. Folková polazení končí, od mikrofonu se loučí, Epidemii zasažen Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: nebudu on the road again.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
2: Ahoj, ahoj tobě i posluchačům.
1: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
2: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí. Takže
1: jo, že to bude zima.
2: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
1: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv na rtech, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy, a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No, já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné uvést 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda

0: skrývá pod tím slovem sranda? Jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není. Je to žert? Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu. Takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle. To se může stát, se může malovat. To je humor. An sich, jak by řekl Jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem. Bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody. A nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí lidské a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
1: Taková úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
2: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
1: v jakém smyslu?
2: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
1: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Vězné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to to samý.
2: No a to je...
1: Já myslím, že ne.
2: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
1: No, ono, já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na venek. podmínek, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
2: Samozřejmě, pak může být slovo komik se dá přeneseně říct na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo? Je to takový komik v nějaké pozici, jo? Nějaké seriózní pozici, je takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo? Protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo? Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo? A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo? A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo? To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
1: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
2: Ano, jak ano, jo, to je, no jo, jo.
1: No, v dnešní době, kdy, oni se bojí teda ledasti.
2: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, jako opravdu jako z hlouby.
1: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
2: Ano, ano.
1: Typického komika, já zkusím. Takže ano. Jan Werich, Ačko a Bčko, Pepa Náhlovský.
2: Výborně.
1: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý Děkujeme. Den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc. Ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk. Zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho. A přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám. Děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím. Ogazím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: Petr Zendonek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku. U nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak. Vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano, ano. Děkujeme, díky.
1: I díky vám vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Je, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurt, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově dcerce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepy Náhorského, tedy verze ano. Slavné popelky. No, Ondro, slavné...
3: To jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče. Vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasovali jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda u Ježi babinu, jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku. Mm-hmm. Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze, Popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známe z těch pozic. Že
1: herecký úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo.
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tak? Tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, prostě takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Jo.
3: Jo, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o Popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se Zekonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se Zekonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Květku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepi Karálovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se k ránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále. Ale princ si vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jako by se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma.
1: Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluveni. Na těch... Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo.
5: Nebylo ovoce.
1: Jinak to, aby byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako ne. Pálit. ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom lecos vím a lecos jsem zažil jako návštěva.
1: Mm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky. Nezapomenu,
1: byli ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenu, když jsem jako naprostý neználek dostával první školení, jako, teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je Riesling Rýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem neon perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda. No tak když tě trénovali, se nemohli divit, no.
5: No přesně, no.
1: A vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by si šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Bylo to pod dohledem s rodiči,
5: taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou ten, já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak bylo takový mlha a pak jsem se probudil, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná, ano. Ondřej Kepka u nás
5: v Humoriádě. To jsem si teď dal teda. No.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.
9: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán, mé vlastní oči

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď si zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romea a Julii, pravděpodobně tu Julii, teda pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romea a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty bábrdlata, cvrnkali a hlavně rvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stalo za to.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
2: Ano.
1: Jak na ní vzpomíná Ondra?
2: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil, dokonce ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říkal, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky. Říká, ne, víš, jak to, ale to je úplně jedno, já se tady takhle
1: postavím. A co to je za speciální objektiv na Jarku?
2: No, jako milosrdně, no, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Filtrem jako zjemnit třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
1: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
2: Ano. Ty metody jsou akorát byly složité a nešlo to, co jde dneska. Že? Dneska
1: zmíním. Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
2: Ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kovboje a to je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
1: Ano.
2: Jo, to byla dokonce byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor. Takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A viděl, že tam má, a on, na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy, ale ty jsou výborný, a ona viděla to vyděšení, tak říká, vy jsi byl radši koblihu, že jo? Jo, on už ani neřekl nic. Ona dokázala a s paní Hadrbolcovou vytvořili nádhernou dvojici takovým improvizovaným, ale kvalitním takovým šumem, jako vyplnili vlastně ty dialogy humorem a takovým nadhledem. Takže jak si jako herečky velice vážím.
1: Říká Ondřej Kepka, co řeknete vy na nabídku Jaroslava Obermajerová ještě po druhé povídání o nervech, anebo scénka s Ivankou Devátou a Danielem Rousem, nazvaná Smolíček Pacholíček. Vybíráte si poslední scénku nebo poslední ukázku právě vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: To byl hit, co?
1: Spíval no to jo. No
0: já Ondra Kepka tady... vzpomínal, ano.
1: Ano, já jsem se tady zpíval.
0: A my pokračujeme.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Poslední ukázka s kým? S Jaroslavou Obermajerovou, vyprávění, vzpomínka nebo scénka Daniela Rous a Ivanka Devátá. Vy si vybíráte a věnujete svůj hlas po telefonu 731 800 900 svému favoritovi. Kdo tam je teď?
3: Dobrý den, tady Vlaska na ulice.
0: Ano.
3: Zdravím vás a prosila bych Ivanku Devátou.
0: Bod pro ní, varianta B tedy, děkuji moc za zavolání. Kdo teď volá?
4: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím, tady Petr ze Zdolnek. Všiml jste si, Ondro, jak Patrik to má vyvážené?
1: No.
4: Vždycky dává stejnou váhu. A jak si má člověk potom vybrat mezi těma dvěma?
0: Ono taky záleží, jak vy postupujete. Já si můžu cokoliv vymyslet, dát do seznamu, ale tak jako záleží. No. Povídejte, co jste
4: tak
0: vybral?
4: Tak je furt pálím tady. Akorát to piju, když se léčím jenom.
0: Dobře.
4: No. A dcera se mě ptala, jestli mám pro ně 30 litrů na svatbu, takže to mám, no.
1: No prosím, to jste dobrý.
0: No. Vidíte, dřív se pekle perník a dneska.
1: Dneska s tím perníkem bych byl opatrný taky dneska.
0: No, pekl.
4: Se nenechám zhnit ty trnky tady.
0: Co vybíráte, no. Ačko nebo Bčko, tak. Petře?
4: No právě, to je
0: no.
4: To.
0: No?
4: No asi paní Devátu.
0: Dobře, tak jo.
1: Jste to napovolil.
0: Pro ní a ještě stále není rozhodnuto, no. Kdo pomůže rozhodnout, dobrý den.
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím všechny, děkujem za pěkný písničky, pana Kepky zdravím.
1: Děkuju.
5: A přeju mu hodně zdraví a i panu redaktorovi.
0: Děkuju.
5: A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju. Vyhrála to nakonec Ivanka Devátá s Danielem Rousem, Smolíček Pacholíček, právě teď pro vás ve vysílání Humoriády.
6: Žiju s jelenem, vždycky mi dovolí flákat se celý den a nejít do školy. V paroží vozí mě, ač je trop na nohy, laně mu po zimě nasadí parohy. Kdo je?
7: Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku.
6: Ani mě nejde, jelen mi to zakázal.
7: Ale mě se nemusíš bát, já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a jdu se podívat, v jakém prostředí žiješ a jak je o tebe postaráno.
6: A proč se jako zajímáte zrovna o mě?
7: No, přišlo nám udání, že tě vychovává jelen Podivín a ten střída laně jako ponož.
6: Co je to za blbost? To mě udal myslivec, že jo?
7: Bez komentáře.
6: No, ten tady prudí každý den. Ha, prý se stal myslivcem jenom proto, aby mohl chodit bez maturity na vysokou.
7: Podívej se, a co ten jelen? Jsi u něho rád? Cítíš se tady doma?
6: Jasně, jelen je fajn. Je s ním sranda, pere, vaří, uklíří, koupe mě.
7: On tě koupe? A to na tebe sahá?
6: To snad ani jinak nejde, ne?
7: Oh, ale jde. Mohl by tě z dálky ostřikovat hadicí. To je teďka nový trend. Bezdotyková koupel je pro dítě nejméně traumatizující.
6: Ale když jelen mě i mydlí.
7: No to tedy zašel daleko. Tedy Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku, musím tě ochránit.
6: Nikdy! Budulínek takhle otevřel a unesla ho liška.
7: Možná bys měl vědět, že liška pracuje pro nás. No. Ona jediná dokázala Budulinka vylákat z toho smrdutého brlohu, v kterém ho nechali jeho senilní prarodiče.
6: Ta svině.
7: A Budulinek už je v náhradní péči a i bez nátlaku musel uznat, že se mu vede lépe.
6: A co dědeček a babička, který se o něj starali? No, víte, jak jim teď musí být smutno?
7: Ale ne, o svého vnuka nepřišli, mohou ho navštěvovat. Jednou za dva roky. A přes hlavu mít pytel od brambor, aby se nefixoval na jejich obličeje.
6: Dcera, Kariška je fakt početá. No. Prý budu linku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku a ona přitom maká pro sociálku.
7: Ona je opravdu dobrá. Kdo si myslí, že tě udal?
6: Ta mrcha rezavá.
7: No, podívej se, musíš pochopit, že není normální, když je jelen osahává a drží pod zámkem.
6: Já nejsem zamčený. Podívejte.
7: Smoličku, pacholičku, nech mě aspoň nahlédnout. Nebo musím povolat policii.
6: No, tak dobře, no. Moment. Já vás od někud znám. Nejste vy náhodou Ježebaba?
7: Ale to si mě s někým pleteš. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a mám na starosti ochranu dětí.
6: Už si vzpomínám, jste Ježebaba. Prodávala jste před školou perník a jedla děti.
7: To si mě plete s nějakou jinou hnusnou babou.
6: To teda nepletu. Jste to vy. Jasně si pamatuju. Vaší sestavu Bradavic. Jestli okamžitě nevypadnete, tak to na vás řeknu.
7: Nikdo ti neuvěří.
6: Mám svědky. Jeníčka a Mařenku.
7: Smolíčku. Ty pacholku. Tentokrát si mě převez, ale příště nebudeš mít takový štěstí, těž se.
6: Zvám!
7: Já tě ochráním, kdybys na to měl zhebnout.
6: Asi se budeme muset celé nemoc stěhovat. Někam do hor, daleko na sever, ale hlavně někam, kde neprudí sociálka. Vidím to na Norsko.
0: Humoriáda. Ta dnešní tedy je na konci, pět ukázek odeznělo, ano. A je tu s námi Ondřej Kepka ještě na chvilku. My se loučíme a budeme se těšit zase na příští návštěvu.
1: No, já se taky těším. Dobře. Takže krásný den, hezký jaro. Začátek jara. Jara vlastně, chtěl jsem říct léta, to
0: no,
1: ještě ne.
0: No, opětovného po té zimě, co no, teď to, přichází ano, se z mezlíky. Dobrá, no a zítra poslouchejte taky, to jako host přijde do studia Petr Jančařík, těšíme se na to a posíláme ještě písničku Babiho Daňka před dalšími zprávami. A pozor, nezapomeňte také na dny otevřených dveří, které pro vás máme. Mějte se pěkně, bavte se a úsměv na rtech, ať vám vydrží dlouho.

zas nemám doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

tak naposled ti zamávám. Z paluby lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: Je 5 hodin. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy. Pracujících seniorů je v Česku dlouhodobě kolem 200 tisíc. Loni díky odpuštění odvodů ušetřili 4 miliardy. Samosběr jahod začne ve středních Čechách na konci května. Odpoledne dorazí místy přehánky. Teploty kolem 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Pracující seniori ušetřili díky odpuštění důchodových odvodů loni celkem 4 miliardy korun. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. V Česku je mezi zaměstnanci už několik let kolem 200 tisíc penzistů. Dalších zhruba 30 tisíc jich pracuje na sebe jako živnostníci. Jaké mají výhody, připomíná mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
1: U seniorů, kteří podnikají jako OSVČ, je podnikání považováno za vedlejší činnost. Pokud překročí stanovený příjmový limit, nemusí platit sociální pojištění ani zálohy.
0: Limit je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Podle oslovených personálních agentur seniori nejčastěji zůstávají v profesi, kterou dlouhodobě dělali, anebo si najdou méně náročnou třeba na částečný úvazek. Farmáři začali ve Středočeském kraji sklízet jahody. Například ve Vraňanech na Mělnicku, to je přibližně ve stejnou dobu jako v loňském roce. Samosběr jahod z foliovníků i z pole pak plánují asi za 14 dní. Jaké odrůdy zemědělci pěstují, popisuje Dagmar Hančová z farmy Vraňany.
2: Teď tady ve foliovníku sklízíme odrůdu Flair, bude následovat Rumba, El Santa, Sonata. Na poli pak samozřejmě začínáme honejkou, pokračuje Rumba. Nemůžeme opomenout českou klasiku Carmen. Carmenka je prostě jahoda našich babiček, tmavá, lesklá, velmi aromatická.
0: Dělníci opravují dětské hřiště nad Primaskou v pražských Strašnicích. Nově tam přibudou herní prvky pro děti, sportovní plocha i menší fitness zóna. Rekonstrukce za téměř 11 milionů korun skončí letos na podzim, říká mluvčí Prahy 10 Jan Bruntrop.
3: Vzhled hřiště byl zvolen co nejvíce přírodní. Jednotlivé herní prvky jsou zvoleny s motivy lesa, tak, aby do městského prostředí vnesly co nejvíce přírody. Všechny povrchy budou propustné, buď z betonové dlažby, korku či trávníků. Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy v Šancelize po 11 kolech prohráli ve skupině o udržení podlehli pražské Dukle 1-2. Jediným střelcem domácích byl Ondřej Karafiát, ten se ohlédl za příčinami porážky.
4: Naše asi ne úplně optimální první půle, tak bych špatná první půle a Dukla zaslouženě vyhrála a z naší strany to bylo málo. Třetí zápas po sobě už to není úplně takový, jaký bychom si asi představovali a možná, že někteří z nás bychom se už viděli na dovolený a bohužel prostě asi ta motivace tam není.
0: Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno. Během odpoledne se objeví lokální přehánky, které budou večer a v noci četnější. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: ráno, střední Čechy.
1: Středa 13. května 2026 a 4 minuty po 5. hodině. Tak nějaké moto do nového pracovního dne? Máme, měl bys. Čeho se řídíš?
2: Přemýšlím. No, středa, to je takový malý pátek.
1: Jo, to je dobré.

0: vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Ano, tady mám kolonku v počítači, středa, ráno, umyl jsem si ruce, nebojte se. Takhle, hrát si po ránu s tak drahým strojem, to opravdu ne. No, tak, strojem. Zní, jako kdyby mi to tady tiskla nějaká 3D tiskárna, ne, to ještě pamatuje. Elektronky z katody Olomouc. No, popojedem, 5:11 a půl už.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 13. května. Svátek má druhý zmrzlý chlapík Servác. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Když v baru hosty, první definice koktejlu vyšla před 220 lety v roce 1806 v americkém časopisu The Balance. Článek popisoval koktejl jako posilující nápoj složený z různých druhů lihovin, cukru, vody a hořkých látek. Památný let z Pardubic do Prahy podnikl Jan Kašpar před 115 lety v roce 1911. Za 92 minut překonal vzdálenost 121 kilometrů, letěl ve výšce 800 metrů a přistál ve Velké Chuchli. Jen tak pro srovnání, dnešní gripeny přelétnou z Pardubic do Prahy za 3 minuty. Atentátu na papeže došlo před 45 lety v roce 1981 ve Vatikánu na svatopetrském náměstí. Při generální audienci zaútočil na Jana Pavla II. Turecký radikál Mehmet Ali Aža. Papež přežil a 2 roky po atentátu Ažu v žaláři navštívil a osobně mu odpustil.
3: Vítej, zlatý hetriku!
2: Tuto větu jsme slyšeli přesně před 25 lety. Naši hokejisté ve finále mistrovství světa v Německu porazili Finsko 3-2 zlatým gólem v prodloužení.
3: David Moravec! Gól!
2: A po třetí za sebou zvedli nad hlavu pohár šampionů.
3: Jsme po třetí za sebou mistry světa!
2: Další šampionát začíná pozítří ve Švýcarsku. 55 má náš muzikálový zpěvák, rodák z Olmouce Alan Bastien. A 45 slaví spisovatelka Radka Třeštíková. Narodila se ve Zlíně a já přeju hezký den.
0: A narozeniny slaví i další, nebo by slavili. A to je jeden z nich, jeden z mnoha, slaví 76 a je to Stevie Wonder. Ročník 1944, taky Petr Habka, nahoru máváme.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.
0: Ale pozor, přeci jen zůstaneme v zahraničí. Zpěvák jednoho hitu, ale velký sympatiák. A když je to tak aktuální, když je ta Eurovize, tady je Alexandr Rybak.

0: Krásné ráno přeji všem, skoro 3 minuty po 6:15.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Kdyby to bylo jenom na mě, na Mackovi, tak vám řeknu, bude zima. A husina po celý den. Taková meteorologická blamáž. Ale no.
2: Ranní teploty budou nízké, minima 4 až 1 při zmenšené oblačnosti a slabém větru až minus 1 stupeň Celsia. Proto se budou vyskytovat četné přízemní mrazíky. No a zítra přes den to už by měla být přechodně i oblačnost zmenšená. Maxima se dostanou na nějakých, no, ať nepřeháníme 13 až 17 stupňů.
0: No, ať fakt nepřeháněla teda. Zima je. Velká oblačnost a odpoledne místy přehánky a teploty do 16. Taková studená drzost.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Za chvíli z ranního vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy taky Ahoj rádio a další díl, tentokrát na téma zaručeně pravé informace. Kde pak se získávají? Ze kterých novin? A co je to ta zaručeně pravá, dvakrát ověřená informace? Uslyšíte po Marku Straceném. Mimochodem, Marek bude zpívat, že stále věří a já věřím, že Letnou vyprodá.
3: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: takovej nafukovací jednorožec do bazénu a já jsem ho strašně chtěla, ale rodiče mi ho nedovolili.
1: Tam si kreslíš a jsou tam hrůzný úkoly.
0: V novinech se kolik co stojí, tak taky je a jsou barevnější.
1: A dál nevím. Že umřel někdo, že si to napíšou do novin, že někdo vykradl banku nebo že ho zajel vlak.
2: A má fakt pravdu to dítě, kdyby náhodou vlak udělal nějakou neplechu s někým. My vám to řekneme. A nejen v Region Expressu v 70. Teď 5.23.

že klenotnice baziliky na nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ukrývá vzácný poklad? Paládium země české. Malý pozlacený reliéf Panny Marie s dítětem, který je legendou spjatý se svatým Václavem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na českých polích v dubnu ubylo hrabošů, oproti předcházejícímu měsíci jich bylo o třetinu míň. Průměrně se objevilo přes 1000 východů z nor na jednom hektaru, na některých místech až 3000. Podle odborníků z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jde o normální vývoj populace tohoto hlodavce během jara. S nástupem léta se jejich počet zase zvýší. Hraboš představuje zásadní hrozbu pro zemědělce. Ve Velkém háji v pražské Krči je nová komunitní zahrada. Má rozlohu asi 5 hektarů a lidé tam můžou pěstovat zeleninu, byliny, chovat zvířata a pořádat komunitní akce. Zahradu založila organizace Kokoza. Čelákovice u Prahy otevřou na začátku června nové Reuse centrum. Vznikne v areálu sběrného dvora v Mochovské ulici. Lidé tam budou moct nosit nepotřebné věci, které využije někdo jiný. Dělníci v Bystřici na Benešov opravují další parkovací stání. Postupně by měly nahradit nepropustné materiály za takzvané vegetační dlažby, které umožňují vsakovací dešťové vody. Nové povrchy už má víc než 15 lokalit. Aktuálně stavbaři pracují v ulici Nová. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů dnes otevře debatu o kamerách s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Jednat o tom bude s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Reaguje tím na násilnosti fanoušků při víkendovém derby Slavie a Sparty. Počasí dnešek přinese převážně oblačné až zatažené počasí, jen místy se dopoledne přechodně protrhá oblačnost. Nejvyšší denní teploty čekáme mezi 13 a 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Zelení kolegové z naší vlny, rozhlasové vlny, hlásí, že dálnice nemají nějaké zásadní komplikace. Některé jsou děravé, hrbolaté, ale to je tak maximálně všechno. Ten provoz je zatím poklidný, včetně dálnice D1 i Vysočiny. Samozřejmě, kdo jedete do Brna, budete si postávat i teď po ránu, už v koloně, ale když pojedete levým pruhem, což samozřejmě myslím, že asi pojedete, tak dojedete do toho města nebo tam, kam máte namířeno, v celku rozumný čas. Každopádně další informace budu rád, když případně zavoláte na 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A co bude dál?
0: Co bude dál? No zhruba za týden a kousek si v Praze připomeneme období protektorátu a domácí odboj. V kulturním domě Ládví v Kobylisích bude k vidění výstava dobových předmětů i techniky. No a co dalšího uvidíte? Zejména ten hlavní tahák, tak to uslyšíte v reportáži za pár minut.
2: No tak to nevydržím do té doby. Buď mi to řekneš teď, nebo tě zabiju. Mimochodem, ptám se za kamarádku. Měl jsi prý ve zprávách.
0: Kozu? Taky pozdravuj.
2: Jo, už. A o čem to bylo? Ptá se.
0: No, může strávit hezké léto v komunitní zahradě.
2: Když tam bude co, tak fajn.
0: Kokozel.
2: Ale pokud možno u souseda. Ať si hoví u souseda a ne u mých výrůstků. 5.34 přichází Kaplanou Name a přidá se i Jana Kratochvílová do našeho týmu, tak ať se daří.

0: Příští týden si v Praze připomeneme československý odboj v období protektorátu Čechy a Morava. Tak třeba v domě, v kulturním domě Ládví, teď já nevím, proč vždycky se mi vybaví kino Moskva, ale vy místní víte, tak tam můžete navštívit třeba výstavu dobových předmětů a techniky. No a pozor, poprvé tam má být k vidění taky údajný vůz, ve kterém seděl říšský protektor Reinhard Heydrich, a to v momentě, kdy na něj byl spáchan atentát.
1: Bylo to asi před 20 lety, kdy mě zatelefonoval majitel Mercedesu. Se mu zdá, že tam objevil několik indicí, které mu připadají, že by se mohlo jednat o autentický jako vůz.
2: Říká historik Jaroslav Čvančara, zatímco mi ukazuje luxusní černý Mercedes s mohutnými předními blatníky, ve kterém údajně seděl zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich během atentátu v roce 1942. Podle Čvančary vrak vozu, který byl poškozený granátem, předali Němci po vyšetřování policejním mechanikům k užívání.
1: Hned se pustili do obnovy, aby ten vůz byl provozu schopný, což se jim po několika měsících podařilo, ale improvizovali. Řada věcí vůbec neodpovídá tak, jak by ten typ, jak by jako měl mít.
2: Poté vůz policie nějakou dobu používala. Další desítky let stál automobil ve stodole soukromého majitele nedaleko Hradce Králové. Návštěvníci uvidí také dobové oblečení a nebo třeba sbírku výbušnin a zbraní. Často jsou to přesné kopie nebo dokonce originály, říká majitel sbírky a spisovatel Pavel Černý.
3: Tam ty pouta originální gestapa jsou dobové a člověk, když je bere do rukou, tak je to takové, když to řeknu, emoční, že si člověk říká, kdo asi je měl na rukou.
2: Vzpomínkové akce připomenou kromě československého odboje i méně známé příběhy Čechů, kteří trpěli v období protektorátu Čechy a Morava, popisuje starosta Prahy 8 Ondřej Gross z ODS.
4: Je to připomenutí nejen těch samotných aktérů, Kapčíka, Kubiša, takových těch známých hrdinů, ale plno lidí, kteří pomáhali, obětovali se pro svobodu českého národa a kolikrát nejsou tolik připomínání.
2: Setkání se budou konat v pátek a v sobotu 22. a 23. května v kulturním domě Ládví v Kobylisích. K tomu se připojí další akce v Panenských Břežanech. Tam organizátoři představí dopis, který Jan Kubiš napsal 2 týdny před samotným útokem na Heydricha. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: hezky houpavě do nového dne, kdo jste si pustili tu svoji rozhlasovou krabici anebo, nevím, trendák postaru. Ne, jste moderní, tak ty internety, dobře, tak to nás můžete poslouchat i jinde než ve Středočeském kraji nebo v digitálu v celých Čechách. Ať se vám daří tam, kde jste. Počasí teda nevím, jestli bude úplně pro vás tou vhodnou informací, když nás posloucháte třeba v jiném časovém pásmu, ale teda musím.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A řeknu vám to fakt lidsky. Bude to na husí kůži a kamaše pod lopatky. Jo? Takhle to vypadá z předpovědí pro dnešek. A když si vezmete sebou prši plášť, tak myslím, že není co ztratit, není co řešit v průběhu dne. Ano, i ten účes vymodelovaný, žádné ráno vstala a šla. Myslím si, že splihnutý vlasový výtvor z vašeho rána bude k nepoznání. Ale zase na druhou stranu budete neobyčejní, až přijdete. Ne, teď zcela vážně, jak to vypadá s počasím pro dnešek středu 13.5. No čeká se, že bude taková velká oblačnost, spíš mraky, takové ty jarní, fotogenické, občas sprchne, ale zase velká sláva to nebude. Trochu zalito máme, jak moc, řekneme si s meteorology ve 7:45. Ohledně předpovědi počasí, když se podívám ještě do nabízených teplot, tak meteorologové očekávají, že ve středních Čechách budou teploty do té 16, ale víc ani fň.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Pozvání na kávu tentokrát přijal zpěvák a herec Roman Tomeš. Dozvíte se o televizních seriálech Doktoři z počátku a Slunečná i o roli vévody Bavorského v legendárním muzikálu Noc na Karoštejně.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: 6:45 přichází Pokáč, za chvíli dorazí i kulturně naladěná Denisa Hergeslová s tipy pro dnešní den do středních Čech. Tak rádio víc nahlas, ať o vás ví.

0: středočeské tipy.
1: Kam se zítra můžete vydat? Užijte si jedinečný večer ve světě iluzí a napětí. Na jeviště divadla Hibernia v Praze přichází show Houdini znovuzrození, která připomíná 100 let od úmrtí nejslavnějšího iluzionisty všech dob. Nejmladší iluzionista světa Michal Nesveda, známý i legendárním Houdiniho únikem z tisícilitrové vodní nádrže, vás vezme na hranici reality a magie. Čekají vás nejslavnější Houdiniho triky v novém provedení. Show začne v 7 večer. Satirická česká komedie Ovce žerou první v režii Jana Musila je na programu kina v Kralupech nad Vltavou. Zavede vás do světa motivačních koučů, sebevědomých řečníků a univerzálních návodů na štěstí. Hlavní hrdina Dušan po rozchodu hledá způsob, jak získat zpět svůj život i bývalou přítelkyni a začne až příliš věřit radám samozvaných guru úspěchu. Černohumorný příběh o seberozvoji a manipulaci začne v 5 odpoledne. Pořad Křeslo pro hosta si nenechte ujít v Poděbradech v Kongresovém centru na Lázeňské kolonádě. Moderátor Jiří Vaníček tentokrát přivítá herečku, dlouholetou členku Městského divadla Brno, Alenu Antalovou. Čeká vás příjemný večer plný vyprávění, humoru i zajímavých životních momentů od 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: nítě, nebo tak se tam zpívá kapela Smoke, žádné takové zpravodajské noty, hezky už za chvíli.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Žluté květy dnes znovu pomáhají v boji proti rakovině. Stavbaři opravují křižovatku u pošty v Neratovicích. Zvýší se bezpečnost chodců. Nad regionem bude dnes velká oblačnost. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Dnes je Český den proti rakovině. Květ měsíčku lékařského se světle fialovou stužkou si lidé můžou koupit za 20 korun, buď od dobrovolníků v ulicích, nebo až do neděle na stovkách míst po celém Česku. Přispět můžou i přes bankovní účet nebo DMSku. Letošní ročník je zaměřený na prevenci nádoru hlavy a krku. Pokračuje Jan Klozar z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
4: Velmi výrazně přibývá nádorů hlavy a krku, které jsou indukovány HPV. My máme mentálně spojený pořád HPV s nádory hrdla děložního, ale dneska už těch nádorů hlavy a krku HPV indukovaných je více než těch nádorů gynekologických.
3: Dělníci opravují křižovatku ulice Mládežnická a Masarykova v Neratovicích. Řidiči úsekem projedou s omezeními. Nové budou třeba semafory, asfalt, obrubníky i okolí křížení silnic. Akce za téměř 6 milionů korun skončí za 4 měsíce. Pokračuje mluvčí neratovické radnice Barbora Valtrová.
5: Významnou část stavebních prací tvoří také bezbariérové úpravy. Stávající asfaltové chodníky nahradí nové komunikace pro pěší, odpovídající současným normám. Chybět nebudou signalizační a varovné pásy pro nevědomé a slabozraké.
3: Začalo jaro, tedy konkrétně pražské jaro. Letošní 81. ročník festivalu večer odstartovala Smetanova Má vlast v podání symfonického orchestru Českého rozhlasu. Přímý přenos z obecního domu sledovali v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce i desítky lidí v pražských rýgrových sadech. Pražské jaro letos nabídne celkem 41 koncertů. Stejný program jako v úterý zahrají rozhlasoví symfonikové v obecním domě i dnes večer.
1: Sport.
3: Ve skupině o udržení fotbalisté pražské Dukly naplno bodovali. V Mladé Boleslavi zvítězili 2-1. Trenér Pavel Šustr byl tak s výsledkem i výkonem mužstva spokojený.
6: Pod tím velkým tlakem a proti samozřejmě kvalitnímu soupeři jsme prostě chtěli hrát fotbal. Nebylo to nic besilýho. Podařilo se nám v celých dvě branky škudaté, kterou jsme dostali z té standardky. Mohlo to být možná takový záběr klidnější, ale musím říct, že i v tom závěru, byť tam byly nějaký závary, tak jsme soupeře úplně do šance nepustili.
1: Počasí.
3: Během dne bude oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno, odpoledne se hlavně na severozápadě kraje objeví místní přehánky, večera v noci budou častější, jinde zaprší jen ojediněle, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 13 do 16 stupňů, foukat bude mírný západní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Ještě pojďme na silnice, prozatím středeční a ranní klid před bouří, dopravní bouří, když je pravda, že na obvyklých místech už teď budete postávat a ta obvyklá místa vám asi říkat nemusím. Takže šťastnou cestu a kdyby bylo něco mimořádného, neobvyklého, jsem s vašimi informacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Pozor, blíží se přiblížení letadla Pardubice Praha. Ano, naše runway je v opravě, tak

0: a do zámku nepasuje viac môj.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: kapela Lucie a Šrouby do hlavy. Což mě tak napadá, zrovna jsem byl nakupovat o víkendu nějaké šroubky, matice, čokolády. To je drahý všechno. No popojedem. Na den přesně před 115 lety se po 6. hodině ráno vznesl pilot Jan Kašpar se svým letounem do vzduchu. No a vlastně podnikl tím tak první dálkový let v českých zemích a taky dosud nejdelší let v tehdejší rakousko-uherské monarchii. A urazil úctyhodných 120 kilometrů z Pardubic až do Prahy.
1: Motor naskočil. Dřevěná vrtule letadla typu Blériot 11 se otáčí. Tak rychle pohled do vesty na hodinky. 6 hodin, 13 minut.
2: Puste!
1: Puste ho, ať už letí!
3: Vypráví tehdejší události rozhlasové pásmo z konce 80. let, tady Kašpar, jak mě slyšíte. Před 115 lety Jan Kašpar se svým letadlem po startu zakroužil nad vojenským cvičištěm v Pardubicích, které posloužilo jako improvizované letiště a vydal se k Přelouči.
4: Zpočátku jsem letěl podél železniční trati Pardubice-Praha. V Kolíně jsem přelétl nádraží a nějakou továrnu, snad petrolku. U Českého Brodu jsem letěl zase podél silnice.
3: Jan Kašpar po cestě svým jednomotorovým hornoplošníkem nastoupal do výšky několika set metrů a dosáhl rychlosti kolem 80 km za hodinu.
5: Jan Kašpar si postavil vlastní Blériot, řekněme letoun systému Blériot, ovšem provedení Kašpar oproti tomu původnímu Blériotu byl větší, byl také dvoumístný, měl větší dole, to znamená větší nádrže.
3: Popisuje historik Vojenského historického ústavu Jiří Rajlich. Zvlášť nebezpečný byl přelet nad samotnou kopcovitou Prahou. Viditelnost taky komplikovala hustá mlha nad Vltavou. K orientaci Janu Kašparovi nakonec pomohli Hradčany a s letadlem zamířil na jih.
1: V 7 hodin 45 minut se kolečka letadla odvážného inženýra Kašpara poprvé dotkla půdy v Chuchli.
3: Kde na něj taky čekali nadšenci. Nejen tímto počinem, ale taky dalšími menšími leteckými akcemi v Čechách Kašpar inspiroval nadšence do letectví. Kašparovo letadlo z památného dálkového letu můžeme dnes obdivovat v Národním technickém muzeu v Praze na Letné.
5: Je to vlastně originál, je jenom rekonstruovaný a od svého původního vzoru se liší jenom v detailech.
3: Ještě v tom samém roce 1911 překonal Jan Kašpar další milník, první let s cestujícím, a to z Mělníka do Prahy. Brzy poté ale létání zanechal a po smrti otce se věnoval správě rodinného majetku. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: 6 hodin a 15 minut s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Já si jdu tak vymazlit informace o počasí, aby pro vás teplomily to bylo stravitelnější, a pro vás ostatní přidávám hříšné myšlenky Elvise Presleyho. Dobrý den.
6: Český rozhlas Střední Čechy.

0: 6 hodin, skoro 19 minut. Přeji vám líbezné ráno. No, teplé rozhodně není, takže co jiného milého.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ano, ohledně notiček od meteorologů očekává se, že středa 13. bude opravdu dalším chladným dnem. No a kdybych měl být nejpřesnější, tak ráno zataženo až oblačno, přes den hodně mraků zůstane, odpoledne se hlavně na severozápadě kraje mohou objevit i přehánky. Večer a v noci budou srážky četnější a nejvyšší teploty 13 až 16. A vítr bude mírný západní až jihozápadní, vítr do 25 km za hodinu a rozptylové podmínky OK.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno, v Liberecké do centra zesílil provoz, zpomalíte za sjezdem na Kbely do Holešoviček, je to na necelých 10 minut. V ulici pod Krejcárkem stojí před ohradou kolona kvůli omezení, zdržíte se 10 minut. A na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most houstne provoz. Od D11 k Průmyslové pojedete necelých 15 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
4: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
3: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A za chvíli něco z archivu, jestli to bude rozhlasový archiv nebo ten televizní, těžko říct, ještě tápu. No, dotápu velmi rychle, tady je laciný víno.

0: No, snažím se tady tak jako dle pokynů, tady dle scénáře navázat tady s počítačem ještě nějakou komunikaci a ještě do toho tady kolegové nadřízení hlásí a nutí mě. Ne a ne, řeknu vám, je to někdy teda jako velmi drsná služba do středních Čech.
1: Máte spojení?
0: No, nemám.
2: Nefunguje.
1: Nefunguje. Řekněte na rovinu, že mi ho neumíte navázat.
2: Opravdu nefunguje.
1: Nekecejte.
0: No, nekecám, nejde to. Prosím vás, a hlavně...
1: Myslíte si, že to máte za pár, co?
0: No.
1: Abych vám to neprodloužil. Abyste se naučil navazovat spojení ještě jeden rok navíc.
0: No, prosím vás. Spojení navázáno, ano, i tady se archive. Víte co, necháme to na jindy. Dneska je šéf nějaký rozmrzelej. Se to tou předpovědí počasí těžko říct, ale zase... Moc vás zdravím, pane vedoucí, i vás ostatní. Víte, musíme udržovat kladné pracovní vztahy. Morálka musí být. Věra Špinarová přichází.

0: Haló, pane, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Já bych tě chtěl na něco upozornit, důležitě jako kolega kolegovi, protože to je náš nováček Josef Mádle. Před chviličkou jsem se od tí zeptal na jednu takovou zásadní věc. Jako kolega může vzít cestou do práce jiného kolegu, aby to měl jednodušší, příjemnější?
1: Může.
0: Nemusí, nechtěl, a to nebydlí vlastně daleko, při cestě by to bylo. A víte, co on mi na to řekl? No, to řekni si sám.
1: Že bys musel dřív vstávat.
0: No, to by mě nevadilo, ale ty jsi měl případné náhradní řešení.
1: Jet na elektrokoloběžce.
0: No, tak, a tady bych se zastavil. Já bych ti rád pustil jenom takovou ukázku, abys to měl opravdu ve 3D, tak se podívej tamhle na tu velkou studiovou obrazovku, protože si myslím, že vidíš můj život před asi 2 lety nebo tak nějak, jak jsem onehdá jel...
1: Jsi byl pacička takové.
0: No jasně, jak jsem onehdá jel, jsem na ranní vysílání do koníčkárny a nedojel na elektrokoloběžce.
1: No, protože jsi neposlouchal zelenou vlnu.
0: Ne, to já jsem se hlásil právě v té zelené vlně. Někdo mě ohlásil, spadl na elektrokoloběžce a čeká na odtah. Takže prosím pěkně, takhle to je.
2: Tak dlouho zlobíš dýnu, až jsi zlomil ruku. Vidíš to? Dobře ti tak.
3: Vidíš taková vypíchej to. Nebo dostat do pokuty za to, že to nevypíchává.
2: Už jste někdy viděli ruku do zatáčky?
3: Aha, dobor. To je jak
1: No, ty jsi jak ten Lucius, profesor z Bradavic.
0: Takže elektrokoloběžku. Mět, ano.
1: Nejet. Je 7:30.
0: A jsou tu zprávy v 7:30, prosím.
1: Ano. Poslanci se dnes vrátí k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužení země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto opozice zabránit. Letní tréninková plocha pro kutnohorské hokejisty bude letos poprvé přístupná i veřejnosti. Využijí například lidé na kolečkových bruslích a konat tam budou třeba příměstské tábory a kurzy kolečkového krasobruslení. Organizace Kutná hora v pohybu plochu slavnostně otevře už v pátek. V pražských Holešovicích vznikne zase nové hřiště pro psy. Dělníci ho vybudují mezi ulicemi na Maninách a Jateční. Vedení hlavního města teď hledá stavební firmu. Součástí areálu by měly být například překážky, tunely a slalom pro výcvik psů. Do finále 70. ročníku mezinárodní pivecké soutěže Eurovize se dostal Izrael a dalších 9 zemí. Postoupili i reprezentanti Belgie, Chorvatska, Finska, Polska nebo Srbska. 5 států soutěž kvůli izraelské účasti letos bojkotovalo. Druhý semifinálový večer bude ve čtvrtek. Během něj se představí i český zástupce Daniel Žižka s písní Crossroads. Finálová 20 bude o titul soutěžit v sobotu. Policie se v rakouské metropoli chystá kvůli účasti Izraele na možné protesty. Akci kvůli napjaté mezinárodní situaci provázejí přísná bezpečnostní opatření. No a počasí ve středu, tedy dnes, bude převážně oblačno až zataženo. Odpoledne se hlavně v severozápadní polovině kraje objeví místní přehánky, které budou večer a v noci četnější. Teploty 13 až 16 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Do naší rozhlasové koníčkárny dorazili další kolegové s chutí do práce při středě 13. května. To se cení, dokonce někteří mají i zamlžené brýle. No, já myslím, že to bude nejen tady u kolegyně jedné, ale i u dalších, protože přece jenom ráno velmi chladné, když přijdete do nějakého vyhřátého prostoru. Nedá se nic dělat. Máme jaro, tak ty teploty jsou takové prabídné. Navíc máme ty zmrzlé a činí se a činit ještě budou. Teploty by mohly být opravdu i v průběhu zítřejšího rána -1, -2 a jinak dneska hodně mraku, nějaké dešťové kapky, silný vítr nebude, pocitová teplota, myslím, že to nebude tak zásadní. No a na teploměru, kolik jsi to říkal, ani to nechci říkat já.
1: 13 až 16.
0: No, jak to řekl on, já ne.
1: Tragédie.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Na silnicích nic nového, ale v reportážích a našich vstupech připravených do dnešního rána určitě ano, tak co tam máme dál?
1: Máme tam nejen rekordní tedy teploty, ale přineseme vám informace o rekordních pokutách, a to pro Slávy, která si to vysloužila zkrátka za předchozí víkend. No.
0: Stalo se, a kolik to bude stát kapsu právě tohoto klubu, řekneme za moment. No je to hodně, ono se to zdá, ale měli by dostat
1: ještě
0: víc.
1: A to ty si vyděláš za ten týden tady
0: no,
1: v rádiu.
0: Přesně.

0: 6 hodin a skoro 40 minut a ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Samozřejmě jedeme dál, pokračujeme, než se rozespívá Václav Neckář nebo Diana Ross. Předpověď počasí a zelená vlna z bojiště, tak přidáme taky i slíbenou reportáž. No, bude to na téma fotbal. Slavia dostala co proto, nejen od fandů, od Sparty. No a jaké velké trable to vlastně jsou v rámci pár dnů rozhodnuto nad hříšníky takto. 10 milionů zaplatí fotbalová Slavia. Navíc vlastně podobnou pokutu, co si pamatujeme, nebo co jsme tak nějak zjišťovali, ještě žádný jiný klub v historii nejvyšší fotbalové soutěže vlastně nedostal, takže je to premiéra. A není to všechno, pokračuje předseda disciplinární komise Jiří Matzner.
1: U Slavie Praha došlo k rozhodnutí o kontumaci utkání, udělení pokuty 10 milionů korun a odehrání 4 soutěžních utkání bez přítomnosti diváků.
2: Říká Matzner, vršovickému klubu hrozilo i uzavření stadionu Eden, ale s ohledem na návrh přijatých opatření do budoucna a na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj Slavie, je rozsah 4 utkání, která vedoucí tým šance ligy odehraje bez diváků, podle Matznera dostačující. Slavii tak ale vzniká škoda, upřesňuje generální ředitel klubu Martin Říha.
3: Pokud jde o finanční pokutu 10 milionů, ta samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám podle nějakých předběžných odhadů v zásadě způsobuje škodu větší než 50 milionů korun.
2: Proti rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace se Slavia Praha odvolávat nebude. Viníci dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion a klub po nich bude požadovat náhradu celé škody. Těm fanouškům, kteří už si zakoupili vstupenky na utkání, stejně jako permanentkářům, poskytne vedoucí tým šance ligy v nejbližší době podrobné informace, a to týkající se refundací a dalšího postupu.
1: My si všichni přejeme, aby se nic horšího a ani podobného už nikdy neopakovalo,
2: říká předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Matzner. V letošní sezóně budou na hřišti Slavie hrát ještě fotbalisté Jablonce a plzeňské Viktorie. Ale jak potvrzuje Matzner?
1: Nemůžou být přítomní diváci, a to ani Slavie, ale ani hostujícího klubu. Čili v tomhletom ohledu my si uvědomujeme, že je to do určité míry i vlastně ovlivnění přítomnosti všech osob i těch, kteří určitě tam v sobotu nebyli.
2: Dodává Jiří Matzner, předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která skontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. To bylo v závěru zastavu 3-2 předčasně ukončené. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu, 10 milionů korun, a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Sparta ta zaplatí za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu, pokutu 600 000 korun. Mikuláš Jáša, Český rozhlas. Dobrý.

0: co dlouhou. Václav Neckář, vokalistky, dobrou zprávu, tak to já nemám v počasí.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
0: To mi je líbeznější, Diana Ross, ta určitě nezestárne, a o tom, že je fakt, že její pokožka je jako dětská pokožka, můžete se přesvědčit letos na jejím prvním koncertu tady u nás v České republice, hezky na dece, na trávě, v Lochotině, víte, tam, co byla Porta, tak tam přijede v červenci, tuším. Tak se podívejte případně po vstupenkách.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A teď chladný sešup dolů. Kusí kůže, něco teplejšího na sebe. No a hlavně úsměv, ten si nenechte doma, protože budete ho potřebovat, abyste se přemohli, jak je vám příjemné to jarní, ale už ne až tak profoukané počasí, které bylo včera. Trochu se odrážíme ode dna, aspoň toho teplotního zcela jistě, protože bude o něco tepleji než včera a navíc nebude foukat, takže 16, 17, no tak to bláhově. Nějaké dešťové kapky budou, ale moc jich nebude, rozhodně ne, na doplnění stavu skoro vysklých studní, nedá se nic dělat, ještě by to chtělo pár takových milých jarních dešťů, ať to potěší úplně každého.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnice se vydáváme. Dispečink TSK Praha hlídá Jarda Koller.
2: V pražském okruhu směrem na D1 velmi opatrně před Lochkovským tunelem na 14,5 kilometru stojí dvě auta po nehodě u středových svodidel. Do levého pruhu zatím nezasahují. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je kolona od dálnice D11 Průmyslové na čtvrt hodiny. V Českobrodské do centra se vytvořila kolona na příjezdu do Běchovic, postojíte 10 minut. V Liberecké se jede pomalu za sjezdem na Kbely, k tunelu Blanka je to na 20 minut. V ulici pod Krejcárkem na Ohradu stojí kolona kvůli omezení zpoždění 10 minut. A v ulici k Barandovu směrem na Zlíchov se popojíždí před omezením u teras, i tam je to na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Střední Čechy.
0: Naše Alex už je vzhůru, stihla se i namalovat a ten úsměv taky má a je i přirozený. Za chvíli.

0: Jo, jo, je to pravda, co jsem říkal před chvílí, Diana Ross poprvé v České republice, no láska bude, a protože to bude vlastně v amfiteátru v Plzni, na Lochotině, tak deky sebou, anebo naše hřejivé tuky, které se přitulí na jiné tuky a hned budete mít romantiku, jak jste vyrůstali a hezky jste prožívali tu svoji zásadní lásku v životě a do toho vám Diana zaspívá přesně tohleto. No, tak trochu jinak, zvuková kvalita, to je otázka samozřejmě, ale záleží taky na vás, protože kdo si co jak nastaví, tak to takové i potom sklidí, že? Alex, co jsi si zasela?
1: Do Alex a host zavítá bývalý hokejový útočník, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, Patrik Eliáš. Téměř celou svou hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí v Česku. Vrací se občas do New Jersey, je v kontaktu s klubem New Jersey Devil. Jak těžké bylo se s profesionálním hokejem rozloučit, dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
0: Všimli jste si, jak ve výběru hostů je naše Alex vlastně vyvážená v rámci společenských událostí z posledních dnů? No to máme fotbal, víkend doteď, Slavia, 10 milionů pokuta a tak dále a tak dále. Tak se budeme věnovat ledu, hokej, když mistrovství světa začíná. Mimochodem jsem jenom chlap Franta Nedvěd nebo Lighthouse Family do celé, do zpráv v 7, 6.53.

0: Dneska tady mám osvětu ke kolegovi, už jsme o tom jednou hovořili, chce si pořídit elektrokoloběžku a chce po ránu jezdit sem do Koníčka, dny právě na tomto prostředku nejezdit. Teď jsem mu ukazoval stehy po svých nedojezdech do práce.
1: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Experti navrhují úlevy pro firmy zaměstnávající seniory. Odborníci budou v Benešově diskutovat o vývoji pohostinství. Konference potrvá do pátka. Obloha zůstane zatažená, místy přeháňky, dnešní teploty do 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Většímu zaměstnávání seniorů by pomohlo snížení odvodů na sociální pojištění pro pracující důchodce. Uvádí to Hospodářská komora. V Česku se počet pracujících seniorů už několik let pohybuje kolem 200 tisíc. Ale před 7 lety to bylo podle sociální správy ještě o 20 tisíc víc. Teď mají například odpuštěné důchodové odvody. A podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory by k nárůstu přispěly také nižší povinné odvody do sociálních fondů.
5: Což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
3: Podle námi oslovených personálních agentur pracující důchodci nejčastěji zůstávají na pozici, kde pracovali dlouhodobě. A nebo si najdou méně náročnou profesi, třeba na částečný úvazek. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti Hospodářské komory by zaměstnanosti seniorů pomohly taky úpravy sociálních odvodů. V Benešově začíná konference o vývoji pohostinství. Na třídenní akci se přihlásilo 150 účastníků z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska. O restauračních zařízeních budou diskutovat archiváři, historici, ale také etnografové a sociologové, říká ředitel okresního archivu Benešov Michal Sejk.
6: Jmenuje se Hospodonalej s podtitulem Proměny pohostinských zařízení v moderní době. A my se budeme snažit v rámci těch tří konferenčních dní nějakým způsobem popsat fenomén hospody v průběhu 20. století.
3: Dělníci opraví zahradu dětských skupin Hřebenka na Smíchově v Praze 5. Kromě pískoviště a prolézaček pro děti tam vznikne taky prostor pro pěstování zeleniny nebo bylinek. Přestavba za 4,5 milionu korun začne během května a potrvá 3 měsíce, říká starosta Prahy 5 Lukáš Herold z ODS.
7: Projekt mimo jiné počítá s úpravou betonových povrchů tak, aby na něm lépe jezdila odrážedla nebo motorky. V dolní části zahrady zůstane zachován ráz lesa.
1: Sport.
3: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů dnes otevře debatu o kamerách s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Jednat o tom bude s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Reaguje tím na násilnosti fanoušků při víkendovém derby Slavie a Sparty. Používání této techniky úřad ale v minulosti v Česku zakázal.
1: Počasí.
3: Středa přinese velkou oblačnost a jen ojedinělé i kratší protrhávání oblačnosti. Během odpoledne se zejména na severozápadě kraje vyskytnou přeháňky, večer a v noci jich bude přibývat. Teploty se dostanou maximálně na 16 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor, dálnice D1, komplikace, kdo jedete do Prahy na 20. kilometru. Směr Praha jsou pro poruchu odstavené dvě auta, pravděpodobně, nebo jedno má poruchu a druhé pomáhá. Tak velmi opatrně dojíždějte do kolony a vlastně ten štrudl aut už se vede před Šmejkalkou nějakou minutu. Taky budete postávat na trojce ve směru k dálnici D1, to je klasika. Zaplnila se severní část hlavního města, taky příjezd po dálnici D8, o D7 ani nemluvím. Kde ale je v tuto chvíli možná pro vás překvapení, aha, tady to nejde, tak opatrně třeba v Praze, v Dubči, na Zlatnici, silnice uzavřena a to až do 23. května musíte po jiných, ne po slepu, nebo skoro po slepu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: rozsah provozu vás čeká, milí cestujících na cestách z Čimic do Davids, řekneme si za pár minut.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.
2: Cestou, necestou, polem, nepolem,

0: Já budu jezdit ve špičkách klidně autobusem a Blankou a jde to, ne že ne?
1: Region Express.
0: 7 hodin 11,5 minuty, informace na tohle téma. On, pražský dopravní podnik, zásadně změnil svůj názor a tvrdohlavě to bylo, opravdu až tvrdohlavě, ne a ne. Nakonec ano, v létě 2026, ano přátelé, to je už co nevidět, pošle pravidelnou autobusovou linku do tunelového komplexu Blanka, takže vozy s číslem 145 propojí Prahu 8 a Prahu 6. Jejich trasa poveze vás, milé cestující, z Čimic přes Bohnice a Kobylisy na Dejvickou, dříve Leninova. Podle mluvčího společnosti ROPID Filipa Drápala zavedení linky zrychlí spojení mezi oběma částmi a zároveň uleví metru v centru Prahy. Ta linka by měla celou trasu zvládnout pod 20 minut. Dopravce původně nechtěl posílat autobusy do tunelu kvůli možným nehodám a uvíznutí cestujících. Městské části ale o zavedení linky léta usilovaly a nakonec se zadařilo. Jak jsem si dočetl i já článek na stránkách Prahy 6 a zároveň i z dopravy.cz, tak informace ještě jsou takové, že to je linka, kloubový autobus s intervaly ve špičkách všedních dnů 6 minut, v sedle nějakých 10, 12 a brzy ráno, pozdě večer a o víkendech 20 minut. A v případě, že bude Blanka uzavřena v rámci nějakého čištění nebo nějakých technických věcí, tak se bude jezdit jen ve zkrácené trase a nebo bude linka v danou dobu mimo provoz. Tak ať se jí daří, budeme to sledovat.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: A to myslím, že opravdu dobrá zpráva, protože jet takhle s Čimic do Dejvic. Kolikrát to i lodičkou, přívozem bylo lepší? No, ne každý má chuť a čas na romantiku. Teď, do den, za chvíli počasí a zelená vlna.

0: 18 minut a že jste měli vstávat v 6 a 67krát jste zatlačili budík, zvonek. No už to nedoženete, nedá se nic dělat se zpožděním, tedy vzhůru do středy 13. května. Teď by se hodila Lenka Filipová a G Show.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ale meteo předpověď, to je vlastně taky show. Pro nás teplo není nic moc. Skřípu opravdu. Mrznu už jenom to říkám, že dnes v průběhu dne nás čekají nějaké dešťové přehánky, na nebi se to bude mlít, bude docela dost mraku, některé budou černější, když se spustí, tak zaplať pámu za vláhu, ale ten teploměr bude opravdu trestuhodný s tou skutečnou teplotou, kdy byste nejraději ho vyhodili, protože představa 16 stupňů ve středních Čechách jako maxima. Ale naštěstí nebude tolik foukat, tak to nebude tak protivné, jako to bylo včera. Zaplať pán.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Bez zpoždění se jezdí do práce. Samozřejmě musíte si udělat nějakou rezervu taky, abyste neměli pozdní příchody. Nevím, jak se tomu říká, Ačka, nebo nějaké nedostatky. No rozhodně ty takové ty pohledy vrahu, jako a zase pozdě. No, tak buďte připraveni v Praze na...
2: Hezké ráno na pražském okruhu ve směru na D1 velmi opatrně za sjezdem na Lochkov. Před lochkovským tunelem stojí auto u středových svodidel. Do jízdního pruhu teď nezasahuje, ale může překvapit. V Liberecké do centra se jede pomalu z Letňan k tunelu Blanka, je to na 25 minut, plná je i Ďáblická před Střelničnou. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je to od D11 k Průmyslové na necelou půl hodinu. V ulici pod Krejcárkem stojí kolona před ohradou kvůli omezení, zdržíte se čtvrt hodiny. Sulická ulice v Krči je průjezdná pouze směrem z centra. Kvůli tomu je ucpaná ulice u Krčského nádraží směrem k Vídeňské, zpoždění 15 minut. A v Horoměřické stojí kolona směrem k Evropské na průjezdu Generálkou, zdržíte se 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
0: Teď jsem závadil o takový ryze bulvární titulek, navíc z Brna. Koupaliště Riviera Brno hlásí otevřeno. No chápete to? V té předpovědi počasí. No jo, ale to je Brno, co chcete, že? Jo, mimochodem o těch bulvárních nadpisech a vůbec, co to ten bulvár je a kde se dá najít, pohovoří děti už za moment, tak si na ně počkejte. Rádio Víc na hlas, teď Mirka Axindl. Ještě včera mluvím.

0: takovej nafukovací jednorožec do bazénu a já jsem ho strašně chtěla, ale rodiče mi ho nedovolili.
1: Tam si kreslíš a jsou tam hrůzný úkoly.
0: V novinech, za kolik co stojí, tak taky je a jsou barevnější.
1: A dál nevím. Že umřel někdo, že to napíšou do novin, že někdo vykradl banku nebo že ho zajel vlak.

0: Takhle, ne, žádné zítra, zpravodajsky to by bylo vyčpělé, hezky aktuálně teď a dnes po ránu v 7 skoro 30 a ve středu 13.
1: Bylo půl osmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Na českých polích v dubnu ubylo hrabošů, oproti předcházejícímu měsíci jich bylo o třetinu míň. Průměrně se objevilo přes 1000 východů z nor na jednom hektaru. Na některých místech až 3000. Podle odborníků z ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jde o normální vývoj populace tohoto hlodavce během jara. S nástupem léta se jejich počet zase zvýší. Hraboš představuje zásadní hrozbu pro zemědělce. Dělníci v Bystřici na Benešovsku opravují další parkovací stání. Postupně by měli nahradit nepropustné materiály za takzvané vegetační dlažby, které umožňují vsakování dešťové vody. Nové povrchy už má více než 15 lokalit. Aktuálně stavbaři pracují v ulici Nová. Farmáři začali ve středočeském kraji sklízet jahody, například ve Vraňanech na Mělnicku, to je přibližně ve stejnou dobu jako v loňském roce. Samozběr jahod z foliovníků i z pole pak plánují asi za 14 dní. Ve sportovní hale ve Stochově na Kladensku začne na podzim fungovat parní kabina. Bude součástí takzvaného relaxačního centra. Stát by měla asi 1 milion korun a v provozu bude nejspíš od letošního podzimu. Americký prezident Donald Trump míří na tradiční, ne na tradiční, ale třídenní návštěvu Číny. Zítra se v Pekingu osobně setká s čínským vůdcem Xi Jinpingem. Půjde o první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně za posledních 9 let. No a jaké bude dnes počasí? Velkou část středy doprovodí oblačné až zatažené počasí, odpoledne dorazí hlavně do severozápadní poloviny kraje místní přehánky. No a teploty v maximech 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Dojedete do hlavního města severem D8, připravte se na zdržení nejen v Liberecké, chvílemi se brzdí vlastně už v Cínovecké, zase jezdem na Čakovice, takže k Plance pojedete 20 minut, ale tam je to vlastně skoro zadarmo, neutrál, levý pruh jede rychleji. Pojďme ale do středních Čech. Jsou tam nějaké aktuality, aspoň co tady vidím v systému zelené vlny. Aktuálně se řeší nehoda na čtyřce, a to na příjezdu do hlavního města, takže Strakonická, ano. Vlastně kousek před sjezdem na Zbraslav. Velmi opatrně, zatím bez policie, průjezdní pouze levý pruh, je tam kolona. V pravém pruhu stojí několik osobních aut. Je tam převrácený jeřáb na boku. Zjistíme podrobnosti. Pozor, na Zbraslavi, Strakonická, směr centrum, průjezdní pravý pruh, no ale asi toho moc neprojede, protože kolona je velmi dlouhá, převrácený jeřáb blokuje provoz. Zjistíme další informace a budeme vám je servírovat, ale postupně, ať vás nenaštveme.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tak půjdeme dál. Co nás čeká dál? Vidím tady Kutnou Horu.
1: Ano, za chvíli budeme na kutnohorském zimáku. V létě led vystřídá speciální povrch pro kolečkové brusle a nově si ho budou moct vyzkoušet lidé z veřejnosti. A možná se tam projedou i na koloběžce.
0: No, tak to ne, samozřejmě. A ledu to bude určitě jako líto poměrně, že se ho budou zbavovat takhle na léto. A já bych se tam vyrazil schladit, ale to bych se musel naučit nejdřív bruslit. No nic, zimák za chvíli probereme, ale do té doby Žlutý pes nebo Josef Laufer. Tak ať se vám daří, pěkné ráno, středa 13.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: No, to je hezké, ale to k té lásce nesmíte jet. Po čtyřce do hlavního města Strakonická v problémech. Zpravodajka Zelené vlny projížděla kolem, projížděla, loudala se, koukala se a taky poreferovala, cože se to děje ve směru do Prahy před sjezdem na Zbraslav.
2: Ale je to jako velká nehoda a ten jeřáb je převrácený na bok a sejmul sebou i ceduli nějakou, to asi nebude na chvíli. Zabírá to pravej pruh, že tam není nikdo na místě a lidi se hezky řadějí do záchranné uličky, to je fajn, to už je někde od cukráků.
1: Tak držíme palce, prosím vás, kolona dlouhá, určitě se bude prodlužovat, jeřáb na boku, to není žádná sranda a to odstraňování nehody bude asi pravdu dlouhé, tak ať víte, proč stojíte. A jedeme dál, 7.41, slíbené informace na téma zimák, Akutná hora. No, dějí se tam velké věci a mají velké plány právě se zimním stadionem. Letní tréninková plocha pro kutnohorské hokejisty bude poprvé přístupná i pro veřejnost. Ta jezdí na kolečkových bruslích, speciální povrch pořídilo město před několika lety, no a letos tam instruktoři povedou příměstské tábory a kurzy kolečkového krasobruslení.
3: Bílá umělá plocha na zimním stadionu vypadá podobně jako ta ledová, má ale jiné vlastnosti, díky kterým po ní můžou sportovci jezdit na kolečkových bruslích.
4: Tím, že to je umělá plocha a má takový jako vroubky nebo takový dírky, tak ty kolečka na tom jako držej, nesmeká se to.
3: Říká správce stadionu Petr Javůrek. Instalace nového povrchu je podle něj jednoduchá. Pokládka na celé kluziště trvala zhruba 2 dny.
4: Tato ta inline plocha se skládá z jednotlivých čtverců, které do sebe zapadají. Dá se to zašlapat.
3: Dodává Petr Javůrek. Veřejné bruslení zatím organizace nenabízí. Zájemci si ale podle ředitele Kutné hory v pohybu Jana Štěpničky můžou zarezervovat plochu třeba ve skupině.
5: Veřejnost se sem dostane stejně jako na ledovou plochu. Vždycky je dobré kontaktovat správce a v blízké budoucnosti budou moci rezervovat i přes rezervační systém.
3: Plocha bude na stadionu do konce července. Sportovat tu může každý.
5: Oddíly, sportovní skupiny, případně i komerční využití a samozřejmě i veřejnost, pro kterou děláme nějaké akce.
3: První takovou akcí bude slavnostní otevření plochy 15. května, popisuje zakladatelka kolečkového krasobruslení v České republice Karolína Soukupová.
6: Akce se nazývá Roller Party a právě náš klub a klub hokejových sršňů zde povede takovej workshop. Budeme učit lidi, jak bruslit.
3: Na stadionu letos povede příměstské tábory a kurzy krasobruslení.
6: Je to od začátečníků až pro pokročilý, tím, že vlastně si k sobě beru svoje závodní krasobrusla, tak o každého bruslaře bude postaráno.
3: Novou příležitost ke sportovnímu vyžití místních oceňuje i vedení města, říká nezávislá místostarostka Kateřina Špalková.
7: Poptávka po inline bruslení je veliká. Doteďka vlastně jsme neměli moc možností. Já jsem strašně ráda, že tady vlastně tahle ta plocha je a může ji veřejnost využívat.
3: Pokud bude o tento sport velký zájem, zvažuje správce areálu zavedení pravidelného inline bruslení pro veřejnost. Z Kutné hory Alena Junová, Český rozhlas.
1: No, nejdřív se musíme naučit jezdit právě na bruslích a pak to bude poměrně fajn. Jaké bude k tomu počasí, kdyby se vyrazilo třeba už dnes i třeba na první tréninková kola, řekneme si s Alenou už za chvíli, tak prosím vydržte, nikam neodcházejte.
8: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Dobré ráno na Kavčí hory.
9: Dobré.
1: Tak když se teda jako hecnu a na ty kolečkové brusle i svědomím toho, že si umím zlomit některé končetiny, jaké budeme mít počasí teď po ránu? Bylo by to OK, nebo mě budou ošlehávat případně nějaké větve ze stromu, protože silný vítr nebo nějaké deštové kapky, pohroma?
9: Nic asi zásadního, jen bude lépe nezapomenout slovy klasika teplé spodní prádlo. Ještě, že jsem si ho vzal, by asi pak ve výsledku zněla ta věta. Stávající teploty ve středních Čechách jsou hodně nízké. Když se dívám na aktuální mapu, vidím tu hodnoty 3-5 stupňů Celsia, tak to na takové to, ano, frišné ranní sportování může být.
1: Přemýšlím, jak navázat ještě taky i k vodě a dešťovým kapkám, které budou, tak kdybych byl ten, co jezdí na kole aspoň. Kde jsou moje blatníky? Bude tahle věta důležitá pro dnešní den?
9: Záleží na tom, jak se na to budeme dívat, jestli máme místo v pračce. Každopádně přeháňky se lokálně ve středních Čechách přes den vyskytnout můžou. Večer a v noci budou četnější. Bude oblačno nebo zataženo během odpoledne právě spíš na severozápadě ty zmiňované přeháňky. No a teploty 13 až 16, západní, jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
1: To je zima, stejně zima, ale ten vítr byl včera teda řeknu velmi protivný, velmi protivný.
9: Nepříjemný, no dneska ten jeho západ 3 až 7, to už bude méně.
1: No a to už se blízká na letní, asi ne ještě, viď? Tak dobře, jarní, vydatné, teplotní, natěšení se na víkend třeba, bych to tak viděl. Doufám, že ty teploty půjdou nahoru.
9: No právě, že vůbec ne. Víkend bude podobně chladný jako celý vlastně tento týden, i když jasně včera to byl extrém, tak chladno nebude, ale hodnoty okolo 14, 15, 16 stupňů Celsia. Na 20 tady prostě do konce týdne nevidím, navíc na víkend, ale to bude spíš asi otázka jihovýchodu celého Česka, ne středních Čech. To vypadá na nějaké vydatnější srážky, takže nám spíš teď práci bude komplikovat to, abychom dokázali přesně vybrat model, který popíše, jak to bude se srážkami na víkend.
1: Zrovna jsem se tě chtěl zeptat na jednu otázku, nebo spíš mě zajímala odpověď, ale vlastně jsem si na to rovnou duchu i odpověděl, páč v sobotu bude den otevřených dveří, vlastně v rozhlase obecně, v regionálních studiích a taky se půjde pochod Praha-Prčice. Chtěl jsem se optat, co si vybereš. A myslím si, že tu odpověď asi znám, nebo překvapíš?
9: Co si vyberu já, nebo co si vybere počasí?
1: Ty.
9: No já to budu všechno zpovzdálí pozorovat, tak jak se na meteorologa sluší a patří.
1: Takže to budou Kavčí hory, vidíš? A já už jsem tě typoval, že budeš v nějakém regionálním studiu. Nevadí, tohle byl meteorologický zálet Aleny Zárybnické. Hezký den.
9: I vám všem naslyšenou.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Ano, pojďme ještě na silnice, pojďme se ještě připomenout zpravodajku Zelené vlny, co se děje na silnici 4 na Strakonické, vlastně už v 80, tam je to 80 rychlost a sjezd na Zbraslav, tak aby vás pohled nepřekvapil, ano, je to povalený jeřáb.
2: Ale je to jako velká nehoda a ten jeřáb je převrácený na bok a sejmul sebou i ceduli nějakou, to asi nebude na chvíli. Zabírá to pravej pruh, ještě tam není nikdo na místě a lidi se hezky řadějí do záchranné uličky, to je fajn, to už je někde od cukráků.
1: Jinak tady mám ještě navíc další informace o třeba štrádujících si to osob, které jdou po dálnici D5 u Berouna, u sjezdu na Beroun centrum a řeší se kolize ve Zdicích na Berounsku na ulici Československé armády, tam zase auto srazilo chodce. Na místo jedou složky záchranného systému. Ale co hlavní město, víme?
10: 40 minut. Housne provoz i na možných objížďkách, v Průmyslové nebo Broumarské. V Liberecké do centra postojíte v koloně, z Letňan je to k Blance na půl hodiny, plná je Ďáblická před Střelničnou, tradičně plná je také Libeň. V Karlovarské hlásíte kolonu od Pražského okruhu na Vypich, je to na půl hodiny, v ulici pod Krejcárkem stojí kolona před ohradou kvůli omezení, zdržíte se 20 minut, zhoustl provoz kvůli tomu také v Hartigově, tam se popojíždí z Kmelnice, zaplnila se také Malešická směrem k nákladovému nádraží a teď čerstvá nehoda na křižovatce Vysočanské a Lovosické se srazila dvě auta a Lovosická směrem k Vysočanské je zcela ucpaná. Šťastnou cestu.
1: Takže ucpaný taky celý prosek.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
11: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
8: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
1: Petr Jungmann, další host našeho vysílání, takže tady chyba lávky, aspoň hudebního dramaturga. Případní má se má. Petr je muž. Dobré ráno. 7 hodin 50 minut a Český rozhlas.

0: Paní má se má, tak čím jste ochromili svou paní nějakým činem nebo nějakou událostí, klidně napište jan.macon@rozhlas.cz. Za co může být vaše paní vděčná, že vás má? Pojďme se, pánové, pochlubit. Doufám, že nesklamete mé očekávání. Těm nejmilejším vzkazům a přiznáním pošlu malé bezvýznamné plus.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 13. května. Svátek má druhý zmrzlý chlapík Servác. Tady je Petr Jungmann. Hezký den.
4: Když v baru hostě...
3: První definice koktejlu vyšla před 220 lety v roce 1806 v americkém časopisu The Balance. Článek popisoval koktejl jako posilující nápoj složený z různých druhů lihovin, cukru, vody a hořkých látek. Památný let z Pardubic do Prahy podnikl Jan Kašpar před 115 lety v roce 1911. Za 92 minut překonal vzdálenost 121 kilometrů. Letěl ve výšce 800 metrů a přistál ve Velké Chuchli. Jen tak pro srovnání, dnešní gripeny přelétnou z Pardubic do Prahy za 3 minuty. Atentátu na papeže došlo před 45 lety v roce 1981 ve Vatikánu na svatopetrském náměstí. Při generální audienci zaútočil na Jana Pavla II. Turecký radikál Mehmet Ali Aja. Papež přežil a 2 roky po atentátu Aju v žaláři navštívil a osobně mu odpustil.
5: Vítej, zlatý hetriku!
3: Tuto větu jsme slyšeli přesně před 25 lety. Naši hokejisté ve finále mistrovství světa v Německu porazili Finsko 3-2 zlatým gólem v prodloužení.
5: David Moravec! Gól!
3: A po třetí za sebou zvedli nad hlavu pohár šampionů.
5: Jsme po třetí za sebou mistry světa!
3: Další šampionát začíná pozítří ve Švýcarsku. 55 má náš muzikálový zpěvák, rodák z Olomouce Alan Bastien. A 45 slaví spisovatelka Radka Třeštíková. Narodila se ve Zlíně. A já přeju hezký den.
0: A pak tady máme také ročník 1950. Vzrůst 184 cm, věk 76, zpívá, hraje na piano, ale nevidí. Ale zpívá. Nevidí. Helena ale má ráda jeho písničky. Tady je Stevie Wonder. O Slavencům jenom to nejlepší.

0: No jo, ale ten text Vladimíra Poštulky, to je tak zákeřné vlastně. No tentokrát se budu smát já. No ale máme to rádi.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 8 hodin. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Květy měsíčku dnes pomáhají onkologickým pacientům. Vozidlo, ve kterém jezdil říšský protektor Reinhard Heydrich, bude poprvé v Praze k vidění pro veřejnost. A teploty dnes vystoupají maximálně na 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Dobrovolníci po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou je možné přispět na prevenci nádoru hlavy a krku. Během českého dne proti rakovině bude kvítky měsíčku lékařského v ulicích nabízet zhruba 16 000 dobrovolníků ve žlutých tričkách. Podle Milana Vošmika z kliniky onkologie a radioterapie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Hradec Králové karcinomů přibývá.
5: Tomu všemu bychom mohli předejít, pokud by jsme velmi významně snížili ty rizikové faktory, ať už kouření, alkohol.
4: Lidé uvidí poprvé vozidlo Reinharda Heydricha v Praze. Jde o automobil, ve kterém zastupující říšský protektor údajně seděl, když ho smrtelně zranili českoslovenští parašutisté. K vidění bude v sobotu 23. května v kulturním domě Ládví v Kobylisích. Vozidlo předali podle historika Jaroslava Čvančary nedlouho po atentátu německé úřady do užívání policii. Pražská zoo pomáhá vrátit do volné přírody ve Vietnamu kriticky ohroženého bažanta Edwarda Cova. Tento týden jich tam z berlínské zoo zamířilo 20 a 3 z nich pocházejí přímo z Prahy. Pražská zoologická zahrada totiž koordinuje evropský chovný program a taky vede oficiální evidenci všech chovaných bažantů v evropských zoo zapojených do programu.
6: Pražská zoo v přírodě vyhynulé bažanty chová podle kurátora ptáků Antonína Vajdla nepřetržitě od 40. let.
7: Díky tomu, že máme variabilní genetické linie a dostatek těch mláďat, tak můžeme započít s něčím takovým, jako je reintrodukční program.
6: Bažanty teď čeká karanténa, potom se musí aklimatizovat na tamní podnebí, říká koordinátorka evropského chovného programu Veronika Zahradničková.
8: Cílem celého programu je založení chovné stabilní populace přímo ve Vietnamu, kde už se postavilo chovné centrum.
6: Bažant Edwardsův pochází ze středního Vietnamu. Odtamtud kvůli zemědělství i nelegálnímu lovu zmizel už před víc než 20 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas. Sport.
4: Francouzští pořadatelé Tour de France čekají, až Česko potvrdí zájem hostit slavnostní start cyklistického závodu. Češi by ho chtěli organizovat za 3 roky. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem a jižními Čechy.
9: Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
10: Cyril Tricard má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovenci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na 4násobné vítězi Tour Tadeji Pogačarovi.
11: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a potom je zde určitě obrovský argument.
10: Psal Českému rozhlasu ředitel závodu Letap Czech Republic by Tour de France Přemysl Novák. Podle něj by se o oficiální české kandidatuře pro rok 2029 mohlo rozhodnout ještě letos. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Počasí.
4: Dnes bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů.
12: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor na cestách, vidím tady další dopravní nehody, i čerstvé nehody v Praze, tak když se v tom tak jako budu orientovat, tak nejdřív Střední Čechy, Zdice, průjezd městem Československé armády, tam se řeší kolize osobního auta a chodce. Další problém na příjezdu do Prahy po silnici 4, vlastně už v Praze před sjezdem na Zbraslav, takže za zatáčkou. V jeden pruh je neprůjezdný, Jeřáb je tam na boku, samozřejmě všichni se ho musí pořádně prohlédnout a zajet do jednoho jízdního pruhu, protisměr se začíná také ucpávat, tak ať víte kudy tudy. Tím pádem je zaplněna i celá Zbraslav, most závodu Bíru a Komořany Modřanská. Problémy jsou i aktuálně v Praze, s nehodami se roztrhl dopravní pytel, Rytířská, Lovosická, Vysočanská, Modřanská, všude tam jsou hlášené dopravní nehody. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Ale ne ve špičce.
3: Dobré ráno, Střední Čechy.
0: Ale vlastně ve své podstatě dá se to vyřešit a na káma.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našly domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin 17,5 minuty, pěkné ráno přejeme.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Alena Zárybnická, její slova z předchozí vysílací hodiny, aspoň kousek o tom, jak začíná teplotně dnešní den. No, bude to jak? No, chladno, ale ne až tak moc, jak bylo včera. Že jo? A dešťové kapky taky?
2: Nic asi zásadního, jen bude lépe nezapomenout slovy klasika teplé spodní prádlo. Ještě, že jsem si ho vzal, by asi pak ve výsledku zněla ta věta. Stávající teploty ve středních Čechách jsou hodně nízké, když se dívám na aktuální mapu, vidím tu hodnoty 3-5 stupňů Celsia, tak to na takové to, ano, frišné ranní sportování může být.
0: Jdeže sportování a já se svojí nadváhou těžko, to bych se ufuněl, ale možná, že bych sednul na kolo a trošku si na elektrokol, ne, nic, taky ne. Budeme moci použít případně, kdybych se rozhodl, že na kolo půjdu, větu, kde jsou moje blatníky?
2: Záleží na tom, jak se na to budeme dívat, jestli máme místo v pračce. Každopádně přeháňky se lokálně ve středních Čechách přes den vyskytnout můžou. Večer a v noci budou četnější. Bude oblačno nebo zataženo během odpoledne právě spíš na severozápadě ty zmiňované přeháňky. No a teploty 13 až 16, západní, jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
0: To už nevylepšíš, to už ne.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno na D4 ze Strakonic do Prahy od sjezdu na Jíloviště z 9. kilometru popojíždí kolona, u 2. sjezdu na Lipence leží auto jeřáb částečně mimo vozovku. Odklízení potrvá dlouho a ještě ani nezačalo. Průjezdný je pouze levý pruh a řidiči jedou pomalu, zdržíte se 40 minut, plní se také průjezd z Braslaví. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Nový most je silný provoz od D11 k Průmyslové, je to na necelých 40 minut. Silný provoz je i na možných objížďkách v Průmyslové nebo Broumarské. Do centra postojíte v koloně, z Letňan je to k Blance na více než půl hodiny, plná je i Ďáblická, před Střelničnou tradičně plná je Libeň. Na křižovatce Lovosická a Vysočanská řeší nehodu dvou aut, zcela se tak ucpala Lovosická ulice směrem k Vysočanské. V Karlovarské je kolona od Pražského okruhu na Vypich, je to na půl hodiny, v Evropské je ranní kolona z Dědiny k nádraží Veleslavín. V ulici pod Krejcárkem stojí kolona před ohradou kvůli omezení, fronta se natahuje do Novovysočanské, zpoždění půl hodiny, a v Hartigově do centra před ohradou teď zastavíte u Chmelnice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech. Ředitel chlebské zoologické zahrady René Franěk nám přijde představit nové přírůstky a také další plány, které má se svým zvířecím královstvím. Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: Než vám nabídnu dnešní pravidelnou středeční ranní chlubírnu ředitelství silnic a dálnic, ne, musíme vás informovat, co se kde děje, samozřejmě, kde se co opravuje, bude opravovat, nebo kde se co otevírá. Měl bych ještě jednu informaci, a to z provozu hromadné dopravy. Provoz vlaků v Praze dneska po ránu a taky komplikace na trati mezi hlavním nádražím, Vršovicemi a Smíchovem. Vlaky linek S8 a 88, to jsou ty vlaky od Vraného, jsou mezi Vršovicemi a hlavním nádražím odřeknuté. Cestující samozřejmě mohou využít ostatní vlakové spoje na trati, ale přijedou zpožděné. Kvůli omezené kapacitě tratě nabírají zpoždění právě i další linky, a to ať už ty od Berouna nebo rychlíky od Berouna z Benešova nebo Českých Budějovic, případně Českých Velenic. To omezení platí do odvolání, tak abyste neměli zpožděný skoro celý den. Olga Lounová, pěkný den.

0: Svět.
1: Ano, nejen být jako pecivál a čekat, že něco. Ne, hezky se musíte postarat i vy. Je ale fakt, že jsou silnice, kterým se můžete radši s přehledem vyhnout, pokud to půjde a pokud pojedete autem. Na kole se taky dá, se spousta cyklostezek. Mimochodem, co je v gesci ředitelství silnic a dálnic a co se děje třeba u Mladé Boleslavy, to nám teď řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Oprava jízdního pásu dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi o délce 6 kilometrů pokračuje podle harmonogramu. Práce postoupily do pravého jízdního pruhu a proto je teď zavřený exit 10 směr Praha pro sjezd i nájezd. Řidiči můžou využít sousední exit 14. Na dálnici je doprava vedená v režimu 2+2 v zužených jízdních pruzích s rychlostí sníženou na 80 km v hodině. Opravený úsek máme v plánu uvést do provozu do konce května.
3: Český rozhlas, střední Čechy.

0: správné obuvi, protože když se půjde pochod Praha Prčice, prosím vás, kdo chcete vyrazit, nebo každoročně o tom sníte, mluvíte tak na prázdno. Žádné prázdné mlácení slámy, jak se říká. Těch tras turistických Praha Prčice je asi 20, takže račte si vybrat.
1: Je 20:30. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu, taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona chce zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je nemožné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejnost finance po minulé vládě přebrala. Vedení Prahy 9 plánuje rozšířit park zahrádky ve Vysočanech o bývalou zahrádkářskou kolonii. Areál s opuštěnými chatkami získalo loni hlavní město od Dominikánské církve. Městská část by ho chtěla spravovat a vybudovat tam rekreační plochy nebo dětská hřiště. Dělníci opravují křižovatku ulice Mládežnická a Masarykova v Neratovicích. Řidiči úsekem projedou s omezeními. Nové budou třeba semafory, asfalt, obrubníky i okolí křížení silnic. Akce za téměř 6 milionů korun skončí za 4 měsíce. Čelákovice u Prahy otevřou na začátku června nové reuse centrum. Vznikne v areálu sběrného dvora v Mochovské ulici. Lidé tam budou moct nosit nepotřebné věci, které využije někdo jiný. V rumunské Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO. Česko na schůzce zastupuje prezident Petr Pavel. Setkání má sladit postoje členských států před červencovým summitem Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Do Bukurešti má přijet taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. A počasí. Odpoledne dorazí hlavně do severozápadní poloviny kraje místní přehánky. Večer a v noci budou srážky častější, foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr. No a teploty, ty se nepřehoupnou přes 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kdo jedete z Kolína na obchvat a potom dá třeba směr Polepy, tak před tím obchvatem je tam čerstvá dopravní nehoda osobního auta se zraněním. Na místě ještě nejsou žádné složky záchranného systému. Také vás budu informovat, že se přidávají i kolony, a to na silnici 3, ale to víte, klasika před Benešovem, před okružními turbokřižovatkami, tam budete postávat 10 minut, provoz znepříjemňou práce silničářů. Průjezdné je to Kyvadlově, takže v obou směrech zdržení nejen u Votického kopce. Nehody v Praze, aktuálně také na příjezdu do hlavního města po čtyřce, Strakonická před sjezdem na Zbraslav, je tam autojeřáb, který blokuje jeden pruh, kolona na 40 minut, ucpaná Zbraslav a veškeré okolí, o D8 ani nemluvím, a 16 z Mělníka do Prahy u Líbeznice, taky dopravní blamáž.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pojďme se věnovat naší budoucnosti.
2: Ano, Praha už zná podobu medailí pro letošní olympiádu dětí a mládeže. Do metropole totiž v červnu dorazí asi 3,5 tisíce mladých sportovců a organizátoři teď ukázali, o jaké cenné kovy budou mladí sportovci soutěžit.
0: Když jsem přibral těch 110 kilo, taky jsem byl mladý, nadějný a ohebný.

0: To by moje máma řekla, no to je ďuďu, lásky plné, krásnější než růže, no prosím pěkně. Pojďme k té naší budoucnosti, pojďme k té dětské olympiádě, která bude, musíme si říct a ukázat, nebo vám nějakým způsobem přiblížit, jak to vlastně v Praze bude od 21. do 26. června. No jasně, olympiáda dětí a mládeže, účastnit by se jí mělo víc sportovců než z nedávných zimních olympijských her v Miláně. Organizátoři včera v pražských Holešovicích představili tu podobu medailí, o které se bude soutěžit. Já bych to dal mezi zuby, jestli je to zlaté.
1: No, jsou moc krásné, ale řekla bych, že většinou medaile a poháry jsou hezký.
2: Hodnotí podobu medailí gymnastka Aneta Holasová. Její sport dřív na olympiádě dětí a mládeže chyběl, ale později se dostala na klasické olympijské hry v Tokiu v roce 2021.
1: Všechny poháry a medaile mi visejí doma ve skřínce ještě u rodičů, ale spíše mi šlo o ten závod, jak se mi to zrovna povedlo, a medaile nebo poháry spíš taková třeštička na dortu.
2: Doplňuje Holasová. Medaile mají připomínat vavřínové věnce. Autor Anton Jablonský z Vysoké školy umělecko-průmyslové je při návrhu vyrobil z překládaného plechu, čímž chtěl symbolizovat skládání jednotlivých vavřínových větviček.
3: Mně přišlo super právě, že to zadání je hodně volný. A vlastně podle toho jde i vidět, že co se vlastně vybralo, že to je jako docela nezvyklý tvar, nezvyklá forma medaily. Ta idea byla právě, že to je pro mladý sportovce, je to v létě, tak jsme chtěli vlastně jakoby předat tu radost toho momentu.
2: Olympiáda dětí a mládeže se bude vůbec poprvé konat v Praze. Centrem dění má být Holešovické výstaviště. Tam bude hlavní areál, vysvětluje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
4: Zahájení bude na stadionu Pražské Slávie, kde před několika měsíci hrála Slávie proti Barceloně, a třeba kanoisti budou jezdit na Trojském kanálu, kde bylo mistrovství světa, kde byly světové poháry a tak dále.
2: Podle organizátorů přijede 3 500 dětí z celého Česka. Budou soutěžit o celkem 500 medailových sad. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: S láskou pro vás i Jennifer Rush, čas 8.47, no ano, tak mám zpoždění, tak to se snad Světeště nebo střední Čechy nezboří.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dobře, na úkor počasí bude chladno, husina i dnes, mraky pěkné, fotogenické a na teploměru nevzhledná čísla. Nejvýš 16, nedá se nic dělat. Alena Zárybnická taky prozradí, jak to vidí dál. Stále chladno.
2: Víkend bude podobně chladný jako celý vlastně tento týden, i když jasně včera to byl extrém, tak chladno nebude, ale hodnoty okolo 14, 15, 16 stupňů Celsia. Na 20 tady prostě do konce týdne nevidím, navíc na víkend, ale to bude spíš asi otázka jihovýchodu celého Česka, ne středních Čech. To vypadá na nějaké vydatnější srážky, takže nám spíš teď práci bude komplikovat to, abychom dokázali přesně vybrat model, který popíše, jak to bude se srážkami na víkend.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno na D4 ze Strakonic do Prahy od sjezdu na Jíloviště z 9. kilometru popojíždí kolona, u 2. sjezdu na Lipence i leží auto jeřáb částečně mimo vozovku. Odklízení potrvá dlouho a ještě ani nezačalo. Průjezdný je pouze levý pruh a řidiči jedou pomalu, zdržíte se 40 minut, plní se také průjezd z Braslaví. Na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Nový most je silný provoz, od D11 k Průmyslové je to na necelých 40 minut. Silný provoz je i na možných objížďkách v Průmyslové nebo Broumarské. Do centra postojíte v koloně, z Letňan je to k Blance na více než půl hodiny, plná je i Ďáblická, před Střelničnou tradičně plná je Libeň. Na křižovatce Lovosická a Vysočanská řeší nehodu dvou aut, zcela se tak ucpala Lovosická ulice směrem k Vysočanské. V Karlovarské je kolona od Pražského okruhu na Vypich, je to na půl hodiny, v Evropské je ranní kolona z Dědiny k nádraží Veleslavín. V ulici pod Krejcárkem stojí kolona před ohradou kvůli omezení, fronta se natahuje do Novovysočanské, zpoždění půl hodiny. A v Hartigově do centra před ohradou teď zastavíte u Chmelnice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Holit, neholit? I to je otázka. Paráda. Karel Zich, potom Denisa Typy pro dnešní den a pak Bezchloubková Iveta a středočeské dopoledne. Ať se vám daří s námi, s Českým rozhlasem.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Užijte si jedinečný večer ve světě iluzí a napětí. Na jeviště divadla Hibernia v Praze přichází show Houdini znovuzrození, která připomíná 100 let od úmrtí nejslavnějšího iluzionisty všech dob. Nejmladší iluzionista světa Michal Nesveda, známý i legendárním Houdiniho únikem z tisícilitrové vodní nádrže, vás vezme na hranici reality a magie. Čekají vás nejslavnější Houdiniho triky v novém provedení. Show začne v 7 večer. Satirická česká komedie Ovce žerou první v režii Jana Musila je na programu kina v Kralupech nad Vltavou. Zavede vás do světa motivačních koučů, sebevědomých řečníků a univerzálních návodů na štěstí. Hlavní hrdina Dušan po rozchodu hledá způsob, jak získat zpět svůj život i bývalou přítelkyni a začne až příliš věřit radám samozvaných guru úspěchu. Černohumorný příběh o seberozvoji a manipulaci začne v 5 odpoledne. Pořad Křeslo pro hosta si nenechte ujít v Poděbradech v Kongresovém centru na Lázeňské kolonádě. Moderátor Jiří Vaníček tentokrát přivítá herečku, dlouholetou členku Městského divadla Brno, Alenu Antalovou. Čeká vás příjemný večer plný vyprávění, humoru i zajímavých životních momentů od 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Firmy chtějí úlevy za zaměstnávání seniorů. Samosběr jahod začne ve středních Čechách na konci května. Obloha zůstane zatažená, teploty v maximech 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, to je zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. Podle Hospodářské komory by většímu zaměstnávání seniorů pomohla třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Farmáři začali ve Středočeském kraji sklízet jahody. Například ve Vraňanech na Mělnicku, to je přibližně ve stejnou dobu jako v loňském roce. Samosběr jahod z foliovníků i z pole pak plánují asi za 14 dní. Jaké odrůdy zemědělci pěstují, popisuje Dagmar Hančová z farmy Vraňany.
2: Teď tady ve foliovníku sklízíme odrůdu Flair, bude následovat Rumba, El Santa, Sonata. Na poli pak samozřejmě začínáme honejkou, pokračuje Rumba. Nemůžeme opomenout českou klasiku Carmen. Carmenka je prostě jahoda našich babiček, tmavá, lesklá, velmi aromatická.
0: Dělníci opravují dětské hřiště nad Primaskou v pražských Strašnicích. Nově tam přibudou herní prvky pro děti, sportovní plocha i menší fitness zóna. Rekonstrukce za téměř 11 milionů korun skončí letos na podzim, říká mluvčí Prahy 10 Jan Bruno Trop.
3: Vzhled hřiště byl zvolen co nejvíce přírodní. Jednotlivé herní prvky jsou zvoleny s motivy lesa, tak, aby do městského prostředí vnesly co nejvíce přírody. Všechny povrchy budou propustné, buď z betonové dlažby, korku či trávníků.
0: Začalo pražské jaro. Letošní 81. ročník festivalu večer odstartovala Smetanova Má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Přímý přenos z obecního domu sledovali v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce i desítky lidí v pražských Riegerových sadech.
4: Co vás sem přilákalo i v tomto počasí?
5: Kultura.
6: No, nikdy jsme tu nebyli, tak jsme si to chtěli zažít.
7: Mezi diváky byli i manželé Jana a Jaroslav. Pozorně vyslechli všech 6 básní a po Blaníku, který cyklus uzavřel, následoval mohutný aplaus.
8: Mně se to moc líbilo, to je super nápad od pražského jara, takhle dát to ven open air pro lidi.
4: Proč jste přišla?
8: Ne, tak já jsem houslistka a milovnice klasické hudby, takže já prostě to ráda podpořím, pražské jaro.
7: Pražské jaro letos nabídne 41 koncertů. Stejný program jako v úterý rozhlasový symfonikové zahrají v obecním domě i dnes večer. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude převážně oblačno až zataženo, odpoledne se hlavně v severozápadní polovině kraje objeví místní přehánky, které budou večer a v noci četnější. Nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů a foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze na Karlínském náměstí se srazila tramvaj s osobním autem. Počítejte tedy s omezením, jak co se týče dopravy tramvají, tak i té dopravy automobilové. Zároveň také na silnici 1 číslo 3 u Benešova komplikují dopravu práce na silnici. Provoz tam řídí kyvadlově jedním jízdním pruhem a v obou směrech se tvoří kolony. Ve směru na Tábor počítejte se zdržením zhruba 5 až 10 minut. Omezení by mělo skončit krátce po 9. hodině.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
9: Krásný středeční den.
1: Středočeské dopoledne.
9: A hodně pohody v něm. Jsme uprostřed pracovního týdne, tak ať se máte fajn. My vám přidáme příjemnou muziku, aby se vám lépe pracovalo. Třeba vám zaspívá Petr Spálený, Miky Žbirka, Tereza Kerndlová a další. A jestli pak byste věděli, že mlynáři si dneska připomínají 900 let od vzniku jejich znaku. Podle legendy jim ho udělil kníže Vladislav I. za hrdinství mlynáře Jiřího z Doupova, který mu přispěchal na pomoc v boji. My se do jednoho z mlýnů už za chvíli podíváme, tak si to nenechte ujít.

0: 15,5 minuty po deváté, ještě jednou krásné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Schátralý Satranův mlýn na Mělnicku dostal druhou šanci. Manželé Pavel a Pavlína Linzerovi tuhle jedinečnou památku už několik let postupně vracejí do života. Z rozpadlých budov vybudovali kulturní centrum, kde najdete i obecní muzeum. Do obce Vepřek se před časem vypravila naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: Nacházíme se v areálu mlýna Vepřek, konkrétně zvaného Satranův mlýn. Je to areál, který zřejmě pochází někdy ze 14. století, nicméně první písemná zmínka pochází z roku 1596.
2: Říká Pavel Linzer, stojím tady i s jeho ženou Pavlínou. Jak se vlastně stane, že se lidé pustí do obnovy mlýna?
3: No, stane se to z velkého nadšení a čiré neznalosti. Nám se tady ten areál líbil ještě předtím, než se vlastně prodával. No a pak, když byl k prodeji, tak jsme si bláhově mysleli, že za pár let budeme hotoví a nakonec vlastně už budujeme 12. rokem a ještě máme kus cesty před sebou.
2: Sestoupili jsme dolů do sklepa.
3: Sklep je jedno z nejstarších dochovaných míst, tím, že je kamenný, tak samozřejmě přežil i různé katastrofy, které mlýn postihly.
1: V jednom z takových sklepů se podařilo najít zbytky chodby, o které se v některých pramenech hovořilo a která se považovala za legendu. Nicméně legenda oživila a dneska tady máme ústí chodby, které pokračuje do svahu nad mlýnem.
3: V pramenech se hovoří, že je to chodba do roudnice vedoucí.
2: Zatím to nikdo neskoušel.
3: Ovšem na začátku, když jsme chodbu objevili, tak nám to nikdo nevěřil a i památkáři tvrdili, že tady nic takového být nemůže, protože na mlýně se žádné tajné chodby nedělaly a nakonec tady je.
2: Dá se tou chodbou projít?
1: Nedá, ta byla zasypána i s tím sklepem, takže by to znamenalo kolečko, lopatu a pár let další práce, abychom se prokopali dál. Vstoupili jsme do takzvaného podkolí barokní mlýnice, tedy suterénu, ze kterého byla poháněna technologie mlýna, která se nacházela nad ním.
2: Našli jste tady nějaký poklad nebo něco, co vás opravdu zaujalo?
3: No, jedna z prvních věcí, která nás zaujala, našli jsme pod podlahou v naší obytné budově torzo mumií kočky. Tak jsme se potom pídili společně s památkáři a to skutečně jako bylo takovým zvykem dříve a bylo to jako vlastně pro štěstí, takže to nebyla náhoda, že by tam spadla kočka, byla skutečně byla mumifikovaná, byla zabalená a měla přinést štěstí do domu. Sice jsme kočku odstranili a doufáme, že to bude fungovat i nadále.
2: V areálu vodního mlýna teď najdete i obecní muzeum.
3: I z takové zdánlivě bezvýznamné obce pochází spousta známých rodáků, takže jsme to tady vlastně pojali jako poctu těm místním rodákům. Je to především rod Moláčků, pak je to Josef Walter, který založil Valtrovku, kde se vyráběly letecké motory a pak tady působil také objevitel Dvořáka a jeho jeden z prvních učitelů houslí.
2: Vypadá to jako, když jsme u někoho doma.
3: Ano, vlastně na to přispěli místní, každý prošel vlastní půdu a našel věci po babičce, které se sem hodily.
2: Tamhle máme i školní třídu.
3: Školu, ano. Máme tady vlastně třídní knihy z původní školy přenesené, takže tam jsou třeba 100-120 let staré zápisy. A bylo vtipné, když tady byla před 14 dny prohlídka, tak tady jedna dáma otevřela zcela náhodně třídní knihu a našla tam zápis o svém dědečkovi.
2: Ze Satranova mlýna v obci Vepřek, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: A já doplním, že fotografie taky najdete na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy v šancelize po 11 kolech prohráli, doma podlehli pražské Dukle 1-2. K utkání se vrátíme za chvíli.

Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

Víte, že Svatá hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: To byly Brontosauři s písní Valčíček a my vám teď povíme, že po 11 kolech fotbalisté Mladé Boleslavy v šancelize prohráli. Ve skupině o udržení Středočeši podlehli doma Dukle 1-2. Pražané tak udělali důležitý krok k tomu, aby se vyhnuli přímému sestupu z nejvyšší soutěže. Výsledkem i výkonem tak potěšili trenéra Pavla Šustra.
1: Pod tím velkým tlakem a proti samozřejmě kvalitnímu soupeři jsme prostě chtěli hrát fotbal. Nebylo to nic besilýho. Podařilo se nám vstřelit dvě branky škudaté, kterou jsme dostali z té standardky. Mohlo to být možná takový záběr klidnější, ale musím říct, že i v tom závěru, byť tam byly nějaký závary, tak jsme soupeře úplně do šance nepustili.
2: Těšilo kouče pražské Dukly Pavla Šustra. Naopak hodně zklamaný byl z výkonu domácí trenér Aleš Majer. Na tiskové konferenci po skončení zápasu jen těžko hledal slova.
3: Jsme velmi špatně odehráli první poločas a tam jsem snad takovýhle poločas od nás neviděl za celou sezónu. Přestože jsme se ve druhém poločase snažili s výsledkem něco udělat, tak už to od nás nebylo kvalitní, tak přesný a to, jak jsme vlastně zápas odstartovali, tak už se nám nepodařilo se nám to zvednout kvalitou a Dukla dneska zasloužně zvítězila.
2: Kritický byl k výkonu Středočechů také obránce Ondřej Karafiát.
4: Naše asi ne úplně optimální první půle, tak bych špatná první půle a Dukla zaslouženě vyhrála a z naší strany to bylo málo. Třetí zápas po sobě už to není úplně takový, jaký bychom si asi představovali a možná, že někteří z nás bychom se už viděli na dovolený a bohužel prostě asi ta motivace tam není. No.
2: Právě on je přitom jedním z nejzkušenějších hráčů v sestavě Mladé Boleslavy. Ví, že patří k těm, kteří by si v případě špatných výkonů a výsledků měli vzít v kabině slovo.
4: My jsme si brali už slovo vlastně, když hořela voda a když jsme o to, aby jsme se zachránili, tak si myslím, že jsme tam hodněkrát brali slovo. Vždycky to padlo na úrodnou půdu, tak na půl. 2-3 zápasy potom se vždycky odehrály dobře, ale pak to vlastně spadlo k tomu, že za mě nehrajeme jako tým. Každý individuálně se chcem zlepšovat nějaký statistiky, chcem si honit nějaký svoje ego, chcem se ukazovat, chcem se předvádět a vždycky potom, když jsme se seřvali v kabině a řekli jsme si, jak by to asi mělo vypadat, tak si myslím, že jsme hráli jako tým, ale bohužel to sklouzává k tomu, že jako tým nehrajeme. No.
2: Namířil Ondřej Karafiát kritiku do vlastních řad. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Automobil, ve kterém českoslovenští parašutisté údajně smrtelně poranili tehdejšího zastupujícího protektora Reinharda Heydricha, uvidí poprvé veřejnost. Víme kdy a řekneme to za chvíli.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 10:15 máme, alespoň to ukazují studiové hodiny. Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy vám stále přejeme krásné dopoledne. Lidé v Praze si budou moci příští týden připomenout československý odboj v období protektorátu Čechy a Morava. Například v kulturním domě Ládví v Kobylisích můžou zájemci navštívit výstavu dobových předmětů a techniky. Poprvé tam má být k vidění taky údajný vůz, ve kterém seděl říšský protektor Reinhard Heydrich v momentě, kdy na něj byl spáchán atentát.
1: Bylo to asi před 20 lety, kdy mě zatelefonoval majitel Mercedesu a že se mu zdá, že tam objevil několik indicí, které mu připadají, že by se mohlo jednat o autentický jako vůz.
2: Říká historik Jaroslav Čvančara, zatímco mi ukazuje luxusní černý Mercedes s mohutnými předními blatníky, ve kterém údajně seděl zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich během atentátu v roce 1942. Podle Čvančary vrak vozu, který byl poškozený granátem, předali Němci po vyšetřování policejním mechanikům k užívání.
1: Hned se pustili do obnovy, aby ten vůz byl provozuschopný, což se jim po několika měsících podařilo, ale improvizovali. Je to z mýho pohledu kočkopes. Řada věcí vůbec neodpovídá tak, jak by ten typ 141, jak by měl mít.
2: Poté vůz policie nějakou dobu používala. Další desítky let stál automobil ve stodole soukromého majitele nedaleko Hradce Králové. Návštěvníci uvidí také dobové oblečení a nebo třeba sbírku výbušnin a zbraní. Často jsou to přesné kopie nebo dokonce originály, říká majitel sbírky a spisovatel Pavel Černý.
3: Tam ty pouta originální gestapa jsou dobové a člověk, když je bere do rukou, tak je to takové, když to řeknu emoční, že si člověk říká, kdo asi je měl na rukou a jaké příběhy za pouty gestapa mohly asi být.
2: Vzpomínkové akce připomenou kromě československého odboje i méně známé příběhy Čechů, kteří trpěli v období protektorátu Čechy a Morava, popisuje starosta Prahy 8 Ondřej Gross z ODS.
4: Je to připomenutí nejen těch samotných aktérů, Kapčíka, Kubiša, takových těch známých hrdinů, ale plno lidí, kteří pomáhali, obětovali se pro svobodu českého národa a kolikrát nejsou tolik připomínáni.
2: Setkání se budou konat v pátek a v sobotu 22. a 23. května v kulturním domě Ládví v Kobylisích. K tomu se připojí další akce v Panenských Břežanech. Tam organizátoři představí dopis, který Jan Kubiš napsal 2 týdny před samotným útokem na Heydricha. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 12 minut, 10. hodina, chystáme další zprávy, pracuje na nich Josef Mádle. No a po 10. vám připomeneme, že na dnešek připadá už 30. ročník Českého dne proti rakovině. Pro připínáček měsíčku lékařského vyrazila do kladenských ulic naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. My se s ní spojíme a dozvíme se víc. Já vám přeji samozřejmě stále příjemný den i s příjemnou muzikou. Za chvíli Rangers a teď David Dale.
6: Už

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Meziroční inflace v dubnu zrychlila na 2,5%, je nejvyšší za půl roku. Odborníci budou v Benešově diskutovat o vývoji pohostinství. Konference potrvá do pátka. Teploty během dne vystoupají maximálně na 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. V Benešově začíná konference o vývoji pohostinství. Na třídenní akci se přihlásilo 150 účastníků z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska. O restauračních zařízeních budou diskutovat archiváři, historici, ale také etnografové a sociologové, říká ředitel okresního archivu Benešov Michal Sejk.
2: Jmenuje se Hospodo Nalej s podtitulem Proměny pohostinských zařízení v moderní době. A my se budeme snažit v rámci těch tří konferenčních dní nějakým způsobem popsat fenomén hospody v průběhu 20. století.
1: Dělníci opravují křižovatku ulice Mládežnická a Masarykova v Neratovicích. Řidiči úsekem projedou s omezeními. Nové budou třeba semafory, asfalt, obrubníky i okolí křížení silnic. Akce za téměř 6 milionů korun skončí za 4 měsíce. Pokračuje mluvčí neratovické radnice Barbora Valtrová.
3: Významnou část stavebních prací tvoří také bezbariérové úpravy. Stávající asfaltové chodníky nahradí nové komunikace pro pěší, odpovídající současným normám. Chybět nebudou signalizační a varovné pásy pro nevidomé a slabozraké.
1: V pražském obecním domě zahraje Mou vlast, a to v rámci druhého zahajovacího koncertu Pražského jara, právě orchestr Českého rozhlasu. Mezinárodní hudební festival tak oslaví 80 rozhlasový symfonikové 100 let od svého vzniku. Diriguje Petr Pavel Popelka. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy v šancelize po 11 kolech prohráli. Ve skupině o udržení podlehli pražské Dukle 1-2. Jedním střelcem domácích byl Ondřej Karafiát. Ten se ohlédl za příčinami porážky.
4: Naše asi ne úplně optimální první půle, tak bych špatná první půle, a Dukla zaslouženě vyhrála a z naší strany to bylo málo. Třetí zápas po sobě už to není úplně takový, jaký bychom si asi představovali, a možná, že někteří z nás bychom se už viděli na dovolený a bohužel prostě asi tam motivace tam není, no. Počasí.
1: Velkou část středy doprovodí oblačné až zatažené počasí. Odpoledne dorazí hlavně do severozápadní poloviny kraje místní přehánky. Večer a v noci budou srážky častější, foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr a rozptylové podmínky zůstanou dobré až velmi dobré. No a teploty, ty se nepřehoupnou přes 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D5 na 4. kilometru směrem na Prahu komplikuje provoz porouchané vozidlo. Uzavřený je pravý jízdní pruh a řidiči musí počítat se zdržením. Omezení by mělo trvat zhruba do poledne. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A středočeské dopoledne vám zpříjemní Iveta Chlumská.
5: Pokračujeme, já vám přeji hezký den.
0: Středočeské dopoledne.
5: A jsem ráda, že jste na našich vlnách. Takové pampelišky, ty se nehodí jenom na parádu nebo na pletení věnečků. Podrobnosti přidá Jarka Vykoupilová. A když už jsme u těch kytiček, tak pozor, na dnešek připadá už 30. ročník Českého dne proti rakovině. Pro takový připínáček měsíčku lékařského vyrazila do kladenských ulic naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. My se s ní spojíme a ona nám poví víc. A já povím, co vás čeká za muziku. Za chvíli Petra Janu, Chris Rea, teď třeba Kabáti.
0: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak už tu na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy zaznělo, dnes se koná už 30. ročník Českého dne proti rakovině. Po celé republice se v ulicích i na stálých místech prodávají kytičky měsíčku lékařského. Letos se světle fialovou stužkou. Jak probíhá sbírka například v Kladně, tak to zjišťuje právě teď naše středočeská stopařka Žofie Nováčková a hlásí se do vysílání. Žofie, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Pověz, co je tedy tématem letošní sbírky?
2: Tradiční sbírka pořádaná Ligou proti rakovině Praha se letos zaměřuje na prevenci nádorů hlavy a krku. Ty vznikají především v oblasti ústní dutiny, tedy nartech, jazyku a dásních, pak taky v oblastech hltanu, hrtanu, v nosní dutině nebo ve slinných žlázách. Mezi příznaky patří třeba neobvyklé krvácení z úst nebo bílá, případně rudá mapa na dásních či jazyku. Zpozornět by lidé měli i při obtížích při polikání, častém chrapotu, případně častějších bolestech hlavy, zvonění v uších nebo zhoršení sluchu.
1: Jaká je nejlepší prevence nádorů hlavy a krku?
2: Rakovina hlavy a krku je hodně ovlivněná životním stylem. Hlavní příčinou je kouření a v kombinaci s alkoholem se riziko ještě násobí. Takže samozřejmě nepít a nekouřit. Důležitá je ale taky správná ústní hygiena. Takže dvakrát denně čistit zuby kartáčkem krouživými pohyby, používat mezizubní kartáčky nebo zubní nit a ústní vodu bez alkoholu. Zároveň je důležitá taky ochrana před UV zářením, takže se mazat aspoň 30 v létě v zimě pořád. No a samozřejmě nezanedbávat preventivní kontroly u zubaře a u praktického lékaře.
1: Po ránu jsem měla štěstí a studentky, které prodávaly kvítek, jsem u nás v ulicích Mladé Boleslavy potkala, takže kvítek na bundě mám, ale kdo to štěstí ve svém městě neměl, tak jakými dalšími způsoby může přispět a kam pak vybrané peníze půjdou?
2: Já už ho taky na bundě mám, já jsem si ho koupila od studentů tady v Kladně v blízkosti nákupního centra. Je tady i několik pevných míst, kde kytičku kozlíku lékařského koupit, třeba ve středočeské vědecké knihovně, v místní oblastní nemocnici nebo v místním Royal Fitness. No a do ulic samozřejmě vyrazili studenti, například obchodní akademie, pedagogické školy a taky střední školy designu a řemesel. No a sbírková místa jsou samozřejmě po celé republice, nejen ve středních Čechách, ale úplně všude, ale přispět jde i dárcovskou SMS-kou nebo pomocí QR kódu, který najdete na stránkách Ligy proti rakovině, stejně tak bližší informace k těm SMS-kám. No a peníze jdou na podporu aktivního boje s rakovinou, tedy jednak na výzkum, potom na různé stroje a zároveň i na zlepšení kvality života pacientů.
1: Z Českého dne proti rakovině v Kladně se nám do vysílání přihlásila naše středu česká stopařka Žofie Nováčková. Děkujeme, hezký den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: A my od jednoho kvítku půjdeme ke druhému. Pampelišky, ty se nehodí jenom na parádu nebo na pletení věnečku. Naše babské rady vás naučí, jak je využít, co by jídlo i léčivo. Podrobnosti za chvíli.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Tak to byla Sandra, zapěla nám v dopoledním vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. A my teď budeme tak nějak z pampelišek vyrábět to, co je pro nás dobré a léčivé.
1: Babské rady.
2: Pampelišky smetánky jsou oblíbenými posly jara a především jsou důležitým zdrojem potravy pro včely a další hmyz. Možná jste nevěděli, že pampelišky se v době hladomorů používaly jako nouzové potraviny. Celé rostliny jsou jedlé, dají se použít do salátů, polévek i čajů. Mladé listy, které ještě nejsou příliš hořké, se mohou jíst i syrové a jsou bohaté na vitamíny a minerály. I kořeny pampelišek se dají zpracovat. Po upražení se používají jako náhražka kávy, obvykle ve směsi s praženou čekankou nebo ječmenem. Díky hořčinám pampeliška podporuje vylučování žluči a tím zlepšuje trávení. Tradičně se používá při diabetu a na snížení hladiny cukru. Pampelišku můžeme najít v čajových směsích, které mají očistný účinek. A mám pro vás i jedno detoxikační doporučení. V sezóně pampelišky je dobré sníst denně 5 stvolů v syrovém stavu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A poslouchejte nás dál nejen kvůli příjemné muzice, o kterou se postará třeba Karel Gott nebo Jarek Nohavica, ale taky proto, že se budeme dívat do kalendáře, zjistíme, jaké události v minulosti přineslo datum 13. května.

učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Za půl minuty bude 10:45. Já se dívám do kalendáře, 13. květnový den tu máme. Druhý ledový muž Servác nám obsadil tohle datum a chladno tedy přinesl i dneska. Ale na každý pád mohlo by být i hůř. Fotograf Jan Saudek slaví den narozeninový, herečka a dabérka Zuzana Slavíková také a sportovní komentátor a novinář Jaromír Bosák, jak by smet. No a další události s dnešním datem připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 13. května. Svátek má druhý zmrzlý chlapík, Servác. U nás toto jméno, které znamená strážce, nosí pouze 5 chlapů. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Když v baru hosty. První definice koktejlu vyšla před 220 lety v roce 1806 v americkém časopisu The Balance. Článek popisoval koktejl jako posilující nápoj složený z různých druhů lihovin, cukru, vody a hořkých látek. Památný let z Pardubic do Prahy podnikl Jan Kašpar před 115 lety v roce 1911. Za 92 minut překonal vzdálenost 121 kilometrů. Letěl ve výšce 800 metrů a přistál ve Velké Chuchli. Slavný letoun, který napsal první kapitolu českého letectví, Kašpar později věnoval Národnímu technickému muzeu, kde si ho můžete prohlédnout dodnes. Jen tak pro srovnání, dnešní gripeny přelétnou z Pardubic do Prahy za 3 minuty. K atentátu na papeže došlo před 45 lety v roce 1981 ve Vatikánu na svatopetrském náměstí. Při generální audienci zaútočil na Jana Pavla II. Turecký radikál Mehmet Ali Aja. Papež přežil a 2 roky po atentátu Aju v žaláři navštívil a osobně mu odpustil.
3: Vítej, zlatý hetriku!
2: Tuto větu jsme slyšeli přesně před 25 lety. Naši hokejisté ve finále mistrovství světa v Německu porazili Finsko 3-2 zlatým gólem v prodloužení.
3: David Moravec! Gól!
2: A po třetí za sebou zvedli nad hlavu pohár šampionů.
3: Jsme po třetí za sebou mistry světa!
2: Další šampionát začíná pozítří ve Švýcarsku. Hráči Slovanu Liberec se před 20 lety v roce 2006 podruhé radovali z fotbalového titulu. Druhá byla Mladá Boleslav, třetí Slávie. Bývalá biatlonová hvězda Gabriela Soukalová se před 10 lety vdala v panenském Týnci za badmintonistu Petra Koukala. V příjmení změnila jediné písmeno, přesto s tím měla hromada lidí pěknou práci trefit to správné. Teď už je zase Soukalová. Výborný bývalý extravagantní basketbalista, dokonce i filmový herec Dennis Rodman, má dneska 65. 55 má náš muzikálový zpěvák, rodák z Olmouce Alan Bastien. A 45 slaví spisovatelka Radka Třeštíková. Narodila se ve Zlíně a já přeju hezký den.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A za 12 minut úderem 11. si poslechnete další zprávy, které pro vás připravuje Josef Mátle. No a na miskách vah tak se jmenuje výstava v Dubrovickém muzeu, na kterou vás pozveme po 11. Nenechte si to ujít, ani příjemnou muziku Michala Davida, taky George Harrisona, anebo kapelu Činasky.
5: Když jeme

Víte, že ve svatém Janu pod Skalou na Berounsku můžete vejít z kostela svatého Jana Křtitele rovnou do jeskyně? Podle legendy tam v 9. století žil první křesťanský poustevník Ivan. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Meziroční inflace v dubnu zrychlila na 2,5%, je nejvyšší za půl roku. Praha 5 obnoví zahradu v areálu pro dětské skupiny Hřebenka na Smíchově. Oprava by měla skončit do konce srpna. Teploty dnes budou v maximech do 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%. Dělníci opraví zahradu dětských skupin Hřebenka na Smíchově v Praze 5. Kromě pískoviště a prolézaček pro děti tam vznikne taky prostor pro pěstování zeleniny nebo bylinek. Přestavba za 4,5 milionu korun začne během května a potrvá 3 měsíce, říká starosta Prahy 5 Lukáš Herold z ODS.
5: Projekt mimo jiné počítá s úpravou betonových povrchů tak, aby na něm lépe jezdila odrážedla nebo motorky. V dolní části zahrady zůstane zachován ráz lesa.
4: Dělníci v Bystřici na Benešovsku opravují další parkovací státní. Postupně by měli nahradit nepropustné materiály za takzvané vegetační dlažby, které umožňují vsakování dešťové vody. Nové povrchy už má více než 15 lokalit. Aktuálně stavbaři pracují v ulici Nová. Pokračuje starosta Bystřice Michal Hodík z ODS.
6: Je to většinou tak, že se snažíme omezovat právě to, co dřív vlastně se buď zabetonovalo, osadila se tam nějaká dlažba, anebo jsou to i plochy, které bohužel někteří naši spoluobčané ujezdili do mrtva svými vozidly, když to řeknu takhle hodně zjednodušeně.
4: V kulturním domě Ládví v pražských Kobylisích bude příští víkend k vidění vozidlo Reinharda Heydricha. Jde o automobil, ve kterém zastupující říšský protektor údajně seděl, když ho smrtelně zranili českoslovenští parašutisté. Nedlouho po atentátu začala vůz používat německá policie, říká historik Jaroslav Čvančara.
7: Hned se pustili do obnovy, aby ten vůz byl provozuschopný, což se jim po několika měsících podařilo, ale improvizovali. Je to z mýho pohledu kočko-pes. Řada věcí vůbec neodpovídá tak, jak by ten typ 141, jak by jako měl mít.
4: Akce k uctění památky operace Anthropoid a domácího odboje pořádá radnice Prahy 8. Konají se v pátek a v sobotu 22. a 23. května.
3: Počasí.
4: Během středy bude oblačné až zatažené počasí, odpoledne dorazí hlavně do severozápadní poloviny kraje místní přehánky. Teploty ty se nepřehoupnou nad 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Komplikace čekají řidiče také právě na D11 mezi 58. a 59. kilometrem ve směru na Prahu. Silničáři tam pracují v pravém jízdním pruhu, který zůstává uzavřený kvůli údržbě vozovky. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A teď už středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
8: Jsme rádi, že jste stále na našich vlnách. Hezký den.
3: Středočeské dopoledne.
8: Vypravíme se v této hodině do Benešova. Benešovské divadlo se na 3 dny proměnilo v hospodu pro 150 lidí. Proč, to ví naše reportérka a prozradí nám to. Na miskách vah tak se zase jmenuje výstava v Dobrovickém muzeu, na kterou vás pozve naše reportérka Jolana Nováková už za chvíli. A já zvuk poslechu příjemné muziky. Bude tu třeba Michal Tučný, Hana Zagorová, taky Rybičky, Leona Machálková a další.

0: 15 minut máme po 11. hodině a vám stále dělá společnost Český rozhlas Střední Čechy. Jsme tomu rádi, samozřejmě. Chcete vidět a možná taky zavzpomínat, na čem vážily naše babičky a prababičky? Tak se přijďte podívat na výstavu nazvanou Na miskách vah v galerii Průjezd v muzeu v Dobrovici na Mladoboleslavsku. Historické přístroje si tam právě prohlíží i naše reportérka Jolana Nováková, kterou zdravím ve vysílání. Jolano, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, je to pravda pravdoucí.
0: Pověz nám, tak kterou váhu jste měli doma?
1: No, naše babička měla na půdě takovou velkou decimálku, na kterou se teď právě koukám. Já jsem se před chvilečkou na ní taky zkusila zvážit, ale pravděpodobně bude asi nějaká rozbitá, protože vážíme mnohem víc než tehdy u babičky na půdě. No, ale je tady spousta jiných vah a je tady taky ředitelka Dobrovických muzeí Hana Hlaváčová, které přeju hezké dopoledne a která nám poví, co všechno tady mají. Hezké dopoledne.
2: Krásný den všem posluchačům, ano, k vidění tady jsou historické kuchyňské váhy, spousta lékařských, laboratorních váh, nebo například váhy zlatnických mistrů, jak už jste zmínila ty decimálky, tak v podstatě i tady jsou takové menší, nebo mincíře, ale také poštovní váhy, nebo dokonce váhy, které ukrývají ořezávátko na tušky. Takovým nejstarším exponátem jsou váhy, které pochází ještě z dob Rakouska-Uherska.
1: Jo, tak promiňte, teď jsem tady strčila do paní ředitelky nechtěně. Tak tady je ta váha s tím ořezávátkem, ta je fakt mrňavá. A tohle to je, myslím si, ta nejstarší váha,
2: vidíte. Ano, přesně tak.
1: Tady s těmi závažími. No, ale vy tady taky máte nějaký program pro děti. My jsme před chviličkou potkali skupinku dětí z mateřské školy. Vypadali spokojeně, tak co si tady všechno vyzkoušeli?
2: K výstavě jsme si totiž připravili ještě takový edukativní program pro školkové děti a první stupeň základní školy, nazvali jsme ho Zkus to zvážit a v podstatě do té výstavy jsme zakomponovali takové tématické úkoly, takže děti si můžou třeba ověřit, zda stejně velké nádoby, jedna naplněna vatou, jedna cukrem, jestli váží stejně, nebo si můžou vyzkoušet vyvážit jedno závaží s kostičkama cukru, nebo v podstatě podle receptu potřebujeme 100 gramů cukru, takže oni zhromady seberou cukr, zváží si, odváží si 100 gramů, vysypou si to do mísy, anebo v podstatě i na mincíři si můžou zvážit školní aktovku a zjistit, kolik kilo každý den třeba nosí na zádech.
1: Je, tak to já bych si mohla taky zvážit svoji kabelku a batoh, abych věděla, co všechno vláčím já sebou. Tak schválně, jestli mi to paní ředitelka dovolí. No a ještě dodám, že historické váhy ze soukromé sbírky vybral a na výstavu jsem zapůjčil Pavel Kuzbach.
0: Do Dobrovických muzeí, kde se až do 26. června koná výstava Na miskách vah, nás pozvala reportérka Jolana Nováková. A já ještě doplním, Jolano, že otevřeno mají celý týden od pondělí do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Je to tak?
1: Je to tak, je to velice vstřícné k návštěvníkům a to se mi moc líbí.
0: Tak Jolano, my děkujeme i paní ředitelce. Budeme se těšit někdy příště naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A jak už jsem zmínila, Benešovské divadlo se na 3 dny proměnilo v hospodu pro 150 lidí. Koná se tam totiž mezinárodní konference s názvem Hospodonalej. No a tam je i naše další reportérka, my se s ní za chvíli spojíme a budeme znát podrobnosti.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Galaxie přání Leony Machálkové. Naším přáním je, aby vám stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy bylo příjemně. V divadle v Benešově začala mezinárodní konference s názvem Hospodonalej. Víc než 150 odborníků z několika zemí tam bude až do pátku diskutovat o proměnách a pohostinských zařízení. Co všechno mají na programu, tak to už nám poví naše reportérka Věra Hajková, která je na místě. Věro, hezký den.
1: Přeji pěkný den.
0: Pověz se, o čem přesně tedy ta konference je a kdo se jí účastní?
1: Ta konference je takovým vědeckým pohledem na vývoj hospod od vydání živnostenského řádu v roce 1859 do současnosti. Mluvit budou archiváři, etnografové, sociologové, ale taky třeba geografové. S jedním jsem před chvílí mluvila, ten mi říkal, že za posledních 10 let u nás přibylo na 300 minipivovarů a vracíme se tak do doby první republiky, kdy byl pivovar skoro v každém větším městě. Přednášku bude mít třeba i Martin Franz z Univerzity Karlovy, a to o jídle v hospodách. Říkal mi, že ještě v 50. letech se v nich téměř nevařilo a byly pouze třeba syrečky, zavináče a nebo třeba trestčí játra. Později hospody ovládl po celé zemi jako první teplé jídlo guláš. Téma bude třeba i to, jak se hospodský stane legendou, takže za mě to určitě nebude nudná konference.
0: Věro, mezi námi bude se třeba taky degustovat?
1: No, jak tady zaznělo, mít konferenci o hospodách bez piva by nešlo, takže tady budou řízené degustace, ale taky je tady přímo v sále zřízený obrovský výčep a točí se pivo tmavé, světlé, řezané, ale samozřejmě taky nealko, ale i když to na stolech popravdě moc nevidím. No a v plánu jsou pak taky v rámci konference návštěvy vyhlášených benešovských hospod.
0: Ty jsi tedy nealko dala, páč si tam autem, jak se říká. Může na tu konferenci dorazit veřejnost bez auta?
1: No, na konferenci bylo vyčleněno pro příznivce piva a hospod z řad veřejnosti 90 míst. Popravdě organizátoři nečekali, že se zaplní, ale dnes ráno se obsadilo i to poslední místo. To tedy potvrdilo to, že hospoda je skutečným fenoménem.
0: Z Benešova se nám do vysílání přihlásila naše reportérka Věra Hajková. Děkujeme ti. Hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: A z divadla do muzea, protože dnešní zajímavost v rubrice Co v učebnicích nebylo, se bude týkat Pražského muzea. Národního muzea už za chvíli se víc dozvíme od Martina Písaříka. Tak si na to počkejte a hezký den.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Měl jsi mě vůbec rád? Tou dobou 13-letá Eva Farná ptala se ve své písni. No a já se ptám, jestli pak víte, že se dnešní rubrika, co v učebnicích nebylo, bude týkat Pražského národního muzea. Ano, je to tak, už jsem to právě prozradila. Martin Písařík prozradí zajímavosti.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Chystáme zprávy, tedy polední, chystá je pro vás Josef Mádle. No a po 12. už se chystá hodina příjemné muziky. I dnes k písničkám ráda přidám vaše vzkazy. A vy je můžete posílat do naší SMS brány na číslo 90 011 04. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo taky využijte webový formulář, ten najdete na naší internetové adrese střednicechy.rozhlas.cz. Mimochodem na těchto stránkách najdete spoustu zajímavostí, informací, které jste třeba neslyšeli a rádi byste o nich věděli. Jsme tu pro vás. Hezký den.

Víte, že Mělník skrývá také krásný podzemní systém ze 13. a 14. století? Rozkládá se pod celým historickým jádrem města a sloužil jako sklepy, skladiště nebo úkryt. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
6: Neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném na Liberecku. Policisté dál pátrají po 15-leté dívce z Brněnska. Rodina o ní už týden nemá žádné informace. Obloha je zatažená, teploty do 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy. Někdo ji večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatelé při činu zachytila kamera. Záznam je ale nekvalitní.
7: Na záběrech je vidět prchající černě oblečená postava s bílými teniskami. Lebka zmizela na začátku bohoslužby. Relikvii vystavenou ve dvou prosklených relikviářích běžně chrání alarm. Během obřadu byl ale vypnutý.
8: Kněz, který sloužil, tak slyšel dvě rány a viděl někoho utíkat. Než se zpamatoval, tak bylo po všem. Samozřejmě je to pro nás velmi jako intimní a bolavá záležitost.
7: Popsal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Už dřív krádež označil za zdrcující. Podle kněze a historika Tomáše Petráčka je takový případ v novodobé historii velmi ojedinělý.
9: Je to opravdu něco velmi neobvyklého. Spíš se dneska ztrácí ty dlacené zdobné relikviáře.
7: Svatá Zdislava z Lemberka je patronkou rodin nemocných a chudých. Narodila se kolem roku 1220. Proslula svým milosrdenstvím a ošetřováním nemocných. Josef Číš, Český rozhlas.
6: Jihomoravští policisté stále pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je asi 170 cm vysoká, štíhlé postavy. Má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré džíny a černošedý batoh. Obuté měla černočervené tenisky. Informace o ní volejte na linku 158. Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. Informoval o tom šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. V noci podle něj policie zadržela jednoho dalšího člověka. Kauza se týká údajného falšování lékařských posudků. V nemocnici včera zasahovali policisté NCOZ a ve spolupráci s vojenskou policií. V pražském obecním domě zahraje Mou vlast orchestr Českého rozhlasu, a to v rámci druhého zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Na jejich provedení pod taktovkou Petra Popelky se těší ředitel festivalu Robert Hanč.
10: Já si troufnu tvrdit, že to spojení Sočru a Petra Popelky vyvolává určité větší emoce až vášně. Je to taková velmi živelná hudba a jestli mohu zavzpomínat na to provedení, dvojité provedení v Rudolfínu na konci sezóny 23-24, tak já jsem měl pocit, že potřebuji po každé té jednotlivé básni zatleskat, což se běžně nedělá, taky se to nestalo, ale ten pocit skutečně, ta živelnost ve mně vyvolávala.
5: Počasí.
6: Je převážně oblačno až zataženo, odpoledne se hlavně v severozápadní polovině kraje objeví místní přeháňky, které budou večer a v noci četnější. Nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů, foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Velké komplikace jsou na silnici 1 číslo 4, tedy na Strakonické ulici v Praze na Zbraslavi směrem do centra. Po nehodě převráceného jeřábu je komunikace uzavřená a policie odklání dopravu přes Lipence a Zbraslav. Kolona se tvoří už od zhruba 6. kilometru. Vyprošťování techniky potrvá podle odhadu až do odpoledních hodin. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A teď už vaše písničky se vzkazem s Ivetou Klumskou.
11: Krásné poledne.
0: Písničky se vzkazem.
11: Dobrou chuť k obědu, příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám a ráda k písničkám předám vaše vzkazy. Ať si uděláte radost sobě nebo samozřejmě těm, které máte rádi, to už nechám na vás, to je čistě ve vaší gesci. Číslo naší SMS brány 90 011 04 přijímá vaše SMSky, píšete ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo mi napíšete přes webový formulář a ten víte, že najdete na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
0: Písničky se vzkazem.

Čo o mne vieš, zpívala Darina Rolincová na úvod písniček a vašich vzkazů. No a já vím, že tu mám hned první vzkaz, krásnou tady nyní slunečnou středu. Přeji vám i Iveto z Rakovníka a taky hezký den přeji všem posluchačům. Pro radost prosím zahrajte Janinkám, Stáně s Alčou, Jarmilkám, Věrám, Romanovi. Přeje si Veronika a já ráda její přání vyplním. Tak tedy nádherný den.

0: Písničky se vzkazem.
1: Olivia Johna Xanadu a písničky a vaše vzkazy k tomu stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Co mi píšete? Písničku pro Aničku z Kutné Hory, Pečinkovi, taky Janiny, Květu a Romana, Maruš a Zdendu, Líbu a Vendy, Jarku z Kladna, Jarmilky, Jindru, Světlu i vám všem. Ostatním posílají Stáňa a Alča.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu tentokrát přijal zpěvák a herec Roman Tomeš. Dozvíte se o televizních seriálech Doktoři z počátku a Slunečná i o roli vévody Bavorského v legendárním muzikálu Noc na Karoštejně.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

Báno a Romina Power na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Stále posloucháte písničky a můžete přidávat vaše vzkazy k muzice, kterou pro vás máme. Připomínám číslo naší SMS brány 90 01 04. Tam posílejte své SMSky ve tvaru STC mezera váš text. A nebo přes webový formulář. Najdete ho na naší internetové adrese střednicechy.rozhlas.cz. No a než se tak stane a nějaký vzkaz dorazí, tak já bych vás chtěla pozvat na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Proběhne už tuto sobotu 16. května od 10 do 16 hodin tady u nás v Karlínské budově na adrese Hybešova 10 Praha 8. Otevřené budou prostory legendárního studia A, taky činoherního komplexu studia B. Prohlídnete si třeba naši krásnou budovu a třeba i tříramenné schodiště, po kterém pak dorazíte do vysílacích studií a podíváte se, jak to vypadá, když se vysílá. Provázet vás budou naši kolegové, kteří se podílejí na přípravě vysílání. Informace veškeré najdete ať už na našem webu, Facebooku nebo Instagramu. A ještě jedna informace. V sobotu 16. května můžete spojit naraz dvě akce na jednou. Na Letenské pláni se totiž uskuteční autobusový den PID. No a s ním a s námi vás propojí autobusová linka PID 2. Bude v provozu od 10 do 16 hodin v intervalu 15 minut. Zastavat bude na Letenské pláni a doveze vás až k nám do Karlína. Těšíme se!

0: Písničky se vzkazem.
1: Na kolej Albertov nás zval Petr Spálený, no a my máme 2 minuty po půl jedné, já vás zvu k poslechu dalšího vzkazu a písně k tomu. Píšete mi, Iveto, zahrajte pro radost Veronice Stáně s Alčou, taky Květě s Romanem, Věrušce z Čachovic a Helence a Miládce Bukovské. Napsala Anička z Kutné Hory a já všechny moc zdravím.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
2: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
1: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za půl minuty bude 1/4 na 1, ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Iveto, zdravíme vás a všechny posluchače. Ledoví muži opravdu plní své povinnosti, ale písnička ta zahřeje a potěší všechny posluchače. Tak hodně štěstí dnes všem přeji Jarmily. Děkuji za tenhle vzkaz. Doufám, že zahřeje Marta Kubišová.

No, necháme tedy zvony znít na přání Marty Kubišové a až se rozezní zvony ve 13 hodin, uslyšíte další zprávy. Chystá je pro vás Josef Mádle. Po 13. bude hostem Alex Minářové, bývalý hokejový útočník, sportovní poradce klubu HC Slavia Praha Patrik Eliáš. Já vám přeju krásnou středu, hezké odpoledne, buďte v pohodě, v dobré náladě. No a zítra poslední ledový muž a pak už snad se trochu oteplí. Budu se na vás těšit.

Víte, že ve lhotce umělníka najdete do skály vytesané celé obydlí? Je tam byt, světnice, sýpky nebo chlévy a poslední obyvatelka tam prý žila až do roku 1982. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Růst cen benzinu a nafty dopadá na polovinu domácností. Soud poslal Benešovou kvůli restituci Bečvářova statku na 5 let do vězení. Odpoledne ve znamení přeháněk, teploty v maximech do 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo podle průzkumu agentury STEM zhruba polovinu českých domácností. Desetina lidí kvůli tomu už řeší větší finanční problémy. Nejčastěji se růst cen dotýká majitelů dieselových aut. Lidé šetří hlavně omezení míst autem nebo hledáním levnějších čerpacích stanic. Průměrná cena benzinu i nafty se teď v Česku pohybuje těsně pod 43 korunami za litr. Vrchní soud udělal bývalé ředitelce Pražského pozemkového úřadu Evě Benešové kvůli restituci takzvaného Bečvářova statku nepodmíněný trest 5 let odnětí svobody. Zakázali také na 5 let působit ve státní správě nebo samosprávě na rozhodovací pozici. Benešová neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími dvěma úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně 1,4 miliardy korun. Bývalá ředitelka plánuje podat dovolání k nejvyššímu soudu. Dělníci opravují křižovatku ulice Mládežnická a Masarykova v Neratovicích. Řidiči úsekem projedou s omezeními. Nové budou třeba semafory, asfalt, obrubníky i okolí křížení silnic. Akce za téměř 6 milionů korun skončí za 4 měsíce. Pokračuje mluvčí neratovické radnice Barbora Valtrová.
3: Významnou část stavebních prací tvoří také bezbariérové úpravy. Stávající asfaltové chodníky nahradí nové komunikace pro pěší, odpovídající současným normám. Chybět nebudou signalizační a varovné pásy pro nevidomé a slabozraké.
1: Na jihovýchodě Polska musí odlovit 18 medvědů hnědých. Služby činné v ochraně přírody tím reagují na smrtelný útok medvěda v Plonné, ale také na stále častější zprávy o tom, že se medvědi pohybují v blízkosti domu. Odchycení medvědi dostanou lokalizační zařízení.
4: Odchytu se vždy bude účastnit veterinář. Zvíře dostane po uspání telemetrický obojek a následně ho ochránci vypustí na bezpečnějším místě. Regionální ředitelství pro ochranu životního prostředí v Řešově pro tyto operace vytvořilo speciální zásahové skupiny. 18 medvědů hnědých na jihu podkarpatského vojvodství určených k odchytu ztratilo svůj přirozený odstup a stále častěji přichází do kontaktu s lidmi. Agentuře PAP to řekl mluvčí úřadu Lukáš Lis. Tito medvědi stále častěji schání potravu v blízkosti popelnic a opakovaně způsobují škody na majetku. Mezi medvědy určenými k odchytu je i ten, který v dubnu smrtelně zranil ženu v Plonné. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Hlavně v severozápadní polovině kraje se objeví místní přeháňky, foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr, no a teploty v maximech do 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D5 na 8. kilometru směrem na Prahu komplikuje provoz porouchané vozidlo, uzavřený je odstavní pruh a řidiči musí počítat se zdržením. Podobná situace je také na D8 na 2. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Love.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slavii, ve které, v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dopředu, a zlepšuje se nám jak

0: fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
1: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
0: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se o tom aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
1: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po ty osobní

0: stránce potom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný. A myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
1: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
0: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
1: Kapitán, no, ano.
0: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může a i v tomhle věku prostě by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
1: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
0: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych jako asi bych se taky přikláněl k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku, první tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo? Akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v 5C a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo? Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčem a vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezónu, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slavii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávy, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi společné.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
0: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednou bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, co je v NHL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mně se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se půjdu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Policie v kauze pražské ústřední vojenské nemocnice zatím obvinila 10 lidí. Fotbalisté pražské Slávie přivítají v nejvyšší soutěži Jablonec. Pokud zvítězí, mají mistrovský titul. A dnešní počasí v regionu postupně oblačno až zataženo, později místy déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Policie v kauze údajného falšování lékařských posudků v pražské ústřední vojenské nemocnici obvinila zatím 10 lidí, informoval o tom dozorující obvodní státní zástupce Richard Petrásek. Národní centrála proti organizovanému zločinu včera kvůli kauze zasahovala v pražské střešovické nemocnici a také na dalších několika místech. Kromě 10 původních zatčených kriminalisté ještě v noci zadrželi jednoho dalšího člověka, říká Petrásek.
2: V současné době bylo prozatím obviněno 10 fyzických osob, a to pro zvlášť závažný zločin maření spravedlnosti, dále pro přečin padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, přečin přijetí úplatku, přečin podplácení, přečin nadržování a pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
0: Policie všechny obviněné propustila, stíhá je bez vazby. V Čelákovicích u Prahy na začátku června otevřou nové Reuse centrum. Vznikne v areálu sběrného dvora v Mochovské ulici. Lidé tam budou moci nosit nepotřebné věci, které využije někdo jiný, říká starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
3: Odložené věci mohou občané za mírný poplatek následně získat. Byli bychom rádi, kdyby z těchto drobných plateb jsme získali příjmy, které pokryjí provoz Reuse centra.
0: V Benešově právě dnes začíná konference o vývoji pohostinství. Na třídenní akci se přihlásilo zhruba 150 účastníků z České republiky, dále ze Slovenska, Maďarska nebo Polska. O restauračních zařízeních budou diskutovat archiváři, historici, ale také etnografové nebo sociologové. Upřesní ředitel okresního archivu Benešov Michal Sejk.
4: Jmenuje se Hospodo Nalej s podtitulem Proměny pohostinských zařízení v moderní době. A my se budeme snažit v rámci těch tří konferenčních dní nějakým způsobem popsat fenomén hospody v průběhu 20. století.
1: Sport.
0: Fotbalisté pražské Slávie dnes večer mohou v nejvyšší domácí soutěži obhájit mistrovský titul. Potřebují ale k tomu ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul porazit Jablonec. Utkání v Edenu začne ve 20 hodin.
5: Pokud by vyhráli, měli by totiž v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na Spartu. Slávia se ale musí vyrovnat s kontumací výsledku a událostmi z víkendového derby pražských S. Po trestu od disciplinární komise kvůli výtržnostem diváků v závěru souboje se Spartou se bude hrát v Edenu před prázdnými tribunami. Mirko Vasič, Český rozhlas.
0: A ve skupině o titul je dnes na programu ještě jedno utkání. Hradec Králové od 17 hodin a 30 minut hostí Liberec.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme další přibývání oblačnosti, postupně tedy bude převážně oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, kterých bude hlavně v severozápadní polovině kraje později odpoledne a večer přibývat. Nejvyšší teploty dnes mezi 13 až 16 stupni. K tomu mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze na jižní spojce směr Barandovský most pozor na čerstvou dopravní nehodu. Je to za podjezdem magistrály v pravém pruhu. Projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná středočeské odpoledne. Dnes s vámi bude Pavel Kučera.
6: Hezký den i dnes všem.
1: Středočeské odpoledne.
6: Za chvíli se dozvíte, jak se chystají noty pro rozhlasový symfonický orchestr. Zjistíme, proč se na zimáku v Kutné Hoře bude bruslit na kolečkách. Představíme netradiční vlaky na českých kolejích a k tomu si poslechnete písničky, které nestárnou. Hany Zagorové Boniem a Jojo Bendu.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Ladíte středočeské odpoledne. Vytrvalost a smysl pro pořádek, to jsou zásadní vlastnosti archiváře Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Mezi lety 1975 a 2014 jim byl Zdeněk Jeřábek, který pamatuje i vývoj nejrůznějších technik výroby notových materiálů. Právě on se vždy musel postarat o to, aby všichni hudebníci měli na pultech připraveny ty správné noty.
1: Tady je ten výsledek poslední stanice z toho archivu. Jo, začne to na regálech s notama a ten archivář to doručí tady kustodům nebo technikům. A tady to právě vidíte, že jo. Každý nástroj, každý pult má svoje desky. Já jako archivář dodám kompletní sadu materiálu a pánové, František tamhle, si to rozdělej.
2: Takže konkrétní nástroje mají určité barvy.
1: Začíná to samozřejmě obsazení orchestru, že jo, smyčce, prvníma houslema, sekundama, pak violi, čela, kontrabasy, no a pak už jde
2: zelená, červená, harmonie, fialová,
1: že jo, a flétny, hoboje, klarinety, fagoty, horny a tak dále a úplně na konci jsou bicí a harfy. Já mám klíček od archivu, takže můžeme jít.
2: Se Zdeňkem Jeřábkem, bývalým archivářem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, teď míříme tedy do místa, kde to všechno začíná, do notového archivu.
1: Depozitáře.
2: Tak procházíme z Vinohradské na Římskou.
1: Dneska je výjimečný den pro mě. Dneska je to přesně 26 let 5. května, kdy jsme se do nově otevřeného baráku na Vinohradech stěhovali z přechodného bydliště archivu v Londýnské ulici.
2: Zdeněk Jeřábek hledá klíč červený.
1: Tak.
2: Toto je vaše království.
1: Není tady zdaleka jenom symfonická muzika. Rádio mělo ve své historii několik těles. Kromě symfoniáku mělo taneční a jazzový orchestr a mělo taky léta letoucí pěvecký sbor. Že? Takže všechny ty notové materiály, které s tímhletým provozem souvisely, jsou právě tady. Že?
2: A vy jste v tom pěveckém sboru zpíval, je to tak?
1: Já jsem se vlastně stal archivářem proto, že jsem přišel na konkurs do pěveckého sboru. A když jsem se pochlubil tím, že jsem jako vojenský muzikant, tak říkali, vojenský muzikanti bejvají zvyklí na drill, takže tímhle tím způsobem jsem se v 75. roce v září stal tady notovým archivářem. Tak se pojďte podívat.
2: Tak je to rozsáhlejší, než jsem si myslel.
1: Tady třeba tohle, to, co vidíte, to před těma 26 lety byla pro nás neuvěřitelná novinka a obrovský jako technický zázrak. Pohodlné pojízdné skříně, na který jste i na ten nejvyšší štalář v podstatě došáhl ze země.
2: Takže teďka berete, koho to vytahujete?
1: Jednička archivu.
2: Antonín Dvořák.
1: Archiv vlastně začíná, ne že by to byla úplně první hudebnina, která se pořídila, ale novosvětská.
2: Jak staré výtisky to jsou?
1: A to je taky zase, že jo, je to historicky daný. To může být i 100 let stará partitura.
2: Spoustu času strávíte nejen opravováním, ale přepisováním, respektive xeroxováním, no, kopírováním.
1: A já jsem právě ten pamětník, protože jsem nastoupil v 75. roce a to v Čechách ještě xeroxová technika možná v nějakých významných úřadech, ale tady určitě ne, že jo. Další taková složka toho archivu byly opisovači, notografové. Měl ten part, no a teď ho prostě opsal 6x, 7x, aby bylo to obsazení.
2: Taková, že? Živá kopírka.
1: Takže živá. Vtipné, ano.
2: Zdeněk Jeřábek jako archivář rozhlasových symfoniků pracoval do roku 2014. Od té doby je v penzi, ale kilometry notových partitur, které depozitář ukrývá, zná dodnes prakticky nazpaměť. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Ředitel chlebské zoologické zahrady René Franěk nám přijde představit nové přírůstky a také další plány, které má se svým zvířecím královstvím.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.
2: Medicine man.

0: Se středočeským odpolednem si teď zabruslíme. Letní tréninková plocha pro kutnohorské hokejisty bude poprvé přístupná veřejnosti pro jízdy na kolečkových bruslích. Speciální povrch pořídilo město před několika lety. Letos tam instruktoři povedou příměstské tábory a kurzy kolečkového krasobruslení.
1: Bílá umělá plocha na zimním stadionu vypadá podobně jako ta ledová, má ale jiné vlastnosti, díky kterým po ní můžou sportovci jezdit na kolečkových bruslích.
2: Tím, že to je umělá plocha a má takový jako vroubky nebo takový dírky, tak ono to není úplně dokonale jako hladký. Tím pádem ty kolečka na tom jako držej, nesmeká se to, dá se na tom přešlapovat.
1: Říká správce stadionu Petr Javůrek. Instalace nového povrchu je podle něj jednoduchá. Pokládka na celé kluziště trvala zhruba 2 dny.
2: Tato inline plocha se skládá z jednotlivých čtverců, který do sebe zapadají, dá se to zašlapat a je to opravdu jako relativně jednoduchý na to položení.
1: Dodává Petr Javůrek. Veřejné bruslení zatím organizace nenabízí. Zájemci si ale podle ředitele Kutné Hory v pohybu Jana Štěpničky můžou zarezervovat plochu třeba ve skupině.
3: Veřejnost se sem dostane stejně jako na ledovou plochu. Vždycky je dobré kontaktovat správce a v blízké budoucnosti budou moci rezervovat i přes rezervační systém.
1: Plocha bude na stadionu do konce července. Sportovat tu může každý.
3: Může sem přijít bruslit kdokoliv, oddíly, sportovní skupiny, případně i komerční využití a samozřejmě i veřejnost, pro kterou děláme nějaké akce.
1: První takovou akcí bude slavnostní otevření plochy 15. května, popisuje zakladatelka kolečkového krasobruslení v České republice Karolína Soukupová.
4: Akce se nazývá Roller Party a právě náš klub a klub hokejových sršňů zde povede takovej workshop. Budeme učit lidi, jak bruslit, co se dá na té ploše inlineový dělat, tančit.
1: Na stadionu letos povede příměstské tábory a kurzy krasobruslení.
4: Je to od začátečníků až pro pokročilý a tím, že vlastně si k sobě beru svoje závodní krasobruslařky na kolečkových bruslích, tak o každého bruslaře bude postaráno.
1: Novou příležitost ke sportovnímu vyžití místních oceňuje i vedení města, říká nezávislá místostarostka Kateřina Špalková.
5: Poptávka po inline bruslení je veliká. Doteďka vlastně jsme neměli moc možností. Já jsem strašně ráda, že tady vlastně tahle ta plocha je a může ji veřejnost využívat.
1: Pokud bude o tento sport velký zájem, zvažuje správce areálu zavedení pravidelného inline bruslení pro veřejnost. Z Kutné Hory Alena Junová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven.

0: porcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze Bohu.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Na české koleje dorazily nové typy vlaků, zaznamenat už jste je mohli například na trati mezi Prahou a Ostravou. Od jara provozují České dráhy novější typ pendolina patřící polským kolegům. Leo Express zase vysílá na své trasy ojeté soupravy Talgo pořízené ve Španělsku. Ty se všem běžným vlakům u nás v řadě parametrů vymykají. Dopravce s nimi chce v následujících letech rozjet přímou linku až do Kyjeva.
2: Stojí před námi vlaková souprava zvaná Talgo a je tady se mnou provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil. Ta souprava je složená z poměrně krátkých vagónů na naše poměry, v podstatě polovičních. Můžeme vidět i na první pohled, že ty podvozky jsou takové jiné.
3: Ano, je to tak. Vlastně každý vůz má 13 metrů na délku a pod každým vozem je pouze, jak říkáte správně, jeden podvozek. Podvozek je specifický v tom, že umožňuje měnit šířku rozchodu. To znamená, že tenhle vlak bude v budoucnu schopen jet přímou linku Prahu-Kyjev.
2: A s Maximem Kyselem teď nastupujeme dovnitř.
3: Jak vidíte, tak je to nízkopodlažná jednotka, vlastně bez žádného schodu k nástupu. Ve vlaku jsou dvě třídy. Stáří vlaku je více než 30 let, nicméně tyhle vagóny prošly ve Španělsku renovací, takže my nastupujeme do další fáze životnosti toho vlaku. Tak.
2: Přecházíme teď úplně dopředu vlaku, do takového technického prostoru, to běžné vlaky, co jezdí u nás, nemají. Slyšíme tady kolem nás poměrně hlud.
3: Je to diesel agregátorový vůz, který má v sobě dva motorové powerpacky, který vlastně udržují jednotku v autonomním provozu.
2: My sice jedeme ve vlaku, který táhne elektrická lokomotiva, ale zároveň ten vlak má oddělený diesel agregát, který spaluje naftu.
3: S rozšířením na východ týhle flotily my budeme stejně přepřahovat lokomotivy. Pro nás je to klíčový, aby cestující zůstali v komfortu, to znamená v zimě, aby se topilo a v létě, aby se klimatizovalo. Pro ten náš business záměr to dává smysl. Ano, tady v Česku je to trošku nestandardní.
2: Přešli jsme v podstatě na vedlejší nástupiště a před námi teď stojí takzvané polské pendolino, které tady provozují České dráhy a je tady se mnou mluvčí Petr Šťáhlavský.
4: Hned na první pohled cestující poznáte na rozdíl v designu toho vlaku. Ten čumák nos je úplně jiný oproti českému pendolínu. České pendolino patří do druhé generace vlaku, zatímco polské pendolino už je zhruba o nějakých 10 let mladší a patří do té třetí generace. Ta má poněkud protáhlejší ten nos, ten čumák oproti našemu vlaku.
2: Další rozdíl potom cestující pozná, když vejde do vlaku, tak jako jsme to teďka udělali my. Vidíme, že tady jsou 4 sedačky vedle sebe a ne 3, tak jako to je u toho českého pendolina.
4: Tak.
2: Vyšli jsme do kabiny polského pendolina a je tady strojvůdce Roman Sloviaček.
5: Polské pendolino nemá naklapění, oni ho tam nepotřebují na ty jejich rovinaté tratě.
2: Do zatáček nemůžete jezdit tak rychle, protože ta skříň se nenaklopí, to znamená do těch zatáček prostě nemůže ten vlak vjet v takové rychlosti.
5: U nás musíme respektovat klasické rychlostníky pro skříně bez naklapění.
6: Polský dopravce PKP Intercity poslal svoje pendolino do Česka na testování, aby tady získalo potřebná povolení pro pravidelný provoz. Mělo by je dostat už teď na jaře. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: jsem solidní. Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V pražské Petrské čtvrti začíná platit zákaz vjezdu pro tranzitní dopravu. Nymburk letos v létě opraví střechy historické budovy tamního gymnázia Bohumila Hrabala. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku připravují na vstup do letošního mistrovství světa v pátek proti Dánsku. A dnešní počasí v regionu oblačno až zataženo, postupně místy s deštěm, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Řidiči v Praze si od dneška nemohou zkrátit cestu centrem metropole přes Petrskou čtvrť. Začalo tam totiž platit Prahou 1 prosazené omezení tranzitní dopravy. Zákaz neplatí pro vozy integrovaného záchranného systému, městskou hromadnou dopravu, dále také pro dopravní obsluhu a držitelé parkovacích oprávnění pro městskou část Praha 1. V Bystřici na Benešovsku stavební firma opravuje další parkovací stání. Dělníci by postupně měli nahradit nepropustné materiály za takzvané vegetační dlažby, které umožňují vsakování dešťové vody. Nové povrchy už má více než 15 lokalit. Práce aktuálně pokračují v ulici Nová, říká starosta Bystřice Michal Hodík z ODS.
2: Je to většinou tak, že se snažíme omezovat právě to, co dřív vlastně se buď zabetonovalo, osadila se tam nějaká dlažba, anebo jsou to i plochy, které bohužel někteří naši spoluobčané ujezdili do mrtva svými vozidly, když to řeknu takhle hodně zjednodušeně.
0: Město Nymburk nechá letos v létě opravit šikmé střechy památkově chráněného gymnázia Bohumila Hrabala. Práce budou stát téměř 6 milionů korun. Gymnázium Bohumila Hrabala bylo postaveno v roce 1907. Od roku 2011 je kulturní památkou. Příští rok si tak připomene 120 let od svého vzniku. Sport. Český brankář Daniel Vladař se k české hokejové reprezentaci na mistrovství světa kvůli zraněnému lokti nepřipojí. Trenéři jsou proto rádi, že nedorazili další omluvenky. Také útočník Lukáš Sedlák dlouhou dobu zvažoval, zda se šampionátu zúčastní.
3: Vždycky jste pomlácený po tom play-off, takže trošku oddychnout, nechat tu hlavu odpočinout od toho všeho. Přece jenom i s tou olympiádou tam bylo dost těch emocí, takže vás to trošku i v hlavě vyčerpá, takže pár dní jsem si dal tak nějak na rozmyšlenou nebo. Já jsem asi věděl, že to tak dopadne, ale potřeboval jsem tak nějak dát dohromady, a abych věděl, že se na ten hokej zase těším.
0: Lukáš Sedlák už s týmem trénuje ve švýcarském Friburgu, kde Češi vstoupí do šampionátu tento týden v pátek večer. Jejich soupeřem budou Dánové. Počasí. Postupně čekáme přibývání oblačnosti, na oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, těch ale bude hlavně na severozápadě kraje později odpoledne a večer přibývat. Nejvyšší teploty dnes mezi 13 a 16 stupni, k tomu mírný vítr od západu až jihozápadu. Zítra bude velmi podobně jako dnes, v pátek čekáme přeháněk výrazně více. Vše upřesní meteorolog už za chvíli.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 Praha Brno nejdříve opatrně kousek za připojením od Říčan na kilometru 14,5 stojí ve stoupacím pruhu porouchaná dodávka PAL, pak ve směru na Brno pozor za exitem Sázava. Rozjíždí se tam kratší kolona na kilometru 36. Tolik informace z dopravy, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Středočeské odpoledne pokračuje, s vámi je a bude Pavel Kučera.
4: Dobré a ještě lepší odpoledne.
1: Středočeské odpoledne.
4: Počasí na druhou půlku týdne už za okamžik předpoví meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Budeme u slavnostního otevření komunitní zahrady v Pražské Krči a Martin Písařík poví, co v učebnicích nebylo o Národním muzeu. Písničky, které nestárnou, zaspívají Madonna, Jiří Korn a zahraje opět a Hradeček.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Alena Zárybnická s námi. Dobrý den.
2: Pěkné odpoledne přeju.
1: Jak se tváří počasí dnes?
2: Záleží na tom, kterou stránku z jeho osobnosti si budeme vybírat. Pokud je na nebi tak oblačno, přechodně zataženo a sem tam se ukazuje i víc slunce, takže najdeme i kousky polojasné oblohy, ale je to vždycky jenom přechodné. Pokud budeme zkoumat teploty, tak ty máme teď nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia a pokud bychom zkoumali déšť nebo přeháňky, tak nějaké se teď objevují v té severovýchodní části regionu.
1: Tak takové je servácovské počasí, jaká bude noc na Bonifáce?
2: Už ne tolik studená, jako byla noc na dnešek. Ranní minimální teploty by se měly ve středních Čechách držet kolem nebo mezi 8 a 5 stupni Celsia. Výjimečně bude chladněji. Přízemní mrazíky v předpovědi pro střední Čechy nejsou, tak věřme, že od nich máme alespoň na nějakou dobu zase pokoj. Většinou zataženo nebo oblačno, zpočátku možné přeháňky, ale k ránu se oblačnost bude protrhávat až na polojasno.
1: Jaký bude čtvrtek dál?
2: Zůstane víc oblačnosti, bude zataženo až oblačno, můžou se objevit nějaké přeháňky k večeru. Těch přeháněk bude přechodně méně, ale bude to spíš v dalších dnech komplikované, k tomu se dostaneme. Maxima čekáme někde kolem 13-14 stupňů Celsia.
1: Páso ne, pátek, sobota, neděle, co bude?
2: Výhled, no jasně, bude to komplikované v tom ohledu, že přesně nevíme, nebo modely se přesně neschodují, abych to řekl.

0: řekla přesně na tom, kde bude ležet tlaková níže, respektive kam až se jakoby zpátky od východu směrem k západu dostane takové rozhraní, na kterém se budou vyskytovat docela vydatné srážky. Takže spíš počítejme rozhodně s velkou oblačností, zatažené až oblačné nebe. To množství srážek místo od místa odlišné lokality, kde v podstatě spadne třeba kolem 10-15, výjimečně i 20 mm srážek. No a pokud bychom třeba na neděli cestovali někam do hor, tak tam ty srážky asi budou vydatnější, hlavně na návětří může spadnout až 50 mm. Zatím je to podle odhadu, budeme upřesňovat, kam se to srážkové pole trefí. A zajímají-li vás víc teploty, pak maxima nejčastěji kolem 13-14, teplejší by měl být pak spíš až začátek příštího týdne.
1: Děkujeme za informace, příjemné odpoledne.
0: I vám všem naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, že nejstarší dochovanou stavbou v České republice je rotunda svatého Petra a Pavla na hradišti Budeč u Zákolan na Kladensku? Stojí již 1100 let a pamatuje svatého Václava a jeho bratra Boleslava, kteří se tam učili psát. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte středočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Ve Velkém háji nedaleko Kunratického potoka v Pražské Krči vznikla nová komunitní zahrada. Na zhruba 5 hektarech budou lidé moct pěstovat různé rostliny, chovat zvířata a pořádat komunitní akce. Dnes odpoledne se tam koná slavnostní otevření a podrobnosti má naše redaktorka Laura Hájková. Lauro, dobrý den.
1: Dobrý den. Pozemky patří soukromému majiteli, který je poskytl organizaci Kokoza na 10 let. Zároveň projekt zaštiťuje i Praha 4. Pokračuje zastupitelka této městské části Lucie Michková z ODS.
2: Má to být komunitní zahrádkaření, takže to není vlastně rozparcelování té plochy, ale je to vlastně sdílené zahradničení a bude to mít vlastně i tu edukativní část, že se tady bude i vzdělávat a bude vlastně celý ten proces někdo organizovat.
1: Už teď tam lidé můžou vidět 9 záhonů, kompostovací toaletu, zázemí pro nářadí a zasazené ovocné stromy. Co se týká dalších úprav, tak ty budou až v budoucnu, třeba oplocení nebo komunitní kurník.
0: Jaký mají lidi zájem o komunitní zahradu ve Velkém háji?
1: Kokoze se zatím přihlásilo asi 150 zájemců. Z nich vzejde tým, který se bude starat o chod zahrady, říká mluvčí organizace Kristýna Svobodová.
3: Stanoví si svoje pravidla, náklady, které budou potřebovat na základě toho, co všechno tam budou chtít ještě dál budovat. A podle toho se i stanoví ten poplatek za jednotlivé části, buď vyvýšení záhony, nebo třeba i hlubina záhony, nebo další způsoby pěstování.
1: Doplnila, že ale i člověk, který nechce nic pěstovat, může být součástí komunity. Co se týká financování zahrady, tak to by měla být kombinace příspěvku komunitních zahradníků, darů a grantů.
0: Tohle ale není první komunitní zahrada v Praze.
1: V Praze jsou desítky komunitních zahrad. Podle Kristýny Svobodové je o ně velký zájem. Vznikají často u škol a školek, ale taky třeba na brownfieldech. V místech, která jsou dočasně nevyužitá a má se tam stavět až za nějakou dobu. Než se tak stane, lidé prostor můžou využívat právě třeba pro pěstování zeleniny a bylinek.
0: Říká Laura Hájková. Děkujeme, hezký den.
1: Díky, hezký den a naslyšenou.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: A do středočeského odpoledne se hlásí i zvídavý Martin Písařík. Co zjistil dnes?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Středečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Petrem Jančaříkem. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Policistům se přihlásili desítky fanoušků pražské Slavie, kteří při víkendovém derby vnikli na hrací plochu. A počasí v regionu zítra postupně bude velká oblačnost, později také místy déšť, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobré odpoledne. Sněmovna se dnes opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu hlavně dlouhé projevy opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali například výdaje na výstavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování České republiky, říká předseda ODS Martin Kupka.
2: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
0: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulém kabinetu veřejné finance. Policie se už přihlásili vyšší desítky lidí, kteří minulý týden v sobotu vtrhli na hřiště během pražského derby mezi Slaví a Spartou. Českému rozhlasu to dnes odpoledne potvrdila mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Policisté k tomu už v pondělí fanoušky sami vyzvali. Podle Kropáčové také dál vyhodnocují kamerové záznamy z utkání a pátrají po dalších lidech, kteří byli v Edenu na hrací ploše.
3: V současné chvíli kriminalisté nadále zjišťují totožnosti dalších osob. V případě, že se nám nepovede zjistit totožnosti standardní cestou, tak samozřejmě nevylučujeme, že využijeme i formu médií, tedy zveřejnění pátrání prostřednictvím médií.
0: Podle šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka bude policie i klub přistupovat schovývavě k těm, kteří se sami přihlásí. Dodal, že to ale platí pouze pro fanoušky, kteří na hřišti nic nespáchali a na výzvu klubu pak plochu spořádaně opustili. Vedení Stochova na Kladensku nechá vybudovat v tamní sportovní hale parní kabinu. Ta bude součástí takzvaného relaxačního centra. Stát by měla zhruba 1 milion korun a v provozu bude zřejmě od letošního podzimu. Upřesní stochovský starosta Roman Foršt z hnutí STAN.
4: Máte tam saunu, máte tam masáže a další podobné služby a právě ta pára nám chyběla, tak bude nová služba pro občany nejen našeho města. Ale ještě řešíme stanovisko hygieny k té věci a rádi bychom někdy po letních měsících měli hotovo právě po té odstávce té sportovní haly, tak uvidíme, jestli to zvládne.
1: Počasí.
0: Večera v noci bude v našem regionu zataženo až oblačno, k tomu lokální přehánky, k ránu se může oblačnost místy protrhávat na polojasno, nejnižší teploty mezi 8 a 5 stupni. Zítra bude postupně opět oblačno až zataženo, ráno a dopoledne ještě místy polojasno, během dne místy přehánky, které budou večer ustávat, nejvyšší teploty mezi 12 a 15 stupni. Vítr mírný od jihozápadu až jihu bude večer postupně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Silnice číslo 3 Praha Benešovy nadále neprůjezdná v obou směrech u sjezdu na Nespeky. Havarovala tam dodávka a osobní vozidlo. Kolony jsou také na obou objížďkách. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
5: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
1: Humoriáda.

0: Michálková nám zaspívala v úvodu Humoriády, v podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Jančaříka, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika?
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Takhle to bylo vyřešeno.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli teď, já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Že, abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu. A já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo, a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak může stát 3-5 tisíc, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzo, že jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré
0: kondici. Tak kolik
1: stála
0: ta nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo. Nebudeš tomu věřit, je to smutné, pokud to nechcete slyšet, zacpěte si uši, ale 53 tisíc.

0: se objevíme na nějakém zámku a, nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
1: Já myslím, že Karel Svoboda ze Zhora pomrkává. Udělejte si to po svým, určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
0: Pokuste se mě dohnat.
1: Diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
0: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
1: No, tak to
0: já na ně rád vzpomínám. To musí jít.
1: Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotk ani nártem. No, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit? Já jo.
2: No, to je ti podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takový malinký nápad, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav, víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli by jsme vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako my, já nebo ty.
3: Hromady.
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně. No a tím by naše životní úroveň prudce stoupala. No a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobej, bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady.
2: On je ze skotský rodiny, víte, malýho paňáčka, tak no, jasně, já ti rozumím, no, ale tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na to sešlo zveš vždycky lidi, který jako každý zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. Tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je? To je moucha CC.
3: Ne, Zuzla, mouchu. Claudie Kardinálová.
2: Jo, Claudie, takhle. Ne, Claudie. tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, tak. No tak to je jednoduchý. Sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Jo, tam potkám prvního chlapa, řeknu mu dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No jistě, no. On ti řekne, kde to je.
3: Jo.
2: Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej krade.
2: Pač, tam se krade víc než tady ještě, jo. No. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona ti otevře.
3: Já omdlím, že?
2: No, proč by si omdlíval? Ona přijde krásně takhle v teplákách a šátek na hlavu a vyně ruce mop a koště.
3: No. Jo, a já řeknu dobrý den, paní Claudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo.
3: Já bych řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho, a potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli vás sešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo, určitě. Ona by to velmi pochopila.
3: Je, to je.
2: No. tak by před tebou zabouchla po italsku dveře, takhle, čímž by se ti zhasla kamerka, jo, že?
3: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
2: Ale tohle

0: jsem nemyslel, že to je jednoduchý. Já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo co? Mezi náma už není. Co?
1: Ty si myslíš, že kvůli tvému malému panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
0: Spiritusovou.
1: To nebudu.
0: Svůj k svému, nebudu. Spiritusovou seanci.
1: Spiritusovou
0: ano.
1: Seanci pořádat nebudu.
0: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterého už lidi zapomněli.
1: No tak jo? Takových je vás víc.
0: No. Ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, utkají se spolu. Vy, dámy a pánové u rádia, rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančařík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to jo. Máš pravdu, ale jo, je to pravda. A já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu. No.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr, Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý
3: já
2: den.
3: Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě vylepšujete vždycky nedělní ráno.
2: Děkuji.
3: Tánkem, to víte, hned se líp snídá a hned je lepší den.
2: No to jste
3: tak
2: hodná.
3: Tak vám přeju všechno nejlepší.
2: My vám taky.
3: Hodně úspěchů ve vaší práci, opatrujte se.
1: Ačko chodí. Nebo Bčko?
2: A co si dáte?
1: No.
3: Ačko.
1: Tak
3: dám.
1: Máme zapsáno.
3: A mějte se moc pěkně.
2: Vy také.
3: Mě zdraví, naslyšenou.
1: Zdravíme domácí, v podstatě
2: Plzeňáky. Ano, zdravíme do Plzně.
1: Ano. Kdo dál je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, slyšíte mě?
1: Slyším
4: dobrý
1: vás.
4: Den.
2: Dobrý den.
4: Tady Veronika Rakovníku, jsem se dlouho neozvala, tak to ráda, že slyším, že vás slyším. Zdravím pana Jančaříka.
2: Děkuju.
4: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bčko pana Donutila.
1: Děkujeme.
4: A se danou.
1: Mějte se hezky. My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Haló, haló.
5: Dobrý den, u telefonu HDB a psal bych si taky Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
2: Dobrý den. Dobrý den.
6: A já bych si psal Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno.
2: Taky.
1: Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, jsem tady se nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
7: Úžasný oba, krásný vysílání.
1: Trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom to slyšeli rádi znovu.
7: Ano, a že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako
1: ano,
7: vždycky.
1: Bez
7: a chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil, úžasný, ale máme ho často,
1: takže
7: bych poprosila... Ano, Ačko.
1: Za vás. Děkujeme pěkně.
7: Odpoledne. Díky
1: moc. Naschle. Dobrý den. Kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef Praha. Taky jsem pro Ačko. Děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul. Ono to bylo teď nerozhodné až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané manželka.
9: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
10: No prosím.
9: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhle tu kupovanou bábovku?
10: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
9: Peče.
10: Ano, peče.
9: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
11: Tak, tady je kafíčko.
9: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
10: Děkuji vám.
9: Děkujeme ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky.
11: Ne, ty jsou tady, Kamile.
9: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručko máš nějak tak najsi za to držet.
11: Kamile, já jsem, odpuste, no. Prosím.
9: Má velký den prostě, no.
10: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
9: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
10: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
9: No prostě, můj byt je vám k dispozici.
10: Ne, já myslím vás, tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku.
9: Počkejte, není to příliš negliže?
10: Ne, ne, ne, to je všechno v pořádku.
11: Taky, drahéčku, tady máš...
9: Moment, drahéčku, pozor, lezeš nám do záběru.
11: Promiňte, prosím.
10: Děkuji. Děkuji vám.
9: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
10: Mně to stačilo, ten úsměv byl dokonalý, dokonalý.
9: Ano, pojď, Miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
11: Ano, prosím tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
9: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
10: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
9: Slyšíš?
10: Já mám nápad.
11: Ano.
10: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
11: No já nevím.
9: Ne.
11: Co myslíš, Kamile? Co no myslíš ty?
9: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
11: Ano.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jančeřík je s námi v Umoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád Černou kroniku, ale Růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlinomas, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný. Byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk. Byla s ním velká legrace. A my jsme mu říkali, protože pro nás to byl opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá, podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli. A on říkal, podívejte se na mě, tak měl sako. Musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli svářit, promíte, vystřelili, a on říkal, vidíte, a už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně. Dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostavil dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Olympiáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kajzera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou. Čekali jsme lecos.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co ne. Ale ty nabízí živýho nebo štíka taky. Jako hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kajzer nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové. Dobrý. Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Máme zapsáno, pane Miroslave. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou. Zdravím vás, pánové.
3: Dobrý
4: den. A kdybyste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kolu.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyroubal. Tak, pětnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, jo. Bčko. Jasné.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
1: Dobrý den. Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Lkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapce.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Radka z Kralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky. Naslyšenou.
1: Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Oh. Jsou zde pořad Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání, je to tak, pokud se nepletu. To byla ruská ruleta. No, a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase.
1: V rodince, Tlučhořovi.
3: Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
9: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
10: Kdo je?
9: To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize Přehrzdorský, Země koule. Je tam. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Jste asi překvapen, co?
10: Co chcete?
9: Vy jste... Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehrzdorský, můžeme na chvíličku?
10: No, prosím, pojďte dál.
9: Děkujeme. Pojďte na věci.
10: Nemám už tolik času, protože...
9: Já vím, proto jsme přišli právě.
10: Chystám skoncovat.
9: To jsme tady, tak.
10: Tak. Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
9: Ne, to je v pořádku, všechno.
10: Jsem všechno prodal.
9: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
10: Ne. Druhý.
9: Druhý? Teprve druhý? A paní Kaličková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
10: No, prosím vás. Králíčková, to je taková hyena.
9: Králíčková. Jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
10: Ano.
9: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný, lidé chodí po ulicích. No jo. Ten dopis, toto, to je dopis, jo?
10: Ano, to je dopis.
9: To je dopis na rozloučenou, toto?
10: Ano.
9: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
10: Mně už je to jedno.
9: Dobře, tak asi. Tady mám brýle. Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lido, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle?
10: Králíčková.
9: To je hyena, teda. No, počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
10: Ano.
9: Je. A to kvůli tomu to jako... No podívejte, pane Zdeně, kdy přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd Krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultrasouboj, přátelé. Volte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. Humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
3: No, já samozřejmě taky bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
1: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem. No. Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na to, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům. Že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to. Znám. Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Labus s Oldřichem Kaiserem nebo František Nepil? Ptáme se. Zrovna vás. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady je Honza Zrabský. A já bych byl pro Večko, pro pana Nepila.
1: Děkujeme, ano. Naslyšenou. Tak, dalšího pozveme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: Děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, to já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasem. Vždycky ráno.
1: Ano, ano. Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Taky moc rád.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? A tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý Štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A je, tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm-hmm. Navíc ten podtitul je hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Mm-hmm. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Eva Benešová dostala od soudu 5 let vězení. V Čelákovicích u Prahy na začátku června otevřou nové Rius centrum. A počasí v regionu zítra podobně jako dnes postupně oblačno až zataženo, později místy s deštěm, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Pražský vrchní soud dnes udělil bývalé ředitelce Pražského pozemkového úřadu Evě Benešové kvůli restituci takzvaného Bečvářova statku nepodmíněný trest 5 let odnětí svobody. Také jí zakázal 5 let působit ve státní správě nebo samosprávě na rozhodovací pozici. Benešová neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími 2 úředníky způsobila podle soudu škodu nejméně za 1 miliardu a 400 milionů korun. Bývalá ředitelka plánuje podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Českému rozhlasu to potvrdil její advokát Jan Polesný.
3: Je to podmínkou pro případné podání ústavní stížnosti a tento na stole ještě neměla v rámci uděleného trestu. Ten trest nepodmíněný, byť na spodní hranici, je s ohledem na všechny skutečnosti a stav obžalované opravdu nepřiměřeně přísný.
2: V Čelákovicích u Prahy na začátku letošního června otevřou nové Rius centrum. Vznikne v areálu sběrného dvora v Mochovské ulici. Lidé tam budou moci nosit nepotřebné věci, které využije někdo jiný, říká starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
4: Odložené věci mohou občané za mírný poplatek následně získat. Byli bychom rádi, kdyby z těchto drobných plateb jsme získali příjmy, které pokryjí provoz Rius centra.
2: Farmáři ve Středočeském kraji začínají sklízet jahody, například ve Vraňanech na Mělnicku přibližně ve stejnou dobu jako v loňském roce. A jaké odrůdy pěstují, upřesní Dagmar Hanšová z farmy Vraňany.
5: Teď tady ve foliovníku sklízíme odrůdu Flair, bude následovat Rumba, El Santa, Sonata. Na poli pak samozřejmě začínáme honejkou, pokračuje Rumba. Nemůžeme opomenout českou klasiku Carmen. Carmenka je prostě jahoda našich babiček, tmavá, lesklá, velmi aromatická. Sport.
2: Nadstavbová skupina o titul v první fotbalové lize dnes pokračuje 2 zápasy. Liberec už za necelou půl hodinu nastoupí na hřišti Hradce Králové a Jablonec čeká večer od 20 hodin utkání v Praze proti vedoucí Slávii. Fedenu se ale bude hrát bez diváků, pokračuje jablonecký asistent Tomáš Čížek.
6: Beru to z pohledu hráče. Hráč vždycky hraje radši před zaplněnou tribunou, kde na Slávii byla vždycky atmosféra bouřící a vyžene tě to vlastně k lepším výkonům i jak domácí ženou dopředu, tak i vlastně toho soupeře, který se určitě víc snaží, takže pro každého hráče lepší určitě hrát před divákama. Počasí.
2: Dnes večera v noci na zítřek čekáme v regionu středních Čech zataženo až oblačno, k tomu lokální přehánky, k ránu se může oblačnost místy protrhávat na polojasno. Nejnižší teploty nad ránem stále docela nízké mezi 8 a 4 stupni. Zítra bude postupně opět oblačno až zataženo, ráno a dopoledne může být místy i polojasno. Během dne místy přehánky, které budou večer ustávat, maxima zítra mezi 12 a 15 stupni. Vítr mírný od jihozápadu až jihu bude večer postupně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Před Prahou je teď ucpaná plzeňská dálnice D5 od Loděnice z 9. kilometru až na okruh směr dálnice D1 k Ořechu. Osobní vozidla to mají až na 55 minut. Tolik informace z dopravy. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná středeční den v kraji, slovo má Pavel Kučera.
7: Povedené odpoledne i dál.
1: Den v kraji.
7: Co všechno vás dnes čeká? 30. Český den proti rakovině, kolečkové brusle na zimáku, mezinárodní konference Hospodon Alley a 10. festival ZUŠ Open. Písničky, které nestárnou k tomu, od Aby, Elánu a Xindla X.
1: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Ota Nehasil se hlásí s událostmi 13. května.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Právě na dnešní den připadá už 30. ročník Českého dne proti rakovině. Po celé České republice se v ulicích i na stálých místech prodávají připínáčky měsíčku lékařského. A jak sbírka pokračovala v Kladně, zjišťovala naše reportérka. Více vám řekneme už za několik málo minut. Motoristé v Praze si od dneška nemohou zkrátit cestu centrem metropole přes Petrskou čtvrť. Začalo tam totiž platit Prahou 1 prosazené omezení tranzitní dopravy. Zákaz ale neplatí například pro vozy integrovaného záchranného systému nebo městskou hromadnou dopravu. Město Nymburk nechá letos v létě opravit šikmé střechy tamního gymnázia Bohumila Hrabala. Práce budou stát téměř 6 milionů korun. Gymnázium Bohumila Hrabala bylo postavené v roce 1907. Od roku 2011 je kulturní památkou. Příští rok si tak připomene 120 let od svého vzniku. Policie v kauze údajného falšování lékařských posudků v pražské ústřední vojenské nemocnici zatím obvinila 10 lidí. Dnes to potvrdil dozorující obvodní státní zástupce Richard Petrásek. Kriminalisté už včera zadrželi 12 lidí a podle Petráska policie všechny zadržené propustila a stíhá je bez vazby. Policii se už přihlásili vyšší desítky lidí, kteří v sobotu vtrhli na hřiště během derby mezi Slávií a Spartou. Českému rozhlasu to odpoledne upřesnila mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Dnes večer se v Edenu bude hrát další zápas. Domácí Slávia od 20 hodin přivítá Jablonec a pokud vyhraje, získá titul. Utkání ale bude bez diváků a vše důležité bude před stadionem sledovat náš reportér. Důležité informace vám nabídneme večer ve zpravodajství. A v Benešově právě dnes začala konference o vývoji pohostinství. Na třídenní akci se přihlásilo zhruba 150 účastníků z celé České republiky, Slovenska, Maďarska nebo také z Polska. O restauračních zařízeních budou diskutovat archiváři, historici, ale také etnografové nebo sociologové. A více k tomuto tématu nabídneme v nejbližší hodině.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy. Dnes se koná už 30. ročník Českého dne proti rakovině. Po celé republice se v ulicích i na stálých místech prodávaly připínáčky měsíčku lékařského, letos se světle fialovou stužkou. Jak probíhala sbírka například v Kladně, zjišťovala naše středočeská kolegyně Žofie Nováčková.
1: 30. ročník Českého dne proti rakovině probíhá po celém Česku. Třeba tady v Kladně se vydal do ulic prodávat kytičky měsíčku lékařského školák Robin.
2: Pomoct prostě lidem a pomoct právě na rakovinu. Jakoby, takže moje babička to má, tak jakoby rakovinu tak pomoct jakoby právě na tu výzkum a na léčbu těch lidí. Tak.
1: A proč jste zvolil tohle konkrétní místo? Proč jsme tady u Lidlu?
2: Protože sem chodí lidi a mají většinou, když jdou nákup, tak mají peníze, že jo? Takže by mohli něco přispět.
1: O kousek dál jsem potkala třeba studentky místního kladenského gymnázia, které se do sbírky zapojily taky.
3: Prodáváme ty žluté kytičky na podporu boje proti rakovině, dává se to třeba na stroje v nemocnicích a na osvětu proti rakovině.
1: No a v centru Prahy, v dolní části Václavského náměstí, v blízkosti stanice metra Můstek, je několik žlutých stanů Ligy proti rakovině Praha, která pořádá dnešní Český den proti rakovině. Jeho tématem je především rakovina hlavy a krku a k prevenci mi více řekla předsedkyně ligy paní doktorka Michaela Friedrichová.
4: Nekouřit a nepřehánět alkohol. Kombinace kouření plus alkohol je vysoce toxická a ta sliznice to prostě nesnese. To je nejrychlejší prevence. Druhá je stomatolog, udržovat hygienu dutiny ústní, pokud dlouhodobě chraptíme, šup k lékaři na krční, aby přeléčil záněty.
1: Kdyby měl člověk zpozornět?
4: Při bolestech v krku, při polikání dlouhodobých, při změně hlasu, to znamená dlouhodobý chrapot, který se nemění.
1: Do sbírky můžete pomocí koupy kytiček přispět do dnešního večera. Pomocí SMS-ek, případně přímé platby přes QR kód, který najdete na stránkách Ligy proti rakovině Praha, můžete přispívat až do 18. května. Žofie Nováčková, Český rozhlas Střední Čechy.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
2: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
1: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Tak to byly Rangers v pořadu Den v kraji. Letní tréninková plocha pro kutnohorské hokejisty bude poprvé přístupná veřejnosti pro jízdy na kolečkových bruslích. Speciální povrch pořídilo město před několika lety. Letos tam instruktoři povedou příměstské tábory a kurzy kolečkového krasobruslení.
1: Bílá umělá plocha na zimním stadionu vypadá podobně jako ta ledová, má ale jiné vlastnosti, díky kterým po ní můžou sportovci jezdit na kolečkových bruslích.
2: Tím, že to je umělá plocha a má takový jako vroubky nebo takový dírky, tak ono to není úplně dokonale jako hladký. Tím pádem ty kolečka na tom jako držej, nesmeká se to, dá se na tom přešlapovat.
1: Říká správce stadionu Petr Javůrek. Instalace nového povrchu je podle něj jednoduchá. Pokládka na celé kluziště trvala zhruba 2 dny.
2: Tato inline plocha se skládá z jednotlivých čtverců, který do sebe zapadají, dá se to zašlapat a je to opravdu jako relativně jednoduchý na to položení.
1: Dodává Petr Javůrek. Veřejné bruslení zatím organizace nenabízí. Zájemci si ale podle ředitele Kutné Hory v pohybu Jana Štěpničky můžou zarezervovat plochu třeba ve skupině.
3: Veřejnost se sem dostane stejně jako na ledovou plochu. Vždycky je dobré kontaktovat správce a v blízké budoucnosti budou moci rezervovat i přes rezervační systém.
1: Plocha bude na stadionu do konce července. Sportovat tu může každý.
3: Může sem přijít brusle kdokoliv, oddíly, sportovní skupiny, případně i komerční využití a samozřejmě i veřejnost, pro kterou děláme nějaké akce.
1: První takovou akcí bude slavnostní otevření plochy 15. května, popisuje zakladatelka kolečkového krasobruslení v České republice Karolína Soukupová.
4: Akce se nazývá Roller Party a právě náš klub a klub hokejových sršňů zde povede takovej workshop. Budeme učit lidi, jak bruslit, co se dá na té ploše inlineový dělat, tančit.
1: Na stadionu letos povede příměstské tábory a kurzy krasobruslení.
4: Je to od začátečníků až pro pokročilý a tím, že vlastně si k sobě beru svoje závodní krasobruslařky na kolečkových bruslích, tak o každého bruslaře bude postaráno.
1: Novou příležitost ke sportovnímu vyžití místních oceňuje i vedení města, říká nezávislá místostarostka Kateřina Špalková.
5: Poptávka po inline bruslení je veliká. Doteďka vlastně jsme neměli moc možností. Já jsem strašně ráda, že tady vlastně tahle ta plocha je a může ji veřejnost využívat.
1: Pokud bude o tento sport velký zájem, zvažuje správce areálu zavedení pravidelného inline bruslení pro veřejnost. Z Kutné Hory Alena Junová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy, jdeme na pivo. Za posledních 10 let přibylo v Česku až 400 mini pivovarů. Tolik výrobců piva bylo u nás naposledy v dobách první republiky. Nejen o tom se ode dneška baví odborníci na mezinárodní konferenci s názvem Hospodo nalej. Koná se v Benešově a pořádá ji okresní státní archiv Praha. Vystoupí tam historici, etnografové, ale třeba i geografové z několika evropských zemí.
1: Krištof Materna bude mít taky příspěvek na konferenci a jestli jsem postřehla správně o tom, kam pivovary dodávají všude pivo?
2: Jo, je to vlastně na téma pivní geografie a já jsem před lety vydával pivní atlas, který mapuje český pivovary a teďka jsme po 10 letech vlastně udělali update.
1: Co z toho vyplynulo?
2: Pivaři určitě rádi chutnávají nová piva, protože vzniklo za těch 10 let tady 300 nebo 400 mini pivovarů a řada z nich vlastně vyrábí speciály.
1: Nějaká domněnka, proč vzniklo tolik mini pivovarů?
2: Vlastně historicky byly pivovary v každé obci, v každé vesnici, ve městech a pak vlastně během mnoha desetiletí, během průmyslové revoluce, válek, komunismu, se pivovary furt jenom zavíraly z různých důvodů a ono asi v hodně místech, kde pivovar nebyl, tak prostě hodně lidí mělo pocit, že by tady nějaký měl být. Takže jsme se vlastně vrátili někam, kde jsme byli před 150 lety.
1: A konference se věnuje i dalším aktuálním tématům, třeba dopadům covidu na hospody, ale zaměřuje se také na historii. Třeba Martin Franz z Univerzity Karlovy má připravený příspěvek na téma Byl by tam guláš a neb nabídka jídla v hostincích v 50. a 80. letech 20. století.
3: Ty hostince se vyznačovaly tím, že se tam vůbec nevařilo. A jinak v řadě těch hostinců měli pouze studená jídla, pochopitelně hlavně uzeniny. Taky se tam podávaly různé rybí výrobky, matesy, uzenáče. Naopak oproti současnosti se neobjevoval nakládaný hermelín. To je záležitost, která se začala šířit až v 80. letech.
4: Tady máme ty přiřezané. Ano, a desítečka.
5: Tak na zdraví.
1: Účastnice se připíjí samozřejmě pivem. Má říz?
5: Dobrý.
1: A protože jsou hospody součástí kultury a tradic, věnuje se jejich vývoji také Etnografický ústav Akademie věd, konkrétně Jiří Vojič.
6: Do hospod se chodí stále méně, piva se konzumuje stále méně, konzumuje se stále víc třeba v domácím prostředí, domácí alkoholismus jako bují, ale pořád hospody jsou jako důležitým místem setkávání a v mnoha venkovských regionech jsou hospody stále ještě mnohem důležitější než kostely. Bylo tomu tak po celé 20. století v zásadě.
7: Já se jmenuji Zdeněk Gejsa, celoživotní číšník.
1: A je vám?
7: 1,80.
1: No a tady téma na konferenci je i, jak se může výčepní nebo hospodský stát legendou.
7: Stát se s tím musíte tím, že tu práci máte rád. Jo. A jsem rád mezi lidma s někým popovídat, něco se dovědět, něco se přiučit samozřejmě. Stejně člověk ještě neumí pořád všechno. Jo. Takže asi takhle. No.
1: Konference Hospodo nalej bude pokračovat až do pátku a bude se přesouvat i do místních hospod. Z Benešova, Věra Hájková, Český rozhlas. Den v kraji.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu tentokrát přijal zpěvák a herec Roman Tomeš. Dozvíte se o televizních seriálech Doktoři z počátku a Slunečná i o roli vévody Bavorského v legendárním muzikálu Noc na Karlštejně.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Koncerty, divadlo, opera i výstavy. Festival ZUŠ Open zahájí dnes večer svůj 10. ročník a historicky poprvé odstartuje projekt nadačního fondu Magdaleny Kožené koncert ve španělském sále Pražského hradu. Vystoupí tam mladí talenti ze základních uměleckých škol spolu s profesionálními umělci.
1: Kromě klasického repertoáru, který zařazujeme každoročně, tak mám radost, že zazní i skladba nová, která byla psána přímo pro tuto příležitost.
2: Říká Jan Kučera, který na zahajovacím koncertě ve španělském sále Pražského hradu povede orchestr složený z žáků z 60 základních uměleckých škol.
1: A napsal jí můj mladý skladatelský kolega, kamarád František Konečný, kterému je zhruba 15 let. A bude to melodram na text Jana Skácela Uspávanka.
2: Dirigentský pult se Jan Kučera na festivalu ZUŠ Open postaví už po páté.
1: Možná bychom si všichni divili, že už na těch zkouškách oni 15-letí, 16-letí mladí muzikanti se chovají velice profesionálně a rozhodně to není jako nějaká rozverná třída, kterou bych já musel krotit, a jsou velice vnímaví, ale samozřejmě potom, když se snažíme vyburcovat nějaké jako energii hudební, tak vždycky to padne na úrodnou půdu a mě to samotného překvapí, jak dokážou hrát krásně, energicky, prostě vždycky to je velká radost.
2: Celý zahajovací koncert ze španělského sálu Pražského hradu uvede v přímém přenosu Česká televize na ČT Art. Záznam pak odvysílá také Český rozhlas D-dur. Festival nabídne akce ve více než 360 městech po celé republice. Pokračuje ředitelka festivalu Irena Pohlhoukalová.
3: Pozvu všechny do Břevnovského kláštera na celodenní uměleckou přehlídku napříč všemi obory. Rozhodně nelze opomenout provedení barokní opery na zámku ve Valticích, které vyvrcholí celodenní přehlídku z už Open Jihomoravského kraje. Pozvu na krásné poutní místo na horu Matky Boží do Králík.
2: Festival z už Open zakončí 1. června celodenní program ve Valštejnské zahradě v Praze. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: ve středních Čechách.
1: O předpověď se postará meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Tak nejprve, jaká bude noc?
2: Už ne tolik studená, jako byla noc na dnešek. Ranní minimální teploty by se měly ve středních Čechách držet kolem nebo mezi 8 a 5 stupni Celsia. Výjimečně bude chladněji. Přízemní mrazíky v předpovědi pro střední Čechy nejsou, tak věřme, že od nich máme alespoň na nějakou dobu zase pokoj. Většinou zataženo nebo oblačno, zpočátku možné přehánky, ale k ránu se oblačnost bude protrhávat až na polojasno.
1: Jaký bude čtvrtek dál?
2: Zůstane víc oblačnosti, bude zataženo až oblačno, můžou se objevit nějaké přehánky k večeru. Těch přehánek bude přechodně méně, ale bude to spíš v dalších dnech komplikované, k tomu se dostaneme. Maxima čekáme někde kolem 13-14 stupňů Celsia.
1: Páso ne, pátek, sobota, neděle, co bude?
2: Výhled, no jasně, bude to komplikované v tom ohledu, že přesně nevíme, nebo modely se přesně neshodují, abych to řekla přesně na tom, kde bude ležet tlaková níže, respektive kam až se jakoby zpátky od východu směrem k západu dostane takové rozhraní, na kterém se budou vyskytovat docela vydatné srážky, takže spíš počítejme. Rozhodně s velkou oblačností, zatažené až oblačné nebe. To množství srážek místo od místa odlišné lokality, kde v podstatě spadne třeba kolem 10-15, výjimečně i 20 mm srážek. No a pokud bychom třeba na neděli cestovali někam do hor, tak tam ty srážky asi budou vydatnější, hlavně na návětří může spadnout až 50 mm. Zatím je to podle odhadu, budeme upřesňovat, kam se to srážkové pole trefí. A zajímají-li vás víc teploty, pak maxima nejčastěji kolem 13-14, teplejší by měl být pak spíš až začátek příštího týdne.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli vysíláme další díl středočeského odpoledne. Pavel Kučera přeje dobrý zvuk a maximální pohodu.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Navštivte náš středočeský web střednicechy.rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy.
1: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vedení radnice ve Slaném opět vypíše tendr na nové kulturní a vzdělávací centrum. A počasí v regionu zítra postupně opět oblačno až zataženo, později místy s deštěm, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy jsou Touhy Hasilem. Dobrý podvečer. Poslanci se ani dnes nedostali k hlasování o změnách rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít také například o finance na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice zabránila hlasování dlouhými projevy. Varuje před dalším zadlužováním České republiky. Přijetí zákona chce zabránit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale není možné dodržet deficity naplánované minulou vládou. Zdůvodnila to i tím, v jaké stavu veřejné finance po minulém kabinetu převzala. Novela podle ministryně Schillerové nemění parametry rozpočtové odpovědnosti, které vláda slíbila.
3: Chci jasně říct, že pokud tento zákon prosadíme, Česká republika zůstane mezi rozpočtově nejodpovědnějšími státy Evropské unie, silně pod průměrem států EU, silně pod průměrem všech našich sousedních zemí, ale také pod deficity severských států, jako je například Finsko.
2: Řidiči v Praze od dneška nemohou projet Petrskou čtvrtí. Městská část tam omezila tranzitní dopravu. Podle vedení radnice místem až 2/3 vozidel pouze projížděly. Omezení se ale netýká rezidentů, zásobování nebo také například městské hromadné dopravy, říká radní pro oblast dopravy Prahy 1 Vojtěch Rivola ze strany GEN.
4: Je to vyloženě kvůli tomu, že Petrská čtvrt je nejlidnatější tady z Prahy 1 a je to o tom, že tam jsou tři zkratky, že když bylo ucpan nábřeží, tak se projíždělo ty třema zkratkama.
2: Město Slaný kvůli problémům s harmonogramem prací opět vypíše tendr na kulturní a vzdělávací centrum, které vznikne v bývalém okresním domě. Dříve vybraná firma totiž městu oznámila, že nemůže splnit podmínky, které byly v zadání zakázky. Potvrdila to mluvčí radnice Lucie Krčková. Původní tendr téměř za 150 milionů korun město zrušilo a přichystalo nový. Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy, relikvii nevyčíslitelné hodnoty. Včera někdo ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí při pravidelné bohoslužbě. Pachatel rozbil skříňku s lebkou a při odchodu ho zachytila kamera.
5: Že někdo takhle dokáže tohleto vzít, lebku.
6: Diví se Věra Průšová, pravidelná návštěvnice baziliky. Kdo mohl vzácnou relikvii ukrást, neví ani představený místního kláštera Pavel Majer. Jisté podezření, ale má.
7: Jo, něco se jako honí hlavou, ale jako jméno říkat nebudu.
6: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl doufá, že se lebku svaté Zdislavy podaří vypátrat.
8: Ostatky svatých jsou pro nás takovou spojnicí s tou osobou, čili není to žádný fetiš, nic kouzelného.
6: Policie po pachateli oděném v tmavém oblečení se světlou obuví pátrá a žádá o pomoc i veřejnost. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra bude podobně jako dnes, tady postupně oblačno až zataženo, ráno a dopoledne může být místy ještě polojasno. Během dne místy přehánky, které budou večer ustávat, maxima zítra většinou mezi 12 a 15 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Stále pozor před metropolí, kde je ucpaná plzeňská dálnice D5 od Loděnice z 9. kilometru. Zdržení je až na 50 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Naše vysílání pokračuje, s vámi bude stále Pavel Kučera.
9: Pohodové středeční odpoledne.
0: Středočeské odpoledne.
9: Už za chvíli se dozvíte víc o krádeži přes 750 let staré relikvie. Připravíme medaile a poháry pro olympiádu dětí a mládeže a pozveme na Krotitelé ducha. Besedu s architektem a hercem Davidem Vávrou. Potěší vás písničky, které nestárnou Phila Collinse, Evy Farné a Hany Zagorové.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Jak už jste od nás slyšeli, z oltáře v Bazilice v Jabloném v Podještědí na Liberecku zmizela lebka svaté Zdislavy z Lemberka. Stalo se to včera odpoledne při pravidelné bohoslužbě. Policie po pachateli zaznamenaném bezpečnostní kamerou intenzivně pátrá.
1: Lebka svaté Zdislavy má nevyčistitelnou a historickou hodnotu, podobně jako ostatky třeba králů českých, jo, nebo jiných svědců, svatého Václava, svaté Ludmily.
2: Říká představený a děkan kláštera dominikánů v Jabloném v Podještědí Pavel Majer. Kdo mohl lebku odcizit, neví.
1: Jo, něco se jako honí hlavou, ale jako jména říkat nebudu.
2: Na místo dorazil také pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Popsal, že ke krádeži došlo při začátku pravidelné bohoslužby.
3: Bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, protože setkání s hejtmanem tady bylo nedaleko a ještě probíhala

0: v rámci té farnosti vernisáž ve Cvikově.
1: Motivy činu mohou být podle arcibiskupa různé. Mohlo jít o krádež na objednávku nějakého sběratele, příznivce okultismu nebo nepovedený žert.
0: Ostatky svatých jsou pro nás takovou spojnicí s tou osobou, čili není to žádný fetiš, nic kouzelného, ale prostě je to tak, jako prostě máte po někom fotografii nebo nějaký předmět, který vám ho připomíná. Takže samozřejmě je to pro nás velmi jako intimní a bolavá záležitost.
2: Jsme všichni překvapení, protože v Jablonním jako kostel a svatá Zdislava to patří k sobě, že někdo takhle dokáže tohleto vzít. Lepku.
1: Říká Věra Průšová, kterou jsem potkal nedaleko baziliky.
2: Neuvěřitelný. Co s tím bude ten člověk dělat?
1: Policie po pachateli i relikvii intenzivně pátrá, jak říká mluvčí Ivana Baláková.
3: Včera se pohybovala po bazilice neznámá osoba v černém nebo tmavém oblečení s kapucí na hlavě a s bílými nebo světlými botami. Potom rozbila prosklenou skřínku na oltáři, ze které vyjmula lepku paní Zdislavy z Lemberka a s touto vzácnou relikvií utekla neznámo kam.
1: Policie také vyzývá veřejnost, aby se podělila o jakékoliv informace, které by mohly vést k navrácení této víc než 750 let staré památky. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy.

v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. V Praze bude od 21. do 26. června olympiáda dětí a mládeže. Zúčastní se jí víc sportovců než nedávných zimních olympijských her v Miláně. Organizátoři včera v pražských Holešovicích představili podobu medailí, o které se bude soutěžit.
1: No, jsou moc krásné, ale řekla bych, že většinou medaile a poháry jsou hezký.
2: Hodnotí podobu medailí gymnastka Aneta Holasová. Její sport dřív na olympiádě dětí a mládeže chyběl, ale později se dostala na klasické olympijské hry v Tokiu v roce 2021.
1: Všechny poháry a medaile mi visejí doma ve skřínce ještě u rodičů. Pamatuju si některé, které byly hezčí a které možná trochu méně, ale spíše mi šlo o ten závod. I vzpomínky z toho závodu, jak se mi to zrovna povedlo, a vlastně ta medaile nebo pohár je spíš taková třeštička na dortu.
2: Doplňuje Holasová. Medaile mají připomínat vavřínové věnce. I proto jsou to v podstatě obruče s prázdným středem. Autor Anton Jablonský z Vysoké školy umělecko-průmyslové je při návrhu vyrobil z překládaného plechu, čímž chtěl symbolizovat skládání jednotlivých vavřínových větviček.
3: Mně přišlo super právě, že to zadání je hodně volný, že nebyla definovaná žádná barva, žádný konkrétní tvar a vlastně podle toho jde i vidět, že co se vlastně vybralo, že to je jako docela nezvyklý tvar, nezvyklá forma medailí.
2: Na první pohled mají zaujmout také výrazné stuhy, jejichž design vychází z loga letošní olympiády. Tím je křivka, která kopíruje trasu řeky Vltavy protékající Prahou.
3: Je to opravdu pestrý a ta idea byla právě, že to je pro mladý sportovce, je to v létě, tak jsme chtěli vlastně jakoby předat tu radost toho momentu.
2: Dodává Jablonský. Olympiáda dětí a mládeže se bude vůbec poprvé konat v Praze. Centrem dění má být Holešovické výstaviště. Tam bude hlavní areál, vysvětluje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
4: Zahájení bude na stadionu Pražské Slavie, kde před několika měsíci hrála Slavie proti Barceloně a třeba kanoisti budou jezdit na Trojském kanálu, kde bylo mistrovství světa, kde byly světové poháry a tak dále. Takže pro děcka si myslím, že to bude obrovský zážitek.
2: Podle organizátorů přijede 3,5 tisíce dětí z celého Česka. Budou soutěžit o celkem 500 medailových sad. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Ředitel chlebské zoologické zahrady René Franěk nám přijde představit nové přírůstky a také další plány, které má se svým zvířecím královstvím.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy s vámi Lenka Filipová s dcerou Leny vám zaspívali a Denisa Hergeslová má pro vás exkluzivní pozvánky na zítřek.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Přijměte pozvání do městské knihovny v Berouně na besedu z cyklu Krotitelé ducha. Hostem bude architekt, herec a publicista David Vávra. Večer se zaměří především na jeho práci v oblasti církevní architektury, od rekonstrukcí evangelických sborů až po návrhy sakrálních staveb. Spoluzakladatel divadla Sklep, autor pořadů Šumná města a šumné stopy a výrazná osobnost české architektury bude mluvit nejen o stavbách, ale i o své tvorbě a vztahu k prostoru, víře a umění od 18 hodin. Výstava Už tam budem v Muzeu umění a designu v Benešově otevírá citlivé a aktuální téma rodičovství jako cesty, která nemá jasný cíl ani jednoduché odpovědi. Prostřednictvím děl současných umělkyň a umělců reflektuje otázky očekávání, dospělosti i podoby rodiny v dnešní společnosti. Projekt nabízí prostor k zamyšlení nad tím, jestli a kdy se jako rodiče i jako společnost skutečně dostaneme tam. Výstavu navštivte nejpozději do konce května. Legendární houslový virtuos a pedagog pražské HAMU Ivan Strauss se po letech spolupráce s rakovnickým kruhem přátel hudby představí publiku mimořádně vlastním recitálem. Večer nabídne slavné skladby Mozarta, Dvořáka, Martinů nebo Suka i příběhy, které se za houslovou hudbou skrývají. Komponovaný pořad Příběhy houslových skladeb začne v 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Víc pro vás máme na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pavel Kučera s vámi bude rád zítra zase ve stejných časech. Vydařený večer a mějte se dobře.

že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 19 hodina.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Policii se přihlásili desítky fanoušků Slávie, kteří při víkendovém derby vnikli na stadion. Nymburk v létě opraví střechy historické budovy gymnázia Bohumila Hrabala a počasí zítra postupně bude oblačno až zataženo, později místy s deštěm, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Policii se už přihlásili vyšší desítky lidí, kteří v sobotu večer vtrhli na hřiště během pražského derby mezi Slaví a Spartou. Českému rozhlasu to dnes odpoledne řekla mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Policisté k tomu už v pondělí fanoušky sami vyzvali. Podle Kropáčové také dál vyhodnocují kamerové záznamy z utkání a pátrají po dalších lidech, kteří byli v Edenu na hrací ploše.
2: V současné chvíli kriminalisté nadále zjišťují totožnosti dalších osob v případě, že se nám nepovede zjistit totožnosti standardní cestou. Tak samozřejmě nevylučujeme, že využijeme i formu médií, tedy zveřejnění pátrání prostřednictvím médií.
0: Podle šéfa Slávie Jaroslava Tvrdíka bude policie i klub přistupovat schovývavě k těm, kteří se sami přihlásí. Dodal, že to ale platí pouze pro fanoušky, kteří na hřiště nic nespáchali a na výzvu klubu pak plochu spořádaně opustili. V Bystřici na Benešovsku stavební firma opravuje další parkovací stání. Dělníci by postupně měli nahradit nepropustné materiály za takzvané vegetační dlažby, které umožní vsakování dešťové vody. Nové povrchy už má více než 15 lokalit a práce aktuálně pokračují v ulici Nová, říká starosta Bystřice Michal Hodík z ODS.
3: Je to většinou tak, že se snažíme omezovat právě to, co dřív vlastně se buď zabetonovalo, osadila se tam nějaká dlažba, anebo jsou to i plochy, které bohužel někteří naši spoluobčané ujezdili do mrtva svými vozidly, když to řeknu takhle hodně zjednodušeně.
0: Město Nymburk nechá letos v létě opravit šikmé střechy památkově chráněného gymnázia Bohumila Hrabala. Práce budou stát téměř 5,5 milionu korun. Gymnázium bylo postaveno v roce 1907 a od roku 2011 je kulturní památkou. Příští rok si připomene 120 let od svého vzniku.
1: Sport.
0: Opora basketbalistek pražského USK Valerian Ajajová od příští sezony už nebude hrát za tým českých mistryň. Francouzská reprezentační kapitánka to potvrdila sportovnímu listu L'Équipe. Případné nové působiště 32letá hráčka neupřesnila.
1: Počasí.
0: Večera v noci čekáme v našem regionu středních Čech zataženo až oblačno, k tomu lokální přehánky, k ránu se může oblačnost místy protrhávat na polojasno. Ranní minima většinou mezi 8 a 5 stupni. Zítra bude podobně jako dnes, tedy postupně přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo, ráno a dopoledne ještě místy polojasno. Během dne místy přehánky, které budou večer ustávat. Zítřejší maxima mezi 12 a 15 stupni. Vítr mírný od jihozápadu až jihu bude večer postupně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Silnice číslo 3 Praha-Benešov stále zůstává u sjezdu na Nespeky obousměrně uzavřená. Uklízejí tam po vážné nehodě dodávky a dvou osobních vozidel. Směrem do hlavního města je už to teď bez dalších kolon. Směrem na Benešov je situace odlišná. Před odklonem na Čerčany je kolona od sjezdu na čtyřkoli a zdržení je stále kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: než se začalo ještě onikat, oni přišli a během 19. století postupně byla tato zdvořilostní forma vytlačena vykáním.
1: Oni se zase vyznamenali. Štovali před tou naší bábou, ať je Rusko.
2: Jste si taky nevral servítek, pane Wachmeister.
1: Co pak oni se můžou na něco pamatovat? Byli napité jako žok? Měli prasečí očička, místo do dveří lezli tamhle na kamna.
3: Pane Wachmeister.
1: Já jsem jim vždycky říkal, že alkohol je zhouba. Oni to moc nesnesou a pijou to. No tak se zpamatujou? Musí přeci odlifrovat toho špiona panu Rittmistrovi do písku. Z nás bude mít radost. Už pro něj jdu. No.
4: Co vlastně vyjadřovalo to onikání? Dávalo nějak vážnost nebo proč?
0: Jak onikání, tak potom to vykání, které bylo velmi silné za Rakouska-Uherska, vyjadřovalo jednak zdvořilost, to je v podstatě i dnešní funkce, ale i formálnost ve společenském styku a nebo společenský odstup mezi lidmi z různých vrstev. Za té monarchie se velice dbalo na takovou obřadnost při společenském styku a určitě posluchači si vzpomenou na mnoho filmů například, nebo Jaroslav Hašek s tím hodně pracoval, kdy ti státní úředníci pod penzí podle toho, v jaké hodnosti byli, tak těm výš se vždy onikalo.
5: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našly domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanecká sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul v nejvyšší soutěži porazili Liberec. A počasí zítra oblačno až zataženo, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Sněmovna se dnes opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali například výdaje na výstavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to ale znamenalo další zadlužování České republiky, doplní předseda ODS Martin Kupka.
2: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
0: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to také tím, v jakém stavu přebrala po minulém kabinetu veřejné finance. Městská policie Děčín hledá nové strážníky. Podle ředitele Marcela Horáka odešlo několik pracovníků do důchodu a teď chybí až 6 lidí. Uchazeči musí mít maturitu, řidičský průkaz skupiny B a také nesmí mít záznam v trestním rejstříku.
3: Práce strážníka vyžaduje podle Horáka také schopnost komunikovat v napjatých situacích a udržet klid, správně vyhodnotit problém a rychle jednat. Velká část práce je preventivního charakteru, zejména hlídkování v ulicích, přednášky na školách anebo pomoc lidem, kteří se na strážníky mohou při pochůzkách obrátit. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: V Opavě přibyly nové lampy veřejného osvětlení, hlavně tam, kde si obyvatelé města stěžovali na tmu v nočních hodinách. Vedení radnice potvrdilo, že postupně řeší všechna problémová místa, která vznikla po rozsáhlé výměně svítidel.
4: Nové a výkonnější LED osvětlení je například v ulicích Šrámkova anebo u parkoviště poblíž Rolnické ulice. 20 lamp v Kateřinkách má dvojitá ramena, aby osvětlovala širší prostor, včetně chodníků. Ve městě se postupně nahrazuje 7000 sodíkových světel. Světel za úspornější typy. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové porazili v nadstavbě o titul v nejvyšší soutěži Liberec 1-0. V tabulce tak skončí nejhůře na páté pozici. Před několika málo minutami začal duel v pražském Edenu mezi Slavií a Jabloncem. Domácí celek si v případě vítězství s předstihem zajistí titul.
1: Počasí.
0: Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tady zataženo až oblačno, místy přehánky, během dne jich bude zejména v Čechách ubývat, večer se naopak na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra docela nízká, stále mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky kolem 11, vítr mírný, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně zůstává kolona kamionů v pravém pruhu od Rudné ze 4. kilometru k Pražskému okruhu. V něm se už ve směru k dálnici D1 jede výrazně plynuleji. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slávii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sledují každý den, sledují výsledky, sledují naše kluky, sledují, jak se komu daří a to prostě člověka si úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pupeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slávii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážíte?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apelují na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? S fanoušky dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: zohledňovaný tým?
1: No já si zaprvé asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, a úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no,
0: ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje všech většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladý kluky, který tam jedou, který to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám staré děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte

do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letej hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některých hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s nima, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže
0: tak,
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a ta je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teď komlítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slavii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně no. Dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečina, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá, tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, veruje ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. A nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde, a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: to
1: je
0: se
1: skvělá.
0: Už je i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak no, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá, někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, je v NHL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo. A tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skočil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak v tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Eva Benešová dostala trest 5 let vězení. Policie stále pátrá po 15-leté dívce z Brněnska. A zítřejší počasí, oblačno až zataženo, občas přehánky, večer hlavně na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pražský vrchní soud udělil bývalé ředitelce Pražského pozemkového úřadu Evě Benešové kvůli restituci takzvaného Bečvářova statku trest 5 let odnětí svobody. Také jí zakázal 5 let působit ve státní správě nebo samosprávě na rozhodovací pozici. Benešová neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími 2 úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně za 1 miliardu a 400 milionů korun. Bývalá ředitelka plánuje podat dovolání k nejvyššímu soudu. Potvrdil to její advokát Jan Poles.
2: Je to podmínkou pro případné podání ústavní stížnosti a tento na stole ještě neměl v rámci uděleného trestu. Ten trest nepodmíněný, byť na spodní hranici, je s ohledem na všechny skutečnosti a stav obžalované opravdu nepřiměřeně přísný.
0: Policie stále pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Podle policistů má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku včera ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
3: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
0: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají, mají se obrátit na linku 158. A ještě jedna výzva policie. Ta stále pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je zhruba 170 cm vysoká, má světle hnědé vlasy po ramena, obuté měla černo-červené tenisky. Upřesní mluvčí jihomoravských policistů Andrá Cejnková.
4: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované, prosím, volejte na linku 158. Sport. Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v chorvatském Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 2x30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl s náskokem 4 body. Český tým obsadil 2. místo za Ukrajinou.
1: Počasí.
0: V noci čekáme oblačno až zataženo, zejména v Čechách přehánky, na hřebenech Krušný hor i sněhové, nejnižší teploty mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velká oblačnost, místy přehánky, během dne jich bude v Čechách ubývat, večer se naopak na východě republiky od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra mezi 12 a 16 stupni, na západě republiky kolem 11. Mít mírný vítr od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradec Králové Praha opatrně před odbočkou na Nové Město a Chlumec na kilometru 69 stojí porouchaný kamion. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a něčím nerušený poslech všech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Stejně jako úvodní hvězda na tričku, bude většina z dílny nejvýraznější osobnosti slovenské country, trnavského rodáka Alana Mikušeka. Před rovnými 30 lety se pochlubil prvním samostatným albem, které otevíral sugestivní Ocean Slz.

Zatímco Alan Nekušek naplnil oceán slz, tu nejpravější současnou country vám nabídli naše dnešní hosté pod názvem Dead Horses v atmosféře hudební tradice státu Kentucky. Zdejší rodečky Linda Jean Stokiová s Montanou Hobsovou projíždějí nejen domov Bluegrassu, ale pod firmou Local Honeys jsou častými hosty i v New Yorku. Tady jsou ještě jednou s písničkou Kdybych mohla přestat.

Alan Mikušek a z jeho prvního alba, které vyšlo před rovnými 30 lety, jeho optimistická Svět čaká na nás. Nebude od věci, když připomenu, že album vzniklo v proslulém bratislavském studiu Relax pod dohledem všeobecně uznávaného Josefa Krajčoviče a tvoří ho celkem 11 písniček ve směs z Alanovy dílny. Tahle se jmenuje Tak už choď.

Stále živý déšť v autorské nahrávce Alana Mikušeka a Michala Tučného, tak sugestivní, že to možná mnohým z vás ani nedalo a vykoukli jste z okna, jestli venku neprší. Nahrávka vznikla v roce 1994 ve spolupráci s golemem Honzy Václavíka. A zase na chvíli zamíříme do Kentucky, do prvního samostatného alba dívčího tandemu Local Honeys. Jedinou převzatou skladbou je písnička folkového Gene Ritchieho z roku 65. Tenhle vlak už tady nestaví.

Alan Mikušek a hold country muzice z jeho prvního alba, které vzniklo v bratislavském studiu Relax se studiovou skupinou, v níž byli ryzí tučňáci Jirka Zima a Medard Konopík, Milan Plechatý a slovenská esa Ladislav Lučenič nebo Michal Dočelomanský junior. Na jeho dalších albech se podílel i styl kytarista Petr Klouda.

Linda Čínstokijová s Montanou Hobsovou jako Local Honey se jejich místy hrůzostrašná balada o Frankovi a Billy Buckovi, jejíž nahrávka vyšla stejně jako celé album se skupinou The Footsteps populárního písničkáře Tylera Childerse v průběhu letošního léta.

Mikušek s Věrou Martinovou a titulní písnička z jeho alba Krídla, které vyšlo v roce 2000, uzavřeli dnešní z velké části slovenský country dostavník. Doufám, že jste si při něm bálečně odpočinuli a že u dalšího výletu nebudete chybět. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Alenem Mikušekem. Má pro vás ještě tuhle uspávanku. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Novelu dnes podpořila sněmovna. V Mikulovicích na Jesenicku přibude 8 nových obecních bytů. Fotbalisté Slavie jednoznačně porazili Jablonec a slaví mistrovský titul. A počasí zítra velká oblačnost, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na hospodaření Českého rozhlasu i České televize by nově mohl dohlížet nejvyšší kontrolní úřad. Příslušnou novelu poslanci po zhruba 6-hodinové debatě poslali do závěrečného kola schvalování. Předlohu podporuje také opozice. Ta ale zároveň kritizuje vládní koalici kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií, říká šéfka poslaneckého klubu Hnutí STAN Michaela Šebelová.
4: Pokud my v tuto chvíli víme, že je předložen návrh, který říká, že vláda nebude vázána tím, co se usnese poslanecká sněmovna a bude moci sama svým rozhodnutím změnit financování této instituce, tak přece je to něco, co může oslabit finanční nezávislost toho nejvyššího kontrolního úřadu.
3: Dohledu nejvyššího kontrolního úřadu se Česká televize ani Český rozhlas nijak nebrání. Ke schválení ústavních změn bude ve třetím čtení novely potřeba 120 hlasů. Vládní koalice jich má celkem 108. V Mikulovicích na Jesenicku přibude celkem 8 nových obecních bytů. Práce začnou v nejbližších několika týdnech. Pro výstavbu bytového domu se tamní samospráva rozhodla kvůli nedostatečné nabídce bydlení v regionu, říká starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
5: Je to 8 bytových jednotek. V tuto chvíli firma, která nám zařizuje výběrové řízení, bude oslovovat vítěznou firmu. Pokud všechno dobře půjde, myslím si, že do konce měsíce by se měla stavba rozběhnout. Co se týká té ekonomické náročnosti, tam ta celková částka byla vysoutěžena, myslím, kolem 26 milionů bez DPH.
3: Obec Chřibská na Děčínsku dostane od Ústeckého kraje finance na zázemí pro hasiče při nedávné likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Krajští radní schválili přidělení téměř 680 tisíc korun z fondu pro mimořádné události. Chřibská zajistila pro hasičské jednotky hlavně jídlo a pití, říká hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
6: My jsme tedy se rozhodli, že i tyhle ty náklady, které nám takhle jako vyúčtovali, tak jim jako kraj budeme kompenzovat. Chřibská nemusí být jediná, my jsme určitě připraveni se o tom bavit s dalšími obcemi, které se do toho jako zapojili. Sport.
3: Fotbalisté pražské Slavie s předstihem slaví mistrovský titul. Rozhodlo o tom jejich vítězství v nadstavbové části ve skupině o titul nad Jabloncem v poměru 5-1. A už podvečer ve skupině o titul Hradec Králové porazil Liberec 1-0. V tabulce se tak posouvá na čtvrté místo před Jablonec. Liberec už nemůže skončit lépe než na šesté pozici.
0: Počasí.
3: V noci na čtvrtek čekáme v České republice oblačno až zataženo, zejména v Čechách přehánky, na hřebenech, v Krušných horách i sněhové. Nejnižší teploty stále docela nízké mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velmi podobně jako dnes, tady velká oblačnost, místy přehánky. Během dne jich bude zejména v Čechách ubývat a naopak večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřka. Nejvyšší teploty většinou mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky budou maxima kolem 11, vítr mírný od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer postupně slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 35 z Chrastavy do Liberce zasahují záchranáři za odbočkou na Machnín. Po kolizi dvou osobních vozidel začalo jedno z nich hořet. Minimálně jeden pruh zůstává neprůjezdný. Velmi opatrně také na silnici 13 z Liberce do Frýdlantu mezi Albrechticemi a Dětřichovem za zatáčkami havarovalo osobní vozidlo. I tam se teď vyšetřuje, projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vám slyšel jeden pěkný aforismus. Přestat kouřit je ta nejjednodušší věc na světě. Já sám to už dokázal nesčetněkrát. Podepsán Mark Twain. A tím je vlastně řečeno na úvod dnešního divadla úplně všechno. Ty následující minuty budou totiž patřit dnes jednomu z nejslavnějších světových povídkářů a spisovatelů. Tak pěkný večer.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraj, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedali na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 poliček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za Svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků. Jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou a

Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje, a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl. A v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný, a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč.

To je užitečné, ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá a že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde, nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu, a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 centimetrů od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 centimetrů, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si zdá se přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen, když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo, ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak, tak, tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pán John Halifax a ostatní. Pánové, S tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v Nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padajících zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastní, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi... opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale, Ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rochle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zaspat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte. Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
1: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
2: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále. Uznávám.
1: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
2: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

Chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

ti říkaj vstaň, vstaň, běž tam, kam míříš. Ty sám malíř svých snů,

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince. Dnes si budeme povídat o tom, jak se nenechat napálit různými výhodnými nabídkami, pozvánkami nebo reklamami, které na první pohled vypadají lákavě, ale ve skutečnosti mohou skrývat riziko. Podělíme se o své zkušenosti, jestli jste se s něčím podobným už setkali. Jak jste reagovali, co vás na nabídce zaujalo, zda jste někdy na podobnou akci šli, jestli jste se někdy cítili pod tlakem k rozhodnutí, jak jste situaci řešili, jestli vám někdo pomohl, jak poznat, že jde o férovou nabídku. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia na 731 800 900, nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je e-mail linka@rozhlas.cz. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Tak ještě jednou krásný večer v noční lince.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin 4 minuty. Zdarma oběd, dárek k tomu a ještě výhra. Dnes v noci si budeme povídat o tom, kdy se z výhodné nabídky stává past. Máte nějakou zkušenost, kdy se vás nějaký prodejce snažil napálit? Ať už v obchodě nebo u vás doma, když zazvonil u dveří. Volá pan Robert, krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Umím si v první řadě rádio.
0: Co máte k tématu?
1: Teď vám řeknu, jak jsem narazil na podvodníka a jak jsem s ním vyběhnul, jo? Slyšíme se?
0: Ano.
1: Halo? No. Ještě živá má žena. Přišel za mnou chlap s kufrem, bylo to venku ve městě. Žena bízí výhodný půjčky, lepší jak v bance. A já říkám, pane, vy jste podvodník, to je mně jasný. A říkám, a dejte mě pokoj, než zavolám policii. A chlap šel pryč, jo. A já jsem to říkal doma manželce, to ještě žila. Ona říkala, dobře jsi udělal, protože ten chlap, kdyby jsi podepsal jakékoliv papír, tak tě tak oškube, že budeš brečet a bude ti to houby platný. Takže nikomu neradím něco podepisovat někde na ulici. A jinak všetky ostatní pozdravujte, nechci nikoho zdržovat, pozdravujte Vlastičku, pozdravujte paní Ludmilu, pana včelaře.
0: Roberte, já si vás dovolím ještě přerušit, než se úplně definitivně rozloučíme. On vám tedy nabízel nějaký výhodný úvěr nebo půjčku?
1: Půjčku a měl už nachystané v kufry papíry na podepsání. A že má lepší podmínky, jak v bance.
0: Uh-huh. A pamatujete si, jak začal ten monolog?
1: No přišel za mnou a říkal, jestli bych nepotřeboval půjčku.
0: A pamatujete si třeba úrok, jaký vám dal?
1: Prosím?
0: Pamatujete si úrok? Jaké byly ty podmínky té půjčky? Jak jste poznal, že jde o past?
1: No protože přece takovýhle věci se neřeší venku na ulici. To bylo podezřelý.
0: Mhm, výborně. Přesto to některé neodradí a někteří by si pana vyslechli a možná podepsali. Tak to jste moudrý, že jste se nenechal nachytat.
1: Že na mě to řekla tak, ještě žilo tehdo.
0: A někdy u vás doma zazvonil nějaký podobný prodejce?
1: Tak to si... Jo, tak to bylo kdysi, a to ještě, když jsme měli psa Lorda, my jsme měli večáka, on uměl otvírat dveře a chlap prodával košťata nebo dešníky. A pes otevřel a chlap utíkal, co mu nově skačili, protože si představte, že před ním stál pes jak kredenc.
0: A umíte říci obchodníkovi jasné ne, a nebo je vám to nepříjemné?
1: Umím. Když prostě se rozhodl, že něco nekoupím, tak prostě to řeknu, nezlobte se, ale já radši jdu do obchodu, protože jak já můžu vědět, že nejste podvodník, to nemůžu
0: přece
1: vědět.
0: Tak umíte asertivně reagovat, tak to má být.
1: Jo.
0: Vzpomínáte si na nějakou reklamu, které jste uvěřil a pak jste se tloukl do hlavy? Viděl jste třeba nějaký leták, šel jste, něco jste koupil, pak jste zjistil, že je to někde o polovinu levnější.
1: No, teď řeknu, paní Barbořiková, takovou zkušenost, že reklamy mají velký vliv, já teda tomu nepodlíhám, ale jednou, a to nebyl podvod, teď nevím, jestli to bylo v Šumberku nebo v Budově, byly hody, jako bramboračky, polivky. A ta reklama na mě působila tak silně, že já říkám, já přece nepojedu vlakem, jo, někde 50 kilometrů. A já jsem dostal takovou chuť na bramboračku, že jsem si vzal kuchařskou knihu a tu bramboračku jsem si uvařil. To se nedalo vydržet. Prostě dostal jsem strašný hlad. Jo, to je jak když vám ukážu v televizi dobré jídlo, nevím, jestli tady tu reakci znáte, a vy dostanete hlad a prostě aniž byste o tím přemýšlel, tak jdete do ledničky. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost, klidně se s druhým a taky podělte.
0: No, to mě stačí, abych se tady s vámi bavila o jídle a už utíkám do ledničky, do spodního patra. Ale tak to, mi to zní veselé, že vidíte někde reklamu na dobré jídlo a to si uděláte. Přemýšlím, jak se vás zeptat na nějakou otázku, když byste někde viděl nějaký zájezd, tak jestli byste se tam taky vydal. Reklama nás ovlivňuje, ať chceme nebo ne. Já sama si vždycky říkám, že
1: záleží na finanční situaci.
0: Se nenechám zmást, stejně se mi to stane. Dobře, děkuju, Roberte, děkuju, že jste se s námi povídal.
1: A ještě všechny pozdravujte, jak jsem říkal. Pozdravujte všechny linkaře, hlavně Oldu, jo, toho včelaře. Řekněte mu, že jestli se mě to podaří, tak mu nechám v písničkách napsání zahrát včelku Máju.
0: Dobře, tak snad poslouchá. Opatrujte se a zase někdy, Roberte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stačí jen podepsat tady a člověk najednou zjistí, že koupil něco, co vůbec nechtěl. I o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju dobrý večer.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 13 minut po 23. hodině vás vítám a ptám se, stalo se vám někdy, že jste až doma zjistili, že nabídka, které jste využili, nebyla až tak výhodná? Jak reagujete, když vám někdo nabízí něco po telefonu? I na další otázky se vás budu ptát, pane Miloslave, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Slyšíme se?
1: Tady je Miloslav Kalaš, Uhlířských Chanovic.
0: Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím, to je téma i pro vás. Povídejte.
1: Helejte, já jsem šel tady po náměstí a zastavilo auto. A jelo takhle do vedlejší ulice, no tak já jsem tam, protože tam mám taky ještě nemovitost, tak jsem tam šel taky. Auto zastavilo, vyskočil jeden chlapík a povídá, pane, helejte, nechcete, mám tady zbíječku s příklepem, jo, vrtačku jako. A já říkám, Já ji nepotřebuju. A on pa, já vám ji dám zadarmo. A já říkám, no dobrý, tak když zadarmo, tak mi ukažte. Taky vyndal, že jo. On to měl na sedačce na zadní, a ještě tam seděl řidič vedle, že jo. A tak mi ukázal, já pám, no dobrý. A tak mi podává a tu máte zadarmo. Já pám, no tak dobrý, děkuju. A jdu a on povídá, no počkejte, tak úplně zadarmo ne. Zas, abyste si mysleli, že to bude úplně zadarmo, tak nějakou slevu vám dám. A já říkám, když jste říkal zadarmo. No jo, tak tuhle bych vám třeba dal za málo. A mám tady ještě jiný věci. Helejte, vyhodil deku a tam měl různý věci. No mě rovnou napadlo, že to někde mají znu, že jo.

0: to je zadarmo. A tak jsem koukal a vyskočil ten druhý a povídá, kde bydlíte? A proč to chcete vědět? No já bych šel s vámi, já pám, no ze mnou nemusíte, hlejte. Já vám nechci ukázat, kde bydlím, že jo? Jo, takže jsme se takhle nedohodli. No a tohle se mi stalo jeden den, no a asi za tři měsíce zas něco podobného, jo, to zas bylo jinde, jo. Takže takovýhle chytráci jsou tady taky mezi námi, jo. Nejdřív zadarmo, pak za málo, jo, a vlastně oni to někde ukradli a kdyby to člověk vzal, jo, tak ještě by měl po potahování, jo.
1: A řekněte mi, pane Miloslave, jaké v úvozovkách zázračné výrobky vás nejvíc pobaví, že někdo nabízí? Napadá vás něco?
0: No hlejte, já žádný zázračný neznám, jo. Většinou jsou obyčejné věci a když někdo říká něco zázračného, tak to je nějaký podfuk, jo.
1: Souhlasím, třeba magnetická deka, která prý léčí úplně všechno od kloubů po nespavost, nebo hrnec, ve kterém se nikdy nic nepřipálí. A ještě prý ušetříte elektřinu o polovinu, nebo nějaký zázračný pás na břicho, po kterém člověk zhubne v leže u televize. To
0: ale
1: jsou
0: my na takovýhle věci nabídky opravdu nejsme, no.
1: Fajn, tak ale vy se nenecháte nachytat, to máte štěstí, ale řekněte mi teda, z jakých zkušeností jste vycházel, protože já jsem se musela napálit mockrát, abych teda pochopila, že musím být opatrná. Ale kde to mělo počátek, ta vaše opatrnost?
0: Víte, kde je začátek? V logickém uvažování.
1: No,
0: víte,
1: tak
0: že já
1: nemám.
0: Vkládám básničky, jo? Takže já už jsem složil básničky pro kde koho, i pro svého lékaře, jo? A prostě, když někdo chce něco za lacinu, anebo to, tak je mi to hned prostě odreaguju, nebo ho, jak se říká, nenápadně odlituju od sebe.
1: Zkrátka, nejste důvěřiví, no. Jako ne. Třeba já nebo ostatní. Tak ne, vám se to vyplácí, ušetřil jste určitě spoustu stovek, ale možná tisíc.
0: Ale mě jen tak někdo nenapálí, jo. Já když jsem byl třeba, dělal jsem třeba vyskládně v Kavolíru, jo, a tam už mě znali a říkali, jo, Sláva, ten je i nad vedoucího, jo, a dokonce i pak vedoucí, jo, já jsem třeba vyskládně Kavolír vítal Klause, když dělal ještě premiéra, jo, a dokonce když tam Klaus šel, tak já jsem ho vítal u nás v expedici, ještě jsem předeběh, nechtít jsem jako předešel i svého vedoucího, jo, a potom vedoucí šel do kanceláře a povídá, Slavo, tady bude dělat vedoucího, jo, jo, tak se tomu všichni smáli, jo, a já jsem říkal, no vidíte, blbci, já jsem si s Klausem popovídal a vy jste se tady někam schovávali, jo.
1: Pane Miloslave, teď jsem se někde ztratila, tak jestli je to k tématu všechno, tak já vám poděkuju.
0: Já bych vám mohl říct jednu básničku. Ale
1: a na závěr klidně řekněte báseň, po které se pustíme, píseň od Damiens.
0: Tak jdeme na ní. Když se člověk narodí, o světě tu nic neví. Pozná až časem pak, když oblékne hezký šat. Projde se tu po kraji, přátelé mu mávají. To hned pozná lidí pár, ucítí ten slunce žár. Ví, že žije na zemi, všichni jsme jí souzeni. Každý se tu narodil, aby šťastný život žil. Měl tu vše, co by si přál, aby mohl jít světem dál. Tak to pro nás začíná, má to každá rodina. Každý má mít své hobby, aby s ním žil dlouhý roky. Já mám své básničky, bavím s ním lidičky. Říkám, jak je krásný svět, žijeme s ním září hvězd. Tak vám k tomu žitičku posílám všem písničku. Dobrou noc.
1: Loučíme se. Čtete smlouvy a drobná písmenka, když podepisujete nějakou smlouvu nebo spoléháte na to, co vám kdo řekne. I na to se budu ptát dalšího z vás. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Damians dospívala 24 minut po 23. hodině a před námi je Valdemar Matuška. Ale než nám zaspívá svou nádhernou píseň, která nestárne, dověží, tak se podíváme, kdo nás čeká na naší telefonní lince 731 800 900. Krásnou noc přejeme. Halo? Byl tam pan Jiří, který volal od Prahy, tak nevím, jestli se ještě ozve, nebo jestli nás telefonní linka zklamala. Tak Jiří, věřím, že ne, vy jste zklamal, ale to spojení. Tak mě mrzí, že se vás nezeptám, jestli si myslíte, že jsou lidé dnes opatrnější, než bývali dřív, co vás spolehlivě odradí od nákupu a tak dále. To jsou totiž otázky, které pokládáme k dnešnímu tématu, které zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Pište na 731 800 900, linka zavináč rozhlas.cz anebo rozhlas.cz/linka. Podělte se o své zkušenosti, jestli už jste si prošli něčím podobným, jak jste reagovali, když vás někdo oslovil, ať už doma na ulici, nebo třeba v zaměstnání, i to se prý stává, protože to je prý bezpečnější prostředí. Jak jste to vnímali? Naletěli jste někdy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se k nám dovolal? Dobrý večer, krásnou noc.
2: Ano, dobrý večer, Matěj. Praha.
0: Matěj nebo Martin? Omlouvám se, nerozumím.
2: Martin.
0: Martin, Martine, poprosím stlumit rádio, abychom se dobře slyšeli a povídejte. No. Téma znáte jistě.
2: Jo, no, já jenom jsem se chtěl podělit, já, víte co, já jsem dost blbý, já jsem sice středoškolák a vystudoval jsem teda na té střední škole reklamu, jsem se nějak zadýchal, no.
0: A víte, co mě... Začal jste výborně, tak...
2: Já se přiznám,
0: že jsem blbý, vy jste dobrý, pokračujte.
2: No, jenom jsem si tak říkal, víte co, mně se toho stalo těch průšvihů už tolik, jako jo. A já mám snad tu, jako takovou tu beránčí povahu, že jako prostě, jo, že se mi to stává nějak moc často, no. Ale my jsme byli, mě už je 55, jo. A my jsme byli taková ještě za komunistů jako poměrně jako bohatá rodina, jo. Táta byl restaurátor a jako tehdy vlastně se, v podstatě to bylo takový bezpečnější, si myslím, jo, po téhle stránce. A i ty reklamy byly takový jako sofistikovaný a prostě bylo to vlastně, když jsem někdo přijal, tak říkal, to je země bez reklam, jo. A teďka vlastně mně se stalo třeba, by byl konkrétní, prostě klika u dveří, jo. A teďka mě přišlo vyměňovat vodu a já jsem jim to vyprávil těm klukům, oni říkali, to je klika za 500 000 000, jo. A tam šlo o to, že prostě, já jsem si říkal, no nikdy bych nenaletěl, jako já nevím, kupovat hrnce někde, nebo a prostě najednou zvonek a slečna, jo, taková roztomilá slečna. A teď já jsem si říkal, no to bude nějaký zase, jo, a hned jsem byl připravený, jako ne, nic nechci, jo. A ona prostě asi, no my tady máme kliku ke dveřím, jo, vy to máte takový. A prostě mě nějak ukecala, já jsem říkal, jako já to nechci, že, a prostě mě ukecala. Za chvíli přišel technik, jo, vyměnil kliku a říkal, já nevím, 1200, jo. A jako já jsem vytáhl 2000 a říkal jsem mu, dobrý, tak tady to máte, jo. A on, ne, to na fakturu, jo. A teďka jako prostě já jsem říkal, ne, já to chci hned zaplatit, jo, prostě žádný problémy. Říkal, ne, jedině na fakturu, už začal být jako i ostřejší. A zkrátka takový chlápek, to byl hlavně taky 50-letý, montérky šedý, jo. A teď jako jsme se chvíli hádali a on vytáhl tu fakturu a dal mi to podepsat. A teď to dal na dveře a dal mi tušku, že jo, a zakryl to číslo, tu cifru, co tam bylo, no. Jo, no a teď já jsem jako, jak jsem opatřil, jak jsem mu to vytrhl, jako vytáhl jsem tu složenku nebo, a tam bylo, myslím, 480 000, jo. Prostě bylo to ve 100 000, no. A teď já jsem řekl, no to teda nepůjde, jo. A teď najednou jsem cítil jako na boku nějaký tlak, tak jsem se podíval dolů. A on z těch montérek prostě v klidu vytáhl takovou tu velkou vojenskou pistoli, odjistil to, že jo. A namířil mi to, prostě mi to vrátil do boku, no. No a teď já jsem, nevím už, jak to dopadlo, jestli jsem tam udělal nějaký křížek nebo co, ale prostě jako, já jsem neměl strach, akorát prostě to bylo takový, jako jsem nevěděl, co mám dělat.
0: Počkejte, no, jak můžete říct, že jste neměl strach?
2: No já v takových situacích většinou to jste jak ve snu, no prostě mě se stalo víckrát něco podobného a já, jako to mi říkalo i víc lidí, že vlastně jako člověk je takový klidnej najednou.
0: No, zamrznutí, no něco takového.
2: No a prostě zkrátka, pan teda, že jo, technik, jako, jo, tak já něco jsem tam, já se obávám, že jsem mu to nějak podepsal, něco jsem tam u nějaký klikák, takže on se ještě otočil toho Vítova, řekl, ukázal nahoru, jako, a říkal, až to zaplatíte, tak to skončí, jo, a odjel. No a teď já jsem nevěděl co, tak jsem zavolal policajty, ale až nějak druhý den, myslím, že to bylo, jo, a oni mi říkali, no to jste měl hned, že jo, to jako, co my můžeme dělat. A já jsem říkal, když na mě mířil pistol, ale měl jsem telefon, že jo. A on říkal, no jo, tak to jste měl, jako prostě, i když na vás mířila ta pistol, tak jste vás měl zavolat. Jo, a já jsem říkal, no co byste dělali, tak on mě zastřelil. A ten policista mi říkal, no my bychom udělali pak zápis, jo. Jako, jo, my víc nemůžeme dělat, tak on by vás zastřelil a my bychom udělali zápis, že jo. Jo, a teď jako, co no. No, takže takhle to nějak dopadlo a teda pak se nade mě nastěhovali nějaký lidi, kteří tam trošku dělali takový zmatek a, ale jako jestli to souviselo, to nevím, jo, ale jako nic jsem teda nezaplatil, jako nevím, no. Tak to je jedna taková zkušenost, no. Prostě pozor na ty slečny, no.
0: Pozor na slečny. No, to teda věřím, že to je situace, která by vás měla hodně poučit, ale vy jste přitom začal tím, že jste hodně důvěřivý, takže jste se úplně neponaučil a něco se opakovalo.
2: No, ono problém je v tom, že ono, jako máte třeba dneska, že ty přes počítače všechny možný ty metody, že vám byla třeba policie, že jo, a chce nějaký bankovní účet, tak to teď říkala jedna slečna vysokoškolačka, tam byl na internetu někde příběh, kdy ji okradli o 600 tisíc a ještě půjčka, jo, jakože ji přivedli až do té banky, jo, ona si vybrala ze svého účtu a pořád uvěřovala, že by někomu pomáhal vlastně jako odhalit policii ten zločin, teda, jo. A problém v tom, že vlastně spousta firm skutečně chce třeba rodný číslo, že jo, nebo přefotit v občanku. A jak se v tom má člověk vyznal? Já nevím, jo.
0: Jako, no rozumíte? To je pravda, že dnes už člověk nemusí otevřít dveře cizímu člověku, aby naletěl, ale podvod si ho najde přes telefon, přes e-mail, přes internet. No, podvodníci umí být přesvědčiví a bohužel teda fikaní, když to řeknu lidově.
2: No. Poslíte, abych ještě jenom takhle do éteru teď takovou jenom zkušenost, to je, trošku se to dotýká tématu, ale to spíš, totiž my jsme měli velkou sbírku známek, jo, to vlastně děda investoval, nebo pradědeček za první republiky a děda to chudák ukryl před gestapem, před komunistama, jo. Ono to bylo trestný vlastně za komunistů, rozumíte, jako mít vlastní majetek, bylo trestný, takový zvláštní, jo. A po té revoluci tady bylo divoko a děda furt, jako to nemohl vlastně, bál se prostě s tím jít někam, jo, protože to byla obrovská částka. A nás, představte si, 7x vykradli, jo, 7x. A teď na poprvý dědu s babičkou, jo, a to radši nebudu říkat do telefonu, ale prostě to bylo hrozně smutný, no. A pak ještě chalupu a teď ještě zase ty známky, jo. Ale já jenom chci říct takovou zkušenost spíš, jak nenaletět, co se týče sbírek, jo. Ať jsou to obrazy, známky, mince, prostě cokoliv takovýhle. Tak vlastně já jsem zjistil, že v podstatě, jak ty filatelisti třeba konkrétně, já nemůžu jmenovat, jo, ale prostě i tam může být nějaký podvod vlastně v tom, že vám dají třeba setinovou částku. Aha. A jediná možnost je mít v podstatě Google AI, jo, a pokud máte někdo telefon s internetem, jakože to má většina lidí, to mají bezdomovci, tak prostě ofotit si vlastně konkrétní položku, říkám známka, to může být třeba má někdo, máte na půdě poklad, jo, ani to nevíte. A já třeba jsem opravdu jako dělal, já jsem dělal uklízeče, jo, prostě v nemocnici, jo, všechno možný sanitáře a měl jsem tady poklad za prostě několik milionů, a vůbec jsem to nevěděl, dokud to neukradl. Jo, takže jenom radím teda lidem, není to úplně jako na to téma, ale prostě pokud máte telefon s foťákem a internet, tak normálně Google, obrázek a dotaz, cena položky, no.
0: Martine, tak bylo to částečně k tématu, mluvil jste o tom, aby si lidé dali pozor, aby třeba neprodali nějakou vzácnou známku za zlomek ceny. Takže děkujeme, teď ale je na čase se rozloučit, takže se s dovolením rozloučím a budu se těšit na příště.
2: Taky hezký večer všem, naschle.
0: Některé podvody jsou udělané tak chytře, že se nachytají i vzdělaní a zkušení lidé. Máte zkušenost? Volejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co vás dokáže nejvíc přesvědčit při rozhodování? Slevá, dárek, milé vystupování. Dnešní noční linka Českého rozhlasu vítá pana Jaroslava, který má volat od Pardubicka. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Ano, ano.
0: To jsem ráda.
1: No, já mám zajímavou zkušenost v tom, jednalo se v podstatě o nabídku služby ohledně jako zveřejňování mé činnosti. Jo. Já jsem pracoval jako revizní technik a že budu mít přednostně nějaký zvýhodněný nabídky a podobně. No a já jsem, jako mně se to zdálo docela férový, tak jsem říkal, no jo, ale já jako teď nejsem při penězích, můžu vám nejdřív začít platit až za měsíc, jo. A domluvili jsme si i, že to bude za nějakou cenu sníženou o DPH a takový. No a ta dotyčná paní, co mě jako lanařila, tak se vším souhlasila, jo, všechno do telefonu slíbila. Takže ty podmínky, které byly jako údajně u nich nahrávaný, tak ty se mně zdály docela dobrý. Jenomže pak mě přišla během 14 dnů faktura a chtěli zaplatit hned, jo, a úplně jinou cenu. A tak to mě zarazilo. No a bavil jsem se o to s maminkou a ta říkala, hele, nedávno mi vykládal o jedný zajímavý knížce, jmenovalo se to Kdo pak by se šmejdu bál, jo, to napsala nějaká paní po zkušenostech s podobnýma šmejdama. A tam bylo přímo citovaný nějaký občanský zákoník, kde bylo jasně řečený, že když někdo změní ve smlouvě jedinou větu, jo, oproti tomu, co bylo dohodnutý jako ústně, tak ta smlouva už neplatí, takže jsem jim odepsal, že ta smlouva padá, že už se s nima dál nebudu bavit a že dotyčná dáma je pěkná mrcha, jo. No a tím jsem to ukončil a už jako si netroufli mě otravovat a já bych doporučoval lidem, ať si tu knížku od té paní, já jméno její už nevím, jo, ale jsou tam docela rozumné rady a jmenuje se to Kdo pak by se šmejdu bál a každému z těchto otravů po telefonu je, jo, omlátit tu citaci z toho zákoníku o čumák, vřele doporučuju, jo. Byla to nějaká firma z Brna, ještě se tam podepisoval ten její jednatel, nějaký pan Bera nebo kdo, jo. No, tak je to už teda asi 6-7 let možná, že už si zaznašli jinou činnost, jo, ale jako konkrétně teda, že některé lidi mají i takovou drzost takhle jako telefonicky sjednávat smlouvy.
0: Jaroslave, mohli byste prosím zopakovat tu formulaci, jak jste to říkal, tu větičku?
1: Že když někdo změní smlouvu oproti, i když je ústně sjednaná třeba o jedinou větu, to nejde konkrétně o nějakou větu, ale prostě jakmile vám pošle potvrzení ty smlouvy a je tam něco jinak, už to neplatí. A další věc je, oni spoléhají na to, že budou říkat, že mají váš souhlas nahraný a že to nějak elektronicky sestříhají. Nesestříhají, víte proč? Protože tyhle stříhací programy, jo, do těch nemůžou zasáhnout ani lidi, kteří to kontrolujou. To je prostě za tím účelem vytvořený, jo? To je digitální a jakmile někdo v nahrávce provede jakýkoliv střih, tak se to při soudním dokazování, kam oni si ty svoje údajné nahrávky zmanipulované přinesou, tak si je můžou strčit někam, víte?
0: Dobře, víte, já myslím, že je velmi náročné někde reagovat na manipulativní věty typu musíte se rozhodnout hned a podobně. A myslím, že zejména starším lidem to může dělat problém, protože nejsou připraveni na to reagovat.
1: No, tohle nebylo, že se musím rozhodnout. Ne. Tam
0: jo,
1: všechno,
0: já jsem
1: co jsem jako
0: já už jsem
1: říkal, tak velice ochotně jako byli svolní. To je podobný případ jako s tou slečnou, co vás naláká do uličky, jo, že vám nejdřív všecko, co chcete, potvrděj, jo, a pak vás vydírají tím, že mají nahraný váš rozhovor a že jako tím pádem vás mají v hrsti, protože oni, že si s tím rozhovorem nahraný můžou manipulovat, jak chtějí. Nemůžou, protože sestříhanej, nahranej souhlas po telefonu je jim úplně k ničemu. Jo?
0: Dobře. Tak moc děkujeme za praktické rady, praktické informace. Jaroslave, zdravíme vás.
1: No a tu knížku ještě opakuju, ten titulek Kdo pak by se šmejdu bál, jo? Vřele doporučuju.
0: Děkujeme.
1: Ta jedna stránka mě ušetřila asi 8 tisíc, který jsem mohl použít na něco jiného, protože jsem neposlal vůbec nic.
0: Mm-hmm.
1: Jo?
0: To je dobře. Tak vám přejeme krásnou noc a pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních.
1: Taky. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Setkali jste se někdy s podvodem přes SMS nebo e-mail? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

23 hodin 53 minut, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a píše nám pan František z Přerova. Dobrý večer, mně se stalo, že mi volali kvůli levnějším energiím. Pán byl strašně milý, všechno znělo rozumně. Pořád opakoval, že nic nepodepisuju. Až syn pak zjistil, že jsem vlastně souhlasil se změnou smlouvy. Od té doby už nic neřeším po telefonu. Nakonec to syn nějak vymyslel, ale měl jsem z toho velké trauma. Tak tomu rozumíme. Dál píše na web Noční linky pan Petr, já jsem jednou jel s kamarádem na předváděcí zájezd. Říkali oběd zdarma, dárek a krásný výlet, jenže pak nás tam několik hodin přesvědčovali ke koupi matrací za skoro 100 tisíc. Bylo mi líto těch starších lidí, někteří už to skoro podepsali, jen proto, aby měli klid. Nakonec jich to podepsalo opravdu jenom pár, ale i to mi bylo líto. No, tak to jsou zkušenosti. Pište, volejte dál Noční linku Českého rozhlasu. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím.

0: Za 4 minuty je tady půlnoc, nový den, 14. května, ale téma zůstane. A to, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Zdravíme paní Věrko, krásnou noc.
1: Já také zdravím všechny posluchače, samozřejmě zdravím i vás do studia. A jsem byla překvapená, že jsem se dovolala. Ještě úplně než začnu, tak bych chtěla pozdravit jednu paní nevidomou, ale starší paní, ona bude vědět, když uslyší můj hlas, ona má dneska narozeniny a já se jí omlouvám, že jsem opravdu nezvládla, ona věděla, že jsem předchozí den měla něco hrozně dost vyčerpávajícího, tak jsem nezvládla zavolat a popřát k narozeninám. Tak jestli mě slyší, tak tamhle do Znojma nebo kam na druhou stranu republiky, tak posílám gratulaci k narozeninám. Tak a teď se vrátím k tématu. Prostě, no, ono s těma, jaksi v uvozovkách šmejdama, nebo vlastně i bez uvozovek, jsou to šmejdi, tak je to docela problematické a je mi trošku záhadou, proč pak vlastně trošku, já nevím, i ten stát, nebo tak se v tom trošku něco neděje, protože těch telefonátů, co je různých nabídek, investic a tak, je taková spousta, že si myslím, že by byly dohledatelný a vystupovatelný. Ale to je jenom taková moje otázka do éteru, třeba mi na ní někdo odpoví. Já bych na ní ráda měla odpověď, tak. No a co řeknu ze své vlastní zkušenosti? Své vlastní zkušenosti, že třeba, ano, také jsem kdysi, ono už to teď moc není, ty výlety s těma, jo, ten výlet s nějakou předváděčkou, jo, taky jsem na tom byla, taky předváděli kastroly, to je pravda. Dokonce mi taky se podařilo, že se mě nějak, že mě nějak nalákali, ale pak se mě podařilo vrátit dokonce. To je pravdou, podařilo se mi, ale už to byla dřívější historie, takže se úplně nepamatuju ony podrobnosti, ale podařilo se mi to, což samozřejmě bylo docela dobrý, protože no, to je takový výjimečný, že se člověku někde taky podaří podaří mít ti štěstí v podstatě. No a pak ještě jedna věc, jo, co na to říkám vám, když takhle volají. Jo, volají teďka opakovaně, protože nevím, kdy si možná co, je to půl roku, ne, to už je víc, to je možná rok, rok a půl. Jo, někde jsem taky zareagovala prostě na investice, ano. Prostě kdo ví kde, na Facebooku, kýho víra, kdo ví kde. Tak prostě, jo, že založili ten účet a že za ním jsou už peníze, tak mi čas od času volají, načež já jim říkám, že jsem za prvý opravdu nedala žádný souhlas k založení účtu a že mě ty peníze tam vůbec nezajímají, ať to zní divně, že člověka nezajímá peníze, ale mě opravdu jako tyto peníze skutečně ani nezajímají a já nevěřím, že tam jsou, samozřejmě je to podvod, takže jim potom prostě jednak je teda odpálkovávám, no ale oni jsou fakt neodbytní, že už to zkouším možná 2 roky, opakovaně čas od času volat, tak člověk jim říká, že na ně pošle policajty, anebo říká takovou sofistikovanou odpověď, teda, ale ona taky jako, že by úplně zabírala, no někdy jo, no aspoň je to od pobavení, že říkám, že můj psychiatr mi to nedoporučuje. To jako, jo, no, já bych se třeba nechodím k psychiatrovi, já mám teda, jak už jsem říkala, někdy i vlastně do éteru, mám handicap vlastně tělesný, takže ano, mám takovou tu zvláštní olejerovou chorobu, co má 1 na 2 miliony lidí, ale to nic, co jsme se odbočili od meritu věci. No, takže prostě k meritu věci je to, že mě záhadou, vidíte, už se o tom dělá pořád i v rozhlase, no a s nima, se šmejdama se pořád jako nic kloudného, jak si neudělá. Myslím si, že je to trošku neférový a že jim je dávaný v podstatě prostor, protože v podstatě, když se pak říká, že ano, nalítnou prostě slabý nebo starší, nebo tak, ale ono se zmanipulovat dá skoro každého člověka, jako když na to přijde, když se najde způsob, jako zmanipulovat, tak si myslím, že jde zmanipulovat i ty zdraví, ty, co si myslí, že by to na ně nefungovalo, který jsou nad věcí, nebo prostě s nadhledem, že jo, ještě plný síly a tak. Myslím si, že i na ně, i každý máme totiž někde tu achilovou patu a tama by se nám prostě možná opravdu, prostě já si myslím, že opravdu, nevím, se překvičila. I ty lidi, kteří teda opravdu dělají takový ty, já nevím, jako, že to mají, já jsem zrovna teda, předevčírem měla soudní řízení možná, s jednou osobou, která tímto způsobem taky vystupuje, že jaksi, já nevím, no, to je takzvaně, když vám řeknu, že občas začíná s lidma komunikaci větou, víte, kdo já jsem? tak asi tenhle ten typ lidí, že jo? Jo. Takže tenhle ten typ lidí si myslím, že má taky achillovou petu. Že taky někde. Jasně, třeba to místo je hrozně maličkatý a mikroskopický, ale ono tam bude. Ono tam bude, kudy by se manipulátoři dostali dovnitř, teda prostě do jeho někam tam, kde by ho dokázali taky tohohle člověka prostě nějakým způsobem dostat, prostě vykolej, to jsem nechtěla říct, ale prostě mu ano, podsunout mu myšlenky do toho mozku, který mu tam chtějí podsunout, že jo, v podstatě. Takže i tam by se našla tahle ta cestička. No nic, to jsem asi takhle řekla k tomu, tohle mě prostě napadlo, teďka momentálně a úplně spontánně, protože já jsem vám skutečně zavolala a to bylo první vytelefonování, já jsem se totiž probudila a zavolala jsem a vy jste mi to v zápětí úplně krásně zvedla, takže to se byla až překvapená tak rychle, že jsem překvapená. Tak já doufám, že teda nevím, já pozdravím všechny posluchače. Aha. Já všem posluchačům přeju zdraví, to už možná, já totiž přeji zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást, ani nikde prostě najít na silnici nebo tak, a protože ho potřebujeme všichni a je to takový trošku spíš dar z hůry, tak to přeji všem i sobě, to je moje krédo.
0: Přání opětujeme, loučíme se a někde příště naslyšenou v Noční lince, paní Věrko.
1: Ano, dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se povídáme o tom, jak nenaletět výhodným nabídkám, reklamám a nejrůznějším akcím, které umí být někdy velmi přesvědčivé. A jak už z vašich telefonátů i zpráv slyšíme, stačí někdy opravdu málo. Milý hlas, slib úspory nebo pocit, že nabídka platí jen pár minut. Možná i vy máte zkušenost s telefonátem, e-mailem nebo pozvánkou, která na první pohled vypadala nevinně a nakonec z toho byl problém nebo alespoň nepříjemný pocit. Jak poznáte, že něco není v pořádku? Umíte říct rázně ne? A co byste poradili ostatním? Telefon do studia je vám stále k dispozici 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Volejte, čeká na vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer a posílám Žalman a spol.

0: Moc krásná písnička od Žalman a spol. 13 minut po půlnoci vítám paní Janu, a protože o ní vím, že trpí hlasovou indispozicí, tak vás moc zdravíme. Víme, že pro nás máte dobrou radu, ale klidně jen ve stručnosti, ať ty hlasivky nenamáháte. Krásnou noc ano. Přejeme.
1: Přeji pěkný večer všem ponocníčkům i vám, paní Varvíková. A chtěla bych všem poradit, pokud vám volá nevyžádané číslo, často se stane, že i operátor to hned přefiltruje a ukáže se to červeně jako spam, nevyžádaný hovor. Ale pokud chcete zjistit, o co se jedná, může to být i někdy od lékaře, který volá a tak dál, tak bych chtěla poradit, vyhledejte si na internetu stránku, kde zadáte do vyhledávače telefonní číslo vyhledat. Zadáte tam to telefonní číslo a hned na vás vyjede statistika nebezpečnosti toho čísla, plus jsou tam komentáře jiných účastníků, kteří to číslo třeba zvedli, a informace, o co se jedná. Navíc teda jsem zjistila, že vlastně v roce 2022 byl schválený zákon proti tady těmto v uvozovkách šmejdům, který vstoupil v platnost v lednu 2023, takže je to v podstatě trestné tady to. A když jim řeknete, chcete se jich zbavit třeba, tak řeknete, počkejte chvilenku, já si jenom zapnu nahrávání, tak vám to okamžitě položí. Takže to je taková zkušenost moje a většinou teda říkám, cizí čísla neberu, a takto si to zjistím, telefonní číslo vyhledat a jsou tam okamžitě. Je tam i graf vidět nebezpečnost v procentech toho čísla ze 100%, kolik většinou je to 70-80%.
0: Děkujeme,
1: takže
0: paní
1: Jano. Takže kdo tu možnost má, tak to takto si a zrovna si to tam zablokovat třeba v telefonu potom.
0: Ano, existují stránky, které lidé sdílejí zkušenosti s různými čísly a píšou

Paní zde napíše na webnoční linky. Dobrý večer, nechala jsem se napálit dvakrát. Zazvonili dva mládenci, vypadali slušně, věrohodně a nabízeli změnu dodavatele plynu. Po dlouhém hovoru a vyptávání se na podrobnosti z mé strany jsem podlehla a podepsala. Po chvíli šel soused a já se svěřila. Upozornil, že jsou to podvodníci. Mají v zásobě určité množství levnějšího plynu a když se zásoba vyčerpá, nastane problém. Obratem jsem smlouvu stornovala. Reakce od prodejce nulová. Půl roku trvalo, než jsem dostala po mnoha urgencích kladnou zprávu. Spojila jsem se se svým dodavatelem a požádala ho, aby mou smlouvu nerušili s náležitým vysvětlením. Jednou zase přišel mladík, že v celém domě instalují zabezpečení bantů u vchodových dveří. Pojišťovny takového zajištění doporučují. Kus za 200 korun. Po několika otevření dveří zajištění spadlo a v domácích potřebách jsem zjistila cenu za kus asi 40 korun. Hold klučina podnikavý. Později začaly zvonit na telefonu různé osoby s nabídkami. Po jejich naučeném mentorování jsem požádala o okamžité vymazání mého čísla a pokud ještě budou obtěžovat, tak je nahlásím na policii. Zabírá to a už mám klid. Přeji všem pěkné jarní dny a obezřetnost. Zdena.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Věříte ještě reklamám v televizi nebo na internetu? Jak poznáte, že na vás někdo zkouší prodejní nátlak? Je s námi pan Robert, který volá od Prachatic. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer všem posluchačům, vám paní redaktorko. Já jsem poslouchal, asi hodinu poslouchám ten váš pořad a teď tu paní, co byla přede mnou, přesně já bych asi na to navázal. Samozřejmě, že paní je velice asi pečlivá, takže ona to našla na internetu, vyhledává a tak dále ty podezřelý a nebezpečný telefonní čísla. Já jsem to trochu zkrátil. Já teda nemám s tím nějakou zkušenost zásadní, protože já prostě jsem celý život byl v bezpečnostních službách státu, takže já ty věci na mě nefungují, ale obtěžuje to samozřejmě. Mě třeba osobně už asi po 2 roky, vždycky v nějakých intervalech, vždycky hustých, pak zase nic, volá někdo, já tomu říkám s takovým tím sovětským dialektem, jo, a to jsou, že mám někde nějaký účet, nějaký konto a takovýhle věci. A vždycky jsem do toho skočil, utnul, zavřel, hotovo. V zápětí vám volá druhý, třetí, čtvrtý a konec. Uh-huh. A já jsem si říkal, to musí být asi automat, nebo jo, protože to volají 4 čísla po sobě, každý je jiný, jo. To, jen to zavěsíte, už to frčí. A já jsem pak jednou byl někde v nějakém městě, kde jsem v nějakém Kauflandu, nebo co to bylo, nějaký jako obchod velký, takže před pokladnama prodávají ty předplacený ty karty, ty SIM karty, jo. A tam přede mnou byla rodinka, Ukrajinec do 30 let, asi s manželkou nebo s nějakou paní, a měli děcko. A ten chlap do toho 2x šáhnul a vzal jich, co do těch rukou dostal prostě. Já si říkám, aha, tyjo, tak jsem si říkal, i tohle to by mohla být ta varianta. No jo, dobrý, já jsem to zapomněl zase, že jo. Mimo jiné, ta paní má pravdu v tom, že je to nezákonný, samozřejmě. Já jsem dokonce si dal jednou tu práci a volal jsem na policii, kde jsem všecko tomto předal, jo. No, pán, co to vzal, že jo, na 158, jsem mi řekl, že bohužel nejsem jedinej a že je to prostě úplný standard a že s tím asi, že to prostě někde zavidujou, ale že se asi s tím nic nebude, jo. Nebo že to je velice, velice složitý, až to je ze zahraničí a takovýhle věci. Jo. Je pravda, že ty telefonáty někdy jsou z Irska, někdy ze Španělska a tak dále, ze Slovenska. No až jsem přišel na takovej nápad, protože vždycky mi to připadlo, že to je takovej, no všecko takový ten sovětský dialekt, taková ta ruština, ukrajinština, já nevím jaká prostě. Až jednou teda jsem mu řekl tomu volajícímu jedno, a to vám taky povím, a od té doby je klid a mír, tyjo.
0: No.
1: Já jsem mu řekl, poslouchej, kamaráde, a teď ti něco poradím zase já. Vem samopal, sedni do tanku a jeď na frontu. A byl konec. A od té doby je klid, tyjo. Takže to je se můj lék.
0: No, tady na mé straně je teď taky klid. Dobře. Roberte, řekněte mi, jestli ještě stále, když jdete do supermarketu, tak si hlídáte ceny, reagujete na slevy, všechno si pečlivě přepočítáváte.
1: Nejsem ten typ. Já prostě buď věci potřebuju, tak je koupím. A když to nepotřebuju, že jo, ale opravdu ne, opravdu nejsem ten typ, protože já, víte co, já nevím, jo, mě to nějak neoslovuje a já v tom stejně nespatřuju, je to jenom marketing prostě, jo, to nespatřuju nic, co by bylo pro zákazníka užitečný. Vždycky je v tom prostě sofistikovaný, zase nějaký skrytej tah na něco jiného a já to ne. Já když něco potřebuju, tak to koupím a tím to končí.
0: To je zdravý přístup. Děkuji, Roberte, za čas, který jste věnoval teď noční lince. Jsem ráda, že se zapojujete také aktivně. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a písničku od Karla Černocha. Sen kovbojů. Ano?
1: Hezký večer. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pamatujete si ještě na předváděcí zájezdy s řízkem zdarma? Dnes si o tom povídáme v noční lince. O tom, jaké triky fungují nebo nefungují.
3: Každý

0: 解释。
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdy je prodejní nabídka opravdu výhodná? A kdy je výhodná hlavně pro toho, kdo ji prodává? Právě o tom si dnes povídáme v noční lince. Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím? Téma i pro pana Jiřího. Zdravíme vás.
2: Hezké brzké ráno neboli večer. No, já se dívám na televizi, jak oni dávají ty letáky neboli ty reklamy.
1: Že... Pane Jiří? Slyšíme se? Tak je mi líto, telefonní spojení nás zklamalo. Pojďme zvednout druhou telefonní linku a vy, pane Jiří, zkoušejte znovu vytučit noční linku. Zatím se podíváme na linku číslo 2. Kdo tam?
3: Tady Jana Platovi.
1: Jani, vítám vás, prosím, stlumte rádio a povídejte, co máte k tému.
3: Stlumím počítače.
1: Mm-hmm. Reklamy dnes umí být velmi chytré, ale posluchači noční linky bývají ještě chytřejší, jak jsme dnes slyšeli, tak povídejte i váš příběh.
3: Vypráví o těch starých a známých věcech, ale mně se stala teď čerstvá věc a ráda bych ji sdělila, jo. Jsem z toho docela šokovaná, protože jsem si přečetla reklamu velkou na internetu. Nabízeli brýle, které mají být lehký, mají být od 0,5 dioptrií do 4 dioptrií, že se i na sluníčku zatmaví a tak, a když se přijde dovnitř, tak zase zesvětlí. Prostě velká reklama, tam prostě brejlí plno vystavených a takovej, jak se tomu říká, takový prostě plátek, kam vypíšete svoje údaje, když si je chcete objednat. A do 90 dnů můžete výrobek vrátit. Jo? Je to německý patent, jo? Mě prostě ta nabídka velice zaujala a že jsou dobrý i na počítač, jo, no. No a tak mě ta, protože mám velký potíže se zrakem, tak mi ta nabídka zaujala a objednala jsem si ty brejle. A představte si, to je daleko, jako jestliže jedu na nějaký zájezd nebo s někým jednám a on se mi snaží doběhnout, tak je to jiná práce. Tadyhle jste jako postavená mimo děj, jo. A mě přišly brejle, já jsem je zaplatila a představte si, přišla mi taková hnusná papírová krabice, na které bylo jeden nalepený papír a vevnitř v té bedně nebyl papír žádný, jako faktura nebo jo, že jste to zaplatila, nic. Jo. No a teďko já jsem zjistila první věc, že ty brejle mají půl dioptrie až 2,5.
1: Aha.
3: Jo. Já potřebuju pochopitelně větší. To už byl první problém, který to... No a řekla jsem si, no to nevadí, když oni psali, že se může jako výrobek, když nevyhovuje, vrátit, tak já prostě napíšu, že došlo k omylu, že mi poslali slabší brejle, jo. No a teď jsem si říkala, no jo, ale kde já seženu adresu, ten inzerát už na internetu nevisí a oni mi dovnitř nedali od nich žádnej, já nevím, jak se tomu říká, pokladní blok nebo fakturu, nebo rozumíte, jo. Něco, kde by bylo, co tam je a kolik to stojí. A nahoře, co byl nalepený ten papír, tak tam se mi zdálo divný ty adresy jako ty čísla předtím. No a tak jsem to zkoušela zadat do počítače a víte, co to bylo? tam byl nalepený box, z kterého to posílali někde v Brně v Hršpicích.
1: Jo?
3: Takže oni mě poslali, rozumíte, oni poslali balíček, ale já na ně nemám žádnou návaznost. Já jim nemůžu ani napsat, že ten výrobek prostě není, že jsou slabí ty brýle. No nemám, prostě doběhly mě úžasným způsobem, jo.
1: To je neuvěřitelné. Zkoušela jste jít do nějaké spotřebitelské poradny třeba?
3: Já mám na sebe, že jsem to objednala, a na druhé straně zase se nedivím, že jsem to objednala, když to tam vychvalovali a mám potíže se zrakem.
1: Ano. Víte, co z tohoto nikdy neobvinujte sebe, ale právě ty manipulanty. Já se vás zeptám ještě jednou. Zkoušela jste kontaktovat nějakou...
3: Mám, protože oni ví, já nemám, já vlastně nevím, jaká firma mě to poslala. Já akorát vím, že jsem zaplatila 1400 a že jsem mohla 14krát jet taxíkem po Klatovech, protože špatně chodím, že jo.
1: Mrzí mě to, že jste měla takovou negativní zkušenost, ale na druhou stranu vám řeknu, že 1400 můžou být velké peníze, ale v porovnání možná s tím, o kolik přišli ostatní posluchači, to není zas tak velká částka. Takže alespoň to vás může uklidnit a hlavně je to po naučení.
3: No. Já jsem ani z té krabičky nerozbalila, protože jsem si myslela, že jim to pošlu zpátky. Není kam.
1: Dobrá.
3: Tak to je vymakaný, chápete? Oni se nemusí hmoždit s nějakýma obědama a nějakýma přednáškama. Oni vám prostě pošlou úplně něco, co se vám vůbec nehodí, co vůbec neinzerovali, a pošlou vám to a dostanou peníze a dobrý, a vy na ně nemůžete, protože nevíte, kdo to byl, kdo to poslal.
1: No,
3: to je dobrý, ne?
1: Já si pamatuju, že jsem před lety dostala do poštovní schránky nějakou nabídku, teď jsem si na to vzpomněla, kde bylo napsáno, že mi pomůžou zhubnout, a já si, to už je opravdu hrozně dávno, to asi tehdy začínalo chodit takové reklamní kampaně do schránek, a já jsem si to zaplatila, nevím vůbec, kolik to bylo, ale bylo to dost a ani vlastně nevím, co jsem tehdy čekala, možná nějaké zázračné nápojové sáčky nebo něco, oni mi poslali knihu, jak zhubnout, a vím, že mě to tehdy strašně pobavilo, ta moje naivita a důvěřivost, určitě nejsem jediná. Tak děkujeme moc za tuto zajímavou zkušenost.
3: Já jsem si jednou nechala poslat nějaký od nějaký čarodějky nebo nějaký tletý ženský, jo. Taky nebylo to levný a já jsem byla tenkrát nemocná, tak jsem nějak si myslela, kdyby z těch hvězd vyčetla, že se uzdravím, a ona mi poslala štos takových papírů. Tam bylo takových věcí o tom, jak jde nějaký ten ascendent je tam, ascendent je tam. Já jsem tomu vůbec nerozuměla, jo, no. A říkala jsem si, no to zhubnu, protože nebudu mít na svačiny.
1: No, vidíte
3: to. A to jsem byla mladá.
1: Tak děkujeme za váš čas, jsme rádi, že jste se k nám dnes přidala a chvíli jste s náma vysílala noční linku. Ať se vám daří a naslyšenou příště.
3: Já omílají jedno samý, jo, zájezdy a nabídky někdy na ulici, jo, no prostě omílají to, co už je pasé, to, co už v podstatě...
1: Já se omlouvám, ale už se budeme muset rozloučit, protože bychom měli stihnout ještě nějaký telefonát do té jedné hodiny, než se budeme přepojovat ze Zlína do Prahy. Takže se s vámi rozloučím, ano?
3: Mějte se moc hezky. Já jsem si aspoň někomu postěžovala, nechce se mi jako dávat na vodiv, že jsem tak blbá, že jsem se nechala chytit, ale to byl fakt tak... tak úžasný inzerát a tak pěkně udělaný.
1: My tomu rozumíme a hlavně děkuju za tu otevřenost, protože za prvé jste ti mohla otevřít oči někomu jinému, aby nenaletěli, a za druhé jste možná otevřela teď dveře do noční linky některým dalším posluchačům, kteří si říkají, tak možná na sebe také řeknu, jak jsem naletěl.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Teď nám zaspívá Věra Martinová.

0: Telefon zazvoní, někdo vám slíbí levnější energie, výhodný tarif nebo zázračný výrobek. Co uděláte vy, když vám někdo řekne sleva 80%, poslední kusy, jen dnes? Ptáme se pana Zdeňka, který volá odkud?
1: Z Boleslavy, Mladá Boleslav.
0: Mladá Boleslavy, vítejte a povídejte.
1: No, já jsem se stal vlastně... naletěl jsem na podvod, konkrétně práce. Já jsem byl nezaměstnaný a byla nějaká práce, tak jsem tam vlastně nastoupil. Týden jsem tam dělal 12, jo, a vždycky jako, že přijde šéf a že podepíše smlouvu a tak. Poté mi přišel ten pracovník a že jsem se neosvědčil a že to, a, takže nemám chodit, jo. Tak takhle, když oni vždycky takhle vezmou nějakého nového, nechají ho tam dělat vždycky 12, týden 12, pak ho zase pustí, protože takový vlastně člověk dělá prostě na pracovišti, jo, a nemusí nikoho platit a vlastně nepodepíšou s ním smlouvu a takhle. To je. Neměl jsem se na koho odvolat, prostě takhle blbě jsem naletěl, no.
0: Mhm. No ale nejste asi jediný.
1: No, nejsem, no.
0: Jak o tom mluvíte, tak co se poradit s nějakým odborníkem?
1: To už je to asi 15 let, ale jako docela to zamrzelo.
0: No, to věří. A nějakou čerstvější zkušenost pro nás nemáte?
1: Čerstvější, ne, ale taky starší, jak jsem byl bez té práce, tak prostě najednou mi přišel papír, že mám zaplatit asi nějakých 5 000, jo. Já jsem nikde nepodepsal, nikde jsem neto, a že jsem si objednal nějakou reklamní plochu nebo co, jo, tak jsem dokonce jsem jako firmy na to půjčil grafologický ten, že jsem nic nepodepsal, stejně jako mi to bylo nic platný, a stejně jako nakonec jsem musel zaplatit 30 000 za to, že jsem nikdy nic nepodepsal, nic jsem neudělal. Nevím, kde se brali podpis, nevím, já jsem nikde fakt nebyl, jo, zaprvé, když nemáte peníze.
0: Zdeňku, vy jste to zaplatil? Pod...
1: No musel jsem, protože mě odsoudili. Přišel papír od soudu a...
0: Takže jste nenašel nikde podporu, dovolání se nikoho, ničeho?
1: Nenašel nikde ničeho, prostě nevím, kdo to provedl, prostě, jo. Přece nebudu si dělat nějaký reklamu, když jsem nikde nic nedělal, že jo. Nevím, jak prostě někdo... Nevím, vůbec nechápu, no, jak se to stalo, nikde jsem žádný podpis nedělal. Jo, když nemáte peníze, abyste si pomalu koupila oběd a jela někam do Prahy podepisovat smlouvu, není to trošku ujetý?
0: No, přemýšlím, jak se to... No, a o co tam teda konkrétně šlo, kdybyste to mohlo rozvést?
1: Nevím, něco, nějakou reklamu, nějaký leták, že jsem si objednal, nebo co, nevím, já vůbec nevím, o co šlo, jo, ale prostě...
0: Tak to vám musel nějaký právník vysvětlit.
1: Ne, kde byste vzala na právníka, když nemáte na pomalu na jídlo a pak na právníka, to bylo jako,
0: no,
1: vůbec nechápu.
0: Možná bych tady upozornila na to, že existují v každém kraji nějaké spotřebitelské poradny nebo jiné organizace, které pomáhají, jejich nespočet.
1: Tak, nikdo prostě... Nikdo
0: příště,
1: nepomohl.
0: No, tak i když doufám, že žádný příště nebude.
1: Vyhal jsem od čerta k ďáblu, ale nikdo prostě neměl chuť. Jak teďka, že jsou tyhle ty nezaskovky, že pomáhají. Nebyl po ruce žádný člen ODS, nebyl po ruce žádný Ukrajinec, aby pomohl. Nikdo nebyl, aby pomohl.
0: Zdeňku, děkujeme za váš příspěvek.
1: Jo.
0: Prostě, tak to ještě bude znít v hlavě, jak se něco takového může stát. Tak no, vám přeju, aby to bylo poprvé a naposledy. Ano, na celý život. Mějte se co nejlépe, loučíme se.
1: Jo. Tak jo, nashle. Dobro.
0: Důvěra je krásná věc, jenže někdy může přijít draho. Dnešní noční linka Českého rozhlasu byla o podvodných i chytrých nabídkách a já vám moc děkuju za vaše telefonáty, zkušenosti, příběhy i rady, které můžou pomoci ostatním posluchačům. Děkuju, že jste dnešní noc trávili s námi. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc, dobré ráno a hlavně co nejvíce poctivých lidí kolem sebe.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické Hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my. Již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci.
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový, takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přímo, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodomního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryčiní a vlky z lesů že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, no.
2: Vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No, tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Tať Oldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale tať Oldo,
2: moment. Jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli? No,
2: ne.
4: Jak jsem se učil ve škole? No tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák. To tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. A nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo, u mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo, já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím,
4: ano, pečte, ano. Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn. Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže říct...
3: Ano, člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak Máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře.
2: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
3: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Nebo co pak se tady

0: Dárek.
1: Jako dárek, no hezky to zabal do krabice, ano.
0: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
2: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
1: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
2: Dřeváky.
1: Ale to jsem musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vod, jak živa moje touha.
2: Nápad. Vidíte, nápad.
1: No, ohromný.
0: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
1: Co prosím?
0: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
1: Jo, jakože...
0: No, právě.
1: Tak je to jako bomboniéra, ano?
0: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
1: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
2: Ne, děkuji, já už dneska měl něco. Tak
1: no tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
0: Já dřeváky nerad, tati.
1: Baště, za nehloupé řeči.
0: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
2: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
1: No prosím.
2: Moje dcera jaksi mi jde do let.
1: Ano.
2: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
1: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
2: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
1: ano. Ano.
2: A později jako by to našli.
1: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlomku je nevzdělaná?
0: No dovol, tati.
1: Představ se nám.
0: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
2: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
0: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
1: Ano, slyšel, samozřejmě.
0: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
1: Dobrý, tady je má ruka.
0: Jo, vajs.
2: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče.
1: Ano.
2: Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
1: Jo, to znám.
0: Já taky.
1: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
2: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
1: No tak to já znám jednu... takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
2: Ano, ovšem, tenhle pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
1: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
2: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
1: O, jistě, to ano.
2: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
1: O, jsem diplomat, nebo...
0: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
1: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
0: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
2: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
1: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
2: Velmi rád, excelence.
1: Ano.
2: Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
1: k rybníku.
2: Šli k rybníku a potom...
1: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
2: A to je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
1: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
2: Dopovím. Rád.

0: jsou ty šípy příliš nezraní. Malé šípy dlouhou září a ty cítíš pětilí.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou Loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otec Kospejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
3: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud je o ně z toho či onoho stanoviska, a nemůžeme také absolutně trpěti, aby se věci příliš jaksi tento žáno. Protože každý případ, který nastane, byť i by snad nastati nemusel, příliš markantně bije do očí a priori. Nechci vás unavovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo, či nepřímo, ale chtěl bych jen stručně, pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat i celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovati, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci jejíž svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci, chci říct, a ruku na srdce, vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhu, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat. a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, tohožo. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne, že ano. Nejsem takový, který by snad chtěl a tomu podobně, že když samozřejmě, no se ví, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, žáno. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že ono, přece to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
4: Tati, když si říkáš, že hezký.
3: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
4: Ale tati, když jsou na něm i dvě jednušky.
3: Jedničky, koukejme se, kde pak?
4: Tady dole, podívej se.
3: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
4: Ale jsou to jednušky.
3: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady z mluvnice. Chlapče, z mluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
4: Prosím, já mluvím dost.
3: Já vím, to se to nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
4: Nás se pan učitel na nic neptá.
3: Jak to?
4: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
3: Tak, aby si nedostal. Porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
4: První pák do co třeba s, druhý pák číko a čo třeba sa, třetí pák komu čemu třeba sovi, pátý pák jen voláme třeba se...
3: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
4: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
3: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
4: Ano.
3: No tak, jaká je to věta?
4: Prýma, tati, ta se ti povedla.
3: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
4: Je ta dlouhá.
3: No. A teď se ptej na podmět.
4: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
3: No, počkej. Hele.
4: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
3: No?
4: Kráva u splavu chroustala.
3: Ale nechroustala.
4: Spolkla chroustala.
3: Ale nic nespolkla, tak to není.
4: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
3: Ale kde pak porá to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
4: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
3: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
4: Ve mlýně.
3: Ale ne.
4: Je ve splavu.
3: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
4: Já myslím, že Vojta je Čeledín.
3: Ale no dobře, Vojta je Čeledín a je pod mě taky. A přísudek je vedl, kam no. Zdali pak mi tu otázku dáš dohromady.
4: Myslím, ano. Koho vedl pod mě na trh? Pod mě vedl chrousta na trh.
3: Ale kde pak?
4: Kráva chytila u splavu Vojdu.
3: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
4: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
3: Ale ne, Vojta šel s krávou.
4: Na procházku.
3: Ale kde pak na trh šel? Šel ze mlýna na trh kolem splavu.
4: Vojta šel se splavu se splavem pro chroustaž.
3: Ale ne, všech šury Vojta ze mlýna vedl chrousta, ale...
4: Tati, počkej.
3: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splet. Ty mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak... Tak říkej samostatně.
4: Vojta vedl.
3: No?
4: Vedl pod mě ke splavu a chroustal na krávách chroustal.
3: Ale je.
4: Ne, šla kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
3: A, no tak pořádně.
4: Vojta se šla, ne.
3: No tak už konečně pořádně.
4: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
3: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, aby zvodil. Darebo jeden.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv, hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Símano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou řechárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: Ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že si žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou. Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se, ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne, že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani nalevo, ani napravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to? sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každý ho chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
3: No, tati, do toho jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
3: Vidíš, že jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
3: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
3: No, pane Spejble, vlastně tati, co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
2: co? Co napadne Hurvínkovi, vlastně tobě to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
3: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
3: Počkej, Máni, já to s taťoldou zkusím jinak. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
3: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak schválně, no.
2: Zima tu je, snížek poletuje, že? No, a co má být?
4: No.
2: Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
3: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
2: Ale
3: o to ale tati nejde.
2: Ne?
3: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiší masy. Ale v té písničce poletuje co?
4: No, sní.
2: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Poroste, bla, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
2: No,
4: Snížek, a jsme u toho. No?
2: U čeho zase? Ale toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh.
4: No?
2: Počkat.
4: No?
2: Počkat, první sníh?
4: No? Tati,
2: že jo, napad sníh.
3: Sláva, slávenečka, konečně to taťuldu napadlo.
4: No.
2: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
3: No ano, samo sebou naznačit.
2: No, to dá přece rozum. Je zima.
3: Je zima.
2: Tak napadne sníh.
3: Ano.
2: A když napadne sníh, tak se jde co?
4: Sánkovat.
3: A lyžovat.
2: A bruslit.
3: Teda, taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
2: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh tati, vždycky vaše.
3: Vypravuj, tati.
4: No, pane Spejble.
2: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
3: Taťolo, nebuď tak skromný.
2: Nerad se chlubím.
3: Pochlub se, tatí, v kterém z těch zimních sportů si vynikal?
2: Ale v kterém se nerad chlubím.
3: Tatí.
2: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
2: No, proč? Kvůli piruetám.
3: Jo.
2: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
3: Tati, vážně?
2: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
4: Do nemocnice?
3: Jak to?
2: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
3: To je hezký jméno.
2: No, a jak jsem jel na bránu, jo,
3: aha,
2: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
3: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
2: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, víte? Odrazit se, letět.
2: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
3: No, ty ďáble.
2: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych byl doletěl těl málem až na letiště.
3: No jo. Tati,
2: no.
3: Nevytahuje se trochu?
2: Já?
3: Kde je Šárka, kde je letiště?
2: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestil jste, pane Spejble, také slalom?
2: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
3: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
2: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
2: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
3: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
2: A to kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
3: Když jsi byl takový borec, nešel bys si s námi zítra zaližovat?
2: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
4: Ju, to je prýma. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
3: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.